až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, kdo chce zvednout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč si vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: brání. Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru, ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené. Aha. Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme vypéci.
1: Nakrájenu na malé kostičky.
2: Malé kostičky, přesně.
1: Až se opraží slaninka, trochu chytne barvu, jak se říká.
2: Ano. Přidáme cibulku, taky dáme ze sklovatět a potom celé to vmícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
2: Ještě tam nakrájíme zelenou petrželku hezky na droboučko. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
2: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. a z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
2: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
2: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
2: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
2: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
2: Těším se na příště. Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Nadějou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, criste di gallo. Le criste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly, to si pamatujete ještě jako kluk.
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: Jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu a to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Jedno polívko, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst právě u jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita.
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: poslech Pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
0: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na Děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, chutí, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to je skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jí, tak je radost.
1: Čiže po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, kuchyní, že jo?
2: Ano. A i
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdybyste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď už zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak bych podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šukuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že pro boha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li podčálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali talíř na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov. No a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce. No a jak říkáte, první zmínka 1352. No a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantov se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví na tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeváky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlejny a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrná, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejraška, to bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo mít něco za lubem, že?
1: Tak, tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamu, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí. Ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhý světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karlovi bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakém čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: jsem popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská Krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, jak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů.

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, 17., 18., 19. století, takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pect chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, je ho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální. Paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví. O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungelt Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii. Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa.

0: co by naopak nechtěl a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
0: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
2: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
0: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý. Mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta, lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolesti a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. Na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhletom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc. Což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Téměř celou republiku dnes můžou zasáhnout bouřky. Štítky donátorů na Jihlavské aréně se budou instalovat v srpnu. Bronzové medaile na světovém šampionátu získali Angličané po výhře nad Francií. Čekáme slunečno, postupně se zatáhne a zaprší, teploty do 27 stupňů. Připravené jsou zprávy, hezké nedělní ráno přeje Karel Pěška. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Dnes by měly zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny republiky. První stupeň výstrahy ze 3 platí od 11 do 16 hodin, upřesňuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Instalace štítků se jmény donátorů na plášť horácké arény v Jihlavě by měla začít v polovině srpna. V posledních týdnech město nechalo udělat závěrečné korektury a úpravy textů, aby jména dárců byla správně napsaná. V příštím týdnu by štítky měla začít vyřezávat a lakovat odborná firma.
3: Do adopce fasádních panelů se zapojilo přes 900 lidí, kteří dohromady zaplatili přes 3 miliony korun. Za ty město následně nakoupilo část vybavení arény. Zájemci si mohli vybírat z více než tisícovky panelů. Jejich cena se pohybovala od 1 až do 100 tisíc korun. Před rokem radnice uvedla, že při obsazení všech panelů by byl výnos akce okolo 5 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta. Petr Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dnu festivalu Colors of Ostrava. Prezident doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
4: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
0: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Předseda frakce Konzervativní unie CDU-CSU v německém spolkovém sněmu Jens Spahn odstoupil z funkce. Svou rezignací reagoval na kritiku, že se svým partnerem využil možnost náhradního mateřství. Jejich dítě porodila vybraná matka ve Spojených státech. V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané, mimo jiné právě kvůli odporu Spahnovy strany CDU. Kritici proto 46-letého politika obviňovali z pokrytectví.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Angličané v Miami po půli vedli už 4-0, po pauze Francouzi snížili na rozdíl jedné trefy. Dvakrát se přitom trefil Kylian Mbappé, který se stal z 22 góly historickým střeleckým rekordmanem mistrovství světa. Anglie na světovém šampionátu získala teprve druhou medaili po zlatu na domácí půdě v roce 1966. Francie naopak na třetí cenný kov po sobě nedosáhla. Jihlavští fotbalisté poslední přípravný zápas před nadcházejícím startem druhé ligy prohráli. Na domácím stadionu v Jiráskově ulici se včera utkali s prvoligovým týmem Pardubic. Vysočina Východočechům podlehla 0-5.
1: Počasí.
0: V Počátkách nebo Hubenově je teď 14 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 17. Dnes můžeme čekat po ránu polojasno až skoro jasno, během dne přibude oblačnosti až na zataženo. Hlavně odpoledne a večer se vyskytne déšť nebo bouřky s možností silných nárazů větru, intenzivních srážek a menších krup. Teploty dosáhnou 22 až 25, v místech se sluníčkem na jihovýchodě kraje až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 pozor u Větrného Jeníkova na 102. kilometru ve směru na Prahu. Havarovala tam dvě osobní a jedno nákladní auto. Probíhá odklízení nehody, neprůjezdný je pravý pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je neděle 19. července, datum jako každé jiné, řeknete si, ale je to datum, které se nesmazatelně vrylo do historie nespočtem událostí, které formovaly svět. Je to den, který v sobě nese ozvěny revolučních změn, politických zvratů, sportovních triumfů i tragických momentů. Některé připomeneme už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: dostáváte s Českým rozhlasem Vysočina rádiem vašeho kraje. Máme 5 hodin 12 minut. Dobré ráno přejeme a teď už otevíráme kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungman. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
3: I think we made a history today.
2: Karolína Muchová jen půlku.
3: Linda, my ex-friend.
2: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
5: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech v prvenství.
2: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku museli některé letecké společnosti zastavit lety. Mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví. Od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách, v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
6: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
2: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.

0: 5:11 ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Už za chvíli vás pozvu do Stříbrného domu v Jihlavě na příjemné posezení s muzikou. Teď se ale ještě pojďme podívat, jak bude.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 12 a 18 stupni. Nový Rychnov aktuálně 12, Náměšť nad Oslavou Sedlec 18 stupňů a Vatín 15. Ráno očekáváme polojasno až skoro jasno. Během dne začne ale od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni. Při déle trvajícím slunečním svitu na jihovýchodě kraje bude až 27. Foukat má slabý, proměnlivý postupně vítr mírných jižních směrů. V odpoledních a večerních bouřkách a přehánkách se ale změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Objevit se také mohou kroupy.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pokol František Nedvěd na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje, právě aktuální čas 5 hodin 22 minut. Na zahradě Jihlavského stříbrného domu se konají hudební čaje o páté, letní podvečery plné jazzu, swingu, reggae i šanzónu a začínají právě v 17 hodin. A dnes, 19. července, vám zahraje na místě jihlavská hudební skupina B-Band. To je tedy dobrý tip, myslím si, na závěr víkendu, tak si to určitě nenechte ujít, pokud budete v Jihlavě. A další tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Českém rozhlasu Vysočina, to byla Luna Bailando a teď už přidáváme také aktuální zprávy, s nimi je ve studiu Karel Pěška.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli přemnoženým synicím už 8 tun ryb. Podle Moravského rybářského svazu se situaci snaží zachránit rybáři a hasiči. Do vody vhánějí více kyslíku, aby zabránili dalšímu úhynu. Nové hřiště mají k dispozici děti v Ptáčově u Třebíče. Za necelých 700 tisíc korun ho nechala nainstalovat třebíčská radnice, pod kterou místní část spadá. Jsou na něm klasické prolézačky, skluzavky a další herní prvky. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Podle zprávy Národního parku se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a momentálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Irán. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil s tím, že cílem úderu je dál oslabit schopnost Tehránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku. Ten nepřežili dva američtí vojáci. Iránská státní média hlásí útoky například poblíž přístavního města Sirík na jihu země. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali třetí místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaj v Aténách do finále. V semifinále porazila 6-1, 4-6 a 6-3 nejvýše nasazenou dánku Kláru Tausonovou. Dnes si Krejčíková zahraje o svůj 9. titul ve dvouhře proti domácí řekyni Marii Sakariové. V Novém Rychnově je teď 12 stupňů, ve Vatíně 15, Moravské Budějovice hlásí 16. Dnes můžeme čekat po ránu polojasno až skoro jasno, během dne přibude oblačnosti až na zataženo. Hlavně odpoledne a večer se vyskytne déšť nebo bouřky s možností silných nárazů větru, intenzivních srážek a menších krup. Teploty dosáhnou 22 až 25, v místech se sluníčkem na jihovýchodě kraje až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 brzy ráno havarovala dvě osobní a jedno nákladní vozidlo a stalo se to na 102. kilometru ve směru na Prahu. Teď je tam neprůjezdný pravý pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Domácí soutěž v americkém fotbalu čeká dnes finálový zápas proti Nitře. V něm nastoupí Vysočina Gladiators, pro které jde o pátou finálovou účast za posledních 6 let. Hráči z Jihlavy se poprvé v klubové historii pokusí obhájit Czech Bowl. A podrobnosti uslyšíte už za pár chvil.

0: aktuální čas 5 hodin 40 minut a vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Obhájit Czech Bowl, trofej pro nejlepší tým nejvyšší domácí soutěže v americkém fotbalu, se dnes pokusí hráči Vysočina Gladiators. Finálový zápas odehrají vnitře, kde se jim postaví domácí Knights, kteří ve stejné soutěži triumfovali před 2 roky.
1: Pojďte i do toho tréninku dát maximum, bude tam hodně týmových věcí, ať projdeme co nejvíc věcí v týmu, ať jsme co nejvíc připravený, jo?
2: Roman Fiala jako hráč získal z Gladiátory 3 Czech Bowly. Letos ho čeká premiéra v pozici hlavního kouče.
3: Nevím, jestli na začátku se někdo čekal, že skončíme základní část 9-1. Jo, 9 vítězství, 1 porážku, i ta porážka byla fakt jako těsná.
2: Nejtěžší úkol ale před Gladiátory ještě stojí. Poprvé obhájit Czech Bowl.
3: My jsme takový tým lichých roků, dalo by se říct, tak doufám, že se nám to letos povede zlomit a uděláme pro to maximum. Oni obecně tam mají skvělý playmakery, v podstatě v tuto chvíli tam mají na pozici wide receivera, v tuto chvíli rekordmana České ligy, ať už v počtu nachytaných yardů nebo touchdown, že letos zlomil vlastně rekord.
4: Chalani, na loptu!
2: Vysočina zvládla i změnu na klíčové pozici quarterbacka. Jana Dundáčka letos nahradil Vít Bezecný.
5: Pro mě to je první Czech Bowl jako starting quarterback, ale vlastně už třetí v pořadí s týmem a to, že vlastně budu moc hrát se spoluhráčema, kterýma se známe takhle dobře, je pro mě jako úžasná zkušenost.
2: Kromě protihráčů se připravuje i na prostředí, které vnitře připraví domácí fanoušci.
5: Ta jejich podpora tam určitě bude veliká. Co jsem tak jako slyšel, počítá se s nějakýma 3000 fanouškama a ještě stadion pod Soborem je akusticky velmi dobře zařízený, že tam je fakt slyšet každý slovo, takže to bude rachot.
2: Boj o 4. Czech Bowl v historii zahájí Gladiators v neděli o 16:30 odpoledne. František Jirků, Český rozhlas.
6: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: 5:47, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a pokud sedíte za volantem, tak vám přejeme samozřejmě šťastné cestování, ať dorazíte v pořádku tam, kam potřebujete, a ještě přidáme také informace o počasí.
1: Počasí.
0: Jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině? Ty se nám pohybují mezi 12 a 18 stupni Celsia. Černovice 12 stupňů, Bystřice nad Pernštejnem 15. Ještě se dívám do Havlíčkova Brodu, tam je 16 stupňů. Ráno očekáváme polojasno až skoro jasno, během dne pak začne ale od západu přibývat oblačnost, postupně se zatáhne a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo také četné přehánky. Na některých místech i s bouřkami, které mohou být i velmi silné, mohou se do nich přidat i kroupy. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni, při déle trvajícím slunečním svitu na jihovýchodě kraje bude až 27. Foukat má slabý proměnlivý postupně vítr mírný jižních směrů. V odpoledních a večerních hodinách a přeháňkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Tak to tedy vypadá s předpovědí počasí na 19. červenec.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 6. hodina a v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Českého rozhlasu Vysočina se vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: je 6 hodin.
1: 6. rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté stále prošetřují vážnou nehodu dvou autobusů na Znojemsku. Výjezdovou stanici pro záchranáře v Humpolsi pomáhá stavět robot. Anglie přestřílela Francii a obsadila 3. místo na fotbalovém mistrovství světa. Čekáme slunečno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřka, teploty do 27 stupňů. Připravené jsou zprávy, hezké nedělní ráno přeje Karel Piška. Policisté dál vyšetřují srážku dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. Včera dopoledne se při ní zranilo 47 cestujících, 7 z nich utrpělo těžká nebo středně těžká zranění. Oba řidiči měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. Podle mluvčí moravské policie Petry Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší. Se stavbou výjezdové záchranné stanice v Humpolci pomáhá robotický systém. Zajišťuje výstavbu nosného a obvodového zdiva. Využití technologie nabízí větší přesnost nebo úsporu práce pro dělníky. Díky robotovi se část výstavby také zkracuje, sdělil hejtman kraje Vysočina ze hnutí ANO Martin Kukla.
2: Na humpolecké stavbě pro kraj Vysočina robot zvládne vyzdít přibližně 5 metrů čtverečních zdiva za hodinu, což podle projektantů a zhotovitele znamená zkrácení prací na nosném a obvodovém zdivu přibližně o 8 pracovních dnů. U jednodušších staveb může být jeho výkon až dvojnásobný.
0: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta v příštím roce. Řekl to v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na festivalu Colors of Ostrava. Podle Pavla je v tuto chvíli na konečné rozhodnutí ještě brzy.
3: Vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
0: Petr Pavel také odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říká například premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a někteří další představitelé vládní koalice. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119, zraněných je téměř 17 000. Informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. V jeho americké zemi pomáhali také mezinárodní záchranné týmy, včetně českého.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Anglie obsadili 3. místo na fotbalovém mistrovství světa. V Miami přestříleli Francii 6-4.
4: Francouzi střelili všechny své góly v druhém poločase a diváci do poslední chvíle věřili ve srovnání, potvrzuje Gabriel.
5: Jsem vděčný za ten druhý poločas. Kdyby to zůstalo 4-0 jako po první půli, tak bych byl naštvaný. Nakonec jsme si užili výbornou hru a hodně gólů.
4: Hattrick zaznamenal Angličan Bukayo Saka. Dvě branky střelil kapitán francouzského týmu Kylian Mbappé, který je z 10 góly zatím nejlepším střelcem šampionátu. Hned za ním je Argentinec Lionel Messi, který nastoupí v dnešním finále proti Španělsku. Po 14 letech se s francouzskou reprezentací rozloučil trenér Didier Deschamps, kterého od září nahradí Zinedine Zidane. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Jihlavským fotbalistům nevyšla generálka na nadcházející sezónu. Vysočina včera podlehla na vlastním hřišti prvoligovým Pardubicím 0-5, když už po prvním poločasu prohrávala o 4 góly. Domácí trenér Marek Nikl před utkáním řekl, že ho bere jako možnost vyzkoušet si některé situace a výsledek pro něj není tolik důležitý. Novou sezónu jihlavští fotbalisté zahájí příští týden v pátek domácím zápasem proti Viktorii Žižkov.
1: Počasí.
0: V Novém Rychnově je teď 12 stupňů, ve Vatíně 15, Moravské Budějovice hlásí 16. Dnes můžeme čekat po ránu polojasno až skoro jasno, během dne přibude oblačnosti až na zataženo. Hlavně odpoledne a večer se vyskytne déšť nebo bouřky s možností silných nárazů větru, intenzivních srážek a menších krup. Teploty dosáhnou 22 až 25, v místech se sluníčkem na jihovýchodě kraje až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný, v tuto chvíli i bez nehod. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Známe to všichni. Přijdeme domů, mobilní telefon zapojíme do nabíječky a dojdeme něco dělat. A právě chvilka nepozornosti stačí, aby se zařízení přehrálo a vznikl požár. Podobných případů v Česku přibývá a více podrobností prozradíme už za pár minut. Zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: V neděli 19. července ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Svátek má Čeněk a také Čeňka. Přejeme jen to nejlepší. V Česku přibývá požáru od nabíječek, akumulátorových a slaboproudých zařízení, tedy nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a podobných zařízení. V roce 2021 jich hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288. Kvůli varování lidí mají třeba hasiči v Benešově malou výstavku přístrojů, které podobné požáry způsobily.
1: Ale to takhle, to takhle.
2: Jo.
1: To možná nejlepší.
2: To nespadlo.
3: Václav Janovský.
4: Vyšetřovatel?
3: Ano.
4: Pokud bychom začali vaším tady jedním z exemplářů té vaší takové v uvozovkách smutné výstavky, kdy vy tady máte věci, od kterých začaly lidem hořet garáže, domy, tak na co to se teď díváme?
3: Díváme se na torzo elektrokoloběžky, kdy došlo k požáru, baterie, kořelé garáž, tak rodinný dům.
4: Tu jsme se bavili, že ta škoda byla asi přes 13 milionů korun.
3: Ano, ano.
4: Jak to máme hasit?
3: V tomhle případě, když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, tak samozřejmě ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést jí před dům, nebo samozřejmě zavolat hasiče.
4: Vedoucí prevence Radek Svoboda je tady taky s námi. Co je tady to v té bedně? Tam si vůbec netroufnu odhádnout.
5: Bedně, to je předmět doličný.
6: To je zbytek powerbanky. Ta powerbanka se nejdřív začne lehce nafukovat a pak bouchne. A zažili jsme i požáry třeba od nabíječky na cigarety.
4: Že takových případů přibývá, potvrzuje tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Kristýna Posekaná.
7: Počty požárů akumulátorových a slaboproudých zařízení, kam patří mimo jiné mobilní telefony, jejich nabíječky, elektronické cigarety nebo akumulátorová zařízení pro domácnost i zahradu, skutečně každým rokem rostou. Například v roce 2021 jsme jich řešili 161, loni už 288. Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
4: Hasič Radek Svoboda taky připomíná, že riziko takových požárů stoupá při vysokých letních teplotách.
6: No určitě, protože ty spotřebiče jsou udělané na nějaký standardní provoz, nějaký standardní teplotě.
4: Před odjezdem na dovolenou je podle Radka Svobody dobré vypojit ze zásuvek kromě ledničky a mrazáku všechny elektrospotřebiče. Z Benešova, Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: 6 hodin 18 minut a s vámi dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Rozemleté igelitové sáčky, plasty nebo komunální odpad tvoří aktuálně podstatnou část biomasy, kterou zpracovávají z obecního bioodpadu na kompostárně v Žirovnici. Vedení města kvůli tomu došla trpělivost a chystá restrikce. Z ulic stáhne velkoobjemové kontejnery a bioodpad bude muset každý třídit ve své popelnici. Více prozradíme už za pár chvil.
1: Počasí.
0: Ale teď ještě pojďme kouknout na počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 12 a 17 stupni. Ve Velkém Meziříčí je aktuálně 13 stupňů. Telčko, Stelní Myslová 15, Přibyslav 14. Teď ráno očekáváme polojasno až skoro jasno. Během dne začne ale od západu postupně přibývat oblačnost, až se zatáhne. A zejména odpoledne a k večeru se vyskytne také déšť nebo četné přehánky na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni. Při déle trvajícím slunečním svitu na jihovýchodě kraje bude až 27 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý, postupně vítr mírných jižních směrů. V odpoledních a večerních bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Objevit se také mohou kroupy, takže pokud se někam dnes vydáváte, buďte opatrní.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Adam Ďurica, blíží se 6:30. Z ulic Žerovnice a okolních vesnic začnou mizet velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Lidé si budou muset ve větší míře pořizovat vlastní nádoby domů. Město tak reaguje na skutečnost, že bioodpad dovážený ke zpracování na místní kompostárnu je plný plastů.
1: Květináče, plasty, igelitové sáčky.
2: Jo, je to, co nám lidi do biopopelnic dají, tak to tady vidíte. Jo. Snažíme se toho většinu vytřídit, ale ne všechno se daří a opravdu ten igelitový pytlík, když se rozbije na 50 kusů, tak ho těžko někdo sebere.
1: Na kompostárně v Žirovnici jsme teď s městským ekologem Milanem Kořínkem, stojíme u haldy. To už je zpracovaný kompost?
2: To už je zpracovaný kompost, který čeká na vyskladnění.
1: A je tady vlastně vidět, ale v tom hromada věcí, které tam nepatří. Co se s tím teď dá dělat?
2: Teď už jenom ručně dotřídit. My kompost z kompostárny odvážíme do sběrného dvora, tam si můžou zdarma občani Žirovnice kompost naložit, ale je to potom na nich, aby si ty nepovolené příměsi, které tam nemají co dělat, vytřídili sami.
1: To s tím, že když se to pak odveze na zahrádku, jako čeká o to víc práce.
2: Přesně tak, ale spousta lidí ten kompost si od nás nebere, takže oni se jenom zbavují odpadu, že ho hodí do biopopelnice. I takové případy máme, že opravdu nám někdo třeba pytel s komunálním odpadem hodí do kontejneru. Když si ho všimneme, tak ho vyndáme, ale pokud ho nezahlédneme, tak bohužel projde naší kompostovací technikou a pak je ten odpad všude.
1: S námi je tu i bezpartijní starosta Radek Opravil.
3: My vlastně připravujeme takové restriktivní opatření a to je snížení počtu těch velkých kontejnerů, protože se nám opravdu stávalo, že tam byl ten nepořádek prostě největší. Takže prostě stahujeme a bude jich míň a každý ať si třídí pěkně u toho baráku.
1: Pak se popeláři podívají a hned se uvidí, kdo to tam dává, kdo ne.
3: Přesně tak a vlastně by v ten moment to neměli ani odvíst a většinou ten problém v těchto popelnicích není. Většinou opravdu je v těch velkých anonymních kontejnerech, tam ten nepořádek se objevuje.
1: Vytipovaná kontejnerová stání zmizí z žirovnických ulic během druhé poloviny letošního roku. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Přinášíme aktuální zprávy, s nimi je ve studiu Karel Pěška.
7: Je 6:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Téměř celé Česko dnes zasáhnou bouřky. Výjimkou bude jen severozápadní polovina republiky. První stupeň meteorologické výstrahy ze 3 platí od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet vítr, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Na jižní Moravě ale dál platí zvýšené riziko vzniku požáru. Zdravotnická zařízení na Vysočině se zapojují do výzkumu infekce lidským papilomavirem, který provádí Univerzita Palackého v Olomouci. Takzvaný kloktací odběr provádí pro studii od dobrovolníků třeba Jihlavská stomatologická klinika Artdent. Odběru se účastní především její pacienti, ale přijít může kdokoliv. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, při kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna upozorňuje, aby na něj nikdo neklikal a nezadával své osobní ani bankovní údaje. Americký prezident Donald Trump se dnes zúčastní finále mistrovství světa ve fotbalu. O titul šampionů se utká Argentina se Španělskem. Hrát se bude ve státě New Jersey na stadionu v East Rutherfordu, který pojme 82 000 návštěvníků. Bronzové medaile na světovém šampionátu získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápasu o třetí místo přestřílel Francii 6-4. Kvalifikaci na velkou cenu Formule 1 v Belgii vyhrál Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý skončil Max Verstappen a na třetím místě dojel úřadující mistr světa Lando Norris. Ten ale bude v dnešním hlavním závodu, který začne v 15 hodin, startovat kvůli penalizaci až z 12. pozice. V Černovicích je právě 12 stupňů, v Třebíči 14, Telč nebo Spratouch hlásí 15. Dnes čekáme po ránu polojasno až skoro jasno, v průběhu dne přibude oblačnosti až na zataženo. Hlavně odpoledne a večer se vyskytne déšť nebo bouřky s možností silných nárazů větru, intenzivních srážek a menších krup. Teploty dosáhnou 22 až 25, v místech se sluníčkem na jihovýchodě kraje až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Řidiči v Jihlavě musí počítat s uzavírkou ulice Úvoz. Důvodem je oprava povrchu vozovky. V tuto chvíli nejsou hlášené nehody. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Mocný rod vymírá, panství se zadlužuje a na scénu přichází Vilém Slavata. Nové noční divadelní představení na zámku v Jindřichově Hradci připomíná dramatické osudy posledních pánů z Hradce. A reportáž z něj pro vás máme už za 5 minut. Hezký poslech.

0: Vaším společníkem v nedělním ránu je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Nové noční divadelní představení Příběh z lístků Hradecké růže připravili místní šermíři na zámku v Jindřichově Hradci. Připomíná osudy posledních pánů z Hradce a nástup Viléma Slavaty. Jednou z hlavních postav je Adam II. Z Hradce, který kvůli nemoci dožil na nosítkách. Přesto právě za jeho vlády dosáhl Jindřichohradecký zámek největšího rozkvětu. Vznikla většina honosných renesančních staveb, ale za cenu obrovského zadlužení panství.
1: Půjčíme si! A když to nebude stačit, půjčíme si víc! Musím reprezentovat, jsem nejvyšší kancléř!
2: Postavy, ať je to Adam II. Z Hradce, Kateřina z Montfortu, nebo Jáchym Oldřich z Hradce, Lucie Otýlie z Hradce, to jsou všechno poslední členové tohoto rodu.
3: Režisér představení Pavel Rys se inspiroval skutečnými historickými událostmi.
2: Pan Adam II. Z Hradce si z Turecka dovezl uherskou nemoc takzvanou, což je syfilis. A tím byli všichni postižení. Takže ti potomci postupně vymírali, zůstali dva potomci, což byl Jáchym Oldřich a Lucie Otýlie. A tím Jáchymem Oldřichem v roce 1604 ti páni z Hradce vymírají.
1: Abyste mi zajistila potomky a pokračování rodu.
4: I přes vaši chorobu se vám povila 6 dětí a každé dítě zatíženo prokletím.
1: Ale vida, jak jste se nám pěkně hezky česky rozohnila.
3: Produkci celého představení má na starost Michaela Hofmanová ze skupiny historického šermu Jindřich.
5: 8 let předtím jsme jeli dvě jiná vystoupení.
3: Kastelána Jindřichohradeckého hradu a zámku Jana Mikeše uvidí diváci v roli jezuity.
6: Moje část příběhu je vlastně nesmírně důležitá, protože právě jezuité hráli velice důležitou roli v konverzi Viléma Slavaty od protestantské ke katolické víře.
3: Dějištěm nového představení je celý Jindřichohradecký hrad a zámek.
6: Návštěvníci během tohohle představení uvidí nejenom exteriéry zámecké, ale nahlédnou i do zámeckého renesančního rondelu, do černé kuchyně, projdou i některé interiéry v Adamově stavení.
3: V těch předchozích představení jsme se dočkali popravy, výstřelů, zděla. Bude něco takového i o tom novém představení k vidění?
6: Se smrtí to bude velice intenzivně souviset, protože tentokrát nás čeká pohřeb.
2: Ten rod vymřel, my jsme tam udělali ten pohřební průvod, aby to bylo symbolické, protože tam třeba dojde i k rozlomení štítu v pánu z Hradce, což se vždy dělalo, když vymřel poslední člen rodu.
7: Teď jsem já, dědičku Hradeckého domínia.
8: A já samozřejmě s tebou, drahá. Zvlášť v této chvíli, na kterou jsem čekal, který chci říct, v této těžké chvíli, se ujmu pevnou rukou vlády nad celým panstvím a zasadím se o tvrdou rekatolizaci v této zemi.
7: A já se zasadím o to, že mě budeš poslušen. Raduj se příliš brzy. Veškerý majetek patří mě a pak našim dětem. Dokud budu živa, tak si jen manželem a tím se mi podřízen.
3: Na novém představení se podílí víc než 40 herců, šermířů a tanečníků. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, přejeme vám klidnou neděli, máme 6 hodin 47 minut a pojďme se podívat, jak to dneska bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteorolog Mojmír Martán, přeji vám dobré nedělní ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Zatím tedy pěkné, jak to vypadá aktuálně na Vysočině?
2: Tak ráno je všude slunečné s teplotami od 13 do 17 stupňů.
0: Ano, vypadá to velmi hřejivě, ale co nás čeká potom postupně během dne?
2: Tak během dne, spíše už během dopoledne, začne od západu oblačnost přibývat, postupně se zatáhne a zejména kolem poledne a odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přeháňky a na některých místech i bouřky, které mohou být i silné, doprovázené nárazovým větrem, menšími kroupami a intenzivnějšími srážkami. Večer potom očekáváme ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty budou spíš před polednem nebo kolem poledne, 22 až 25 stupňů na jihovýchodě kraje, tam, kde bude nejdéle svítit slunce, až 27 stupňů. Slabý proměnlivý vítr, který máme nyní, bude vystřídán mírným jižním větrem a ten se v bouřkách a přehánkách změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí.
0: Takže pokud, milí posluchači, někam dneska vyrážíte, tak buďte opravdu obezřetní a sledujte počasí. Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Platí dvojka střední zátěž.
0: A pojďme se podívat ještě na začátek nového týdne, jak bude vypadat pondělí po té neděli.
2: Tak pondělí by mělo přinést skoro jasno nebo jasno, přes den potom převažující polojasno až oblačno, jen malá pravděpodobnost odpoledních přeháněk, spíše v severní části kraje, ranní teploty 11 až 8 stupňů, citelně se tedy ochladí a také přes den se teploty dostanou nejvýše na 18 až 21, na jihovýchodě kraje možná až ke 23 stupňům. Foukat bude slabý, v průběhu dne mírný severozápadní nebo západní vítr, večer čekáme zase slábnutí větru.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí a hovořil Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji, mějte se pěkně a pěkný den.
2: Mám také naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Řekni fór.
1: Dva pánové jdou proti sobě v parku po cestě a oba za sebou táhnou pravou nohu. Jeden se na druhého s porozuměním podívá, ukáže si na nohu a praví: Kuwait, 1993. Druhý ukáže palcem za sebe a říká: psí exkrement, 10 metrů zpátky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Jihlavská stomatologická klinika testuje pro Olomouckou univerzitu lidi na papilomavirus. Fotbalisté Anglie zdolali Francii a na mistrovství světa berou bronz. Bude slunečno, přes den se zamračí a sprchne nebo zabouří, teploty do 27 stupňů. Dobré nedělní ráno vám u zpráv přeje Karel Pěška. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci svým obětem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, popsala mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
2: Mluvčí Plívová také upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policisty a svou banku. Do výzkumu infekce lidským papilomavirem Univerzity Palackého v Olomouci se zapojují i zdravotnické zařízení na Vysočině. Takzvaný kloktací odběr provádí pro studii od dobrovolníků například stomatologická klinika Art Dent v Jihlavě. Odběru se účastní hlavně tamní pacienti, přijít ale může kdokoliv, uvedla stomatoložka Tatiana Vrbková.
5: Množí se totiž strašně rakoviny krku a lékaři ORL chtějí vědět, jestli to nemůže mít souvislost s lidským papilomavirem. A ten může být i v ústech. A my to zkoušíme pouze z výplachu z úst. Je to jenom jedno plivnutí do zkumavky, ale může si to vlastně přijít udělat jako jakýkoliv člověk na 40 let.
2: Výzkumníci v případě pozitivního nálezu dají účastníkům studie vědět a nabídnou jim případná další vyšetření. Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Irán. Velitelství jejich sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité americké vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při íránském odvetném útoku. Cílem byly pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Irán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Íránský nejvyšší vůdce ajatoláh Mujtaba Chameneí prohlásil, že pokračující americká ofenzíva je důkazem toho, že podpis prezidenta Trumpa je bezcenný.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Anglie slaví podruhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V duelu o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která přitom po poločasu prohrávala už 0-4. K vítězství Ostrovanů pomohl třemi góly křídelník Bukayo Saka, který hattrick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdříve se zdálo, že půjde kopat Jude Bellingham. Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop za hrát sám.
6: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hattrick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
2: Světový šampionát dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem, které začne v 21 hodin. A fotbalisté FC Vysočina svůj poslední přípravný duel před začátkem druholigové sezóny prohráli. Na domácím stadionu v Jiráskově ulici nestačili na prvoligové Pardubice a podlehli jim 0-5. Novou sezónu jihlavští fotbalisté zahájí v pátek 24. července, kdy na svém hřišti přivítají Viktorii Žižkov.
3: Počasí.
2: V Černovicích je právě 12 stupňů, v Třebíči 14, Telč a nebo Svratouch hlásí 15. Dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne přibude oblačnosti. Hlavně kolem poledne a odpoledne se dostaví déšť nebo bouřky s možností silných nárazů větru, vydatných srážek a menších krup. Teploty vystoupí na 22 až 25, na jihovýchodě kraje při slunečním svitu až na 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V náměšti nad Oslavou musíte do dnešní 18. hodiny počítat s uzavírkou ulice Sadová. Důvodem je konání Anenské pouti. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Je neděle 19. července, datum jako každé jiné, řeknete si, ale je to datum, které se nesmazatelně vrylo do historie nespočtem událostí, které formovaly svět. Je to den, který v sobě nese ozvěny revolučních změn, politických zvratů, sportovních triumfů i tragických momentů. Některé připomeneme už za pár minut v kalendáriu.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 7 hodin 12 minut k tomu. Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, na kterém právě teď otevíráme kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
3: I think we made a history today.
2: Karolína Muchová jen půlku.
3: Linda, my ex-friend.
2: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
5: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
2: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku museli některé letecké společnosti zastavit lety. Mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví. Od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách, v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
6: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
2: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 hodin 17 minut, dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Domácí soutěž v americkém fotbalu čeká dnes finálový zápas. Proti Nitře v něm nastoupí Vysočina Gladiators, pro které jde o 5. finálovou účast za posledních 6 let. Hráči z Jihlavy se poprvé v klubové historii pokusí obhájit Czech Bowl. A jak se na zápas připravovali, uslyšíte v našem vysílání zhruba za 5 minut.
1: Počasí.
0: Já už se teď po očku také dívám na teploty, ty stoupají na Vysočině aktuálně 14 až 18 stupňů máme. Jihlava, Hruškovy dvory 14, Žďár nad Sázavou 16, Třebíč 18. Ráno a očekáváme polojasno až skoro jasno. Během dne se potom ale začne od západu objevovat oblačnost, postupně se i zatáhne a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech i s bouškami, které mohou být i silné, i s kroupami. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni. Při déle trvajícím slunečním svitu na jihovýchodě kraje může být až 27. Foukat má slabý proměnlivý vítr jižních směrů v odpoledních a večerních hodinách a přeháňkách se ale změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku, potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vysloucháváte s Českým rozhlasem Vysočina a my se teď krátce před půl osmou ohledneme za sportem. Obhájit Czech Bowl, trofej pro nejlepší tým nejvyšší domácí soutěže v americkém fotbalu, se dnes pokusí hráči Vysočina Gladiators. Finálový zápas odehrají vnitře, kde se jim postaví domácí Knights, kteří ve stejné soutěži triumfovali před dvěma roky a probíhající přípravy natáčel redaktor František Jirků.
1: Pojďte i do toho tréninku dát maximum, bude tam hodně týmových věcí, ať projdeme co nejvíc věcí v týmu, ať jsme co nejvíc připravený, jo?
2: Roman Fiala jako hráč získal z Gladiátory 3 Czech Bowly. Letos ho čeká premiéra v pozici hlavního kouče.
3: Nevím, jestli na začátku se někdo čekal, že skončíme základní část 9-1. Jo, 9 vítězství, 1 porážku, i ta porážka byla fakt jako těsná.
2: Nejtěžší úkol, ale před Gladiátory ještě stojí. Poprvé obhájit Czech Bowl.
3: My jsme takový tým lichých roků, dalo by se říct, tak doufám, že se nám to letos povede zlomit a uděláme pro to maximum. Oni obecně tam mají skvělý playmakery, v podstatě v tuto chvíli tam mají na pozici wide receivera v tuto chvíli rekordmana České ligy, ať už v počtu nachytaných yardů nebo touchdownů, že letos zlomil vlastně rekord.
4: Chalani, na loptu!
2: Vysočina zvládla i změnu na klíčové pozici quarterbacka. Jana Dundáčka letos nahradil Vít Bezecný.
5: Pro mě to je první Czech Bowl jako starting quarterback, ale vlastně už třetí v pořadí s týmem a to, že vlastně budu moc hrát se spoluhráčema, kterýma se známe takhle dobře, je pro mě jako úžasná zkušenost.
2: Kromě protihráčů se připravuje i na prostředí, které vnitře připraví domácí fanoušci.
5: Ta jejich podpora tam určitě bude veliká. Co jsem tak jako slyšel, počítá se s nějakýma 3000 fanouškama a ještě stadion pod Soborem je akusticky velmi dobře zařízený, že tam je fakt slyšet každý slovo, takže to bude rachot.
2: Boj o čtvrtý Czech Bowl v historii zahájí Gladiators v neděli o 16:30 odpoledne. František Jirků, Český rozhlas.
6: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Přinášíme aktuální zprávy, s nimi je teď ve studiu Karel Pěška.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli přemnoženým senicím už 8 tun ryb. Podle Moravského rybářského svazu se situaci snaží zachránit rybáři a hasiči. Do vody vhánějí více kyslíku, aby zabránili dalšímu úhynu. Nové hřiště mají k dispozici děti v Ptáčově u Třebíče. Za necelých 700 tisíc korun ho nechala nainstalovat třebíčská radnice, pod kterou místní část spadá. Jsou na něm klasické prolézačky, skluzavky a další herní prvky. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Podle zprávy Národního parku se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a momentálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. V jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku, která je nedílnou součástí řecké mytologie. V současnosti je na seznamu přes 1200 lokalit ze 170 zemí. Česko jich má 17, například historické jádro Prahy nebo Lednicko-Valtický areál na Moravě. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali třetí místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes se utká o titul s domácí řekyní Sakariovou. V Humpolci nebo Libici nad Doubravou je právě 15 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 17. Dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne přibude oblačnosti. Hlavně kolem poledne a odpoledne se dostaví déšť nebo bouřky s možností silných nárazů větru, vydatných srážek a menších krup. Teploty vystoupí na 22 až 25, na jihovýchodě kraje při slunečním svitu až na 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte u Humpolce v oblasti 91. kilometru ve směru na Prahu. Cestáři tam provádějí práce na vozovce. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Za chvíli v dobrém ránu otevřeme také region rekordu a kuriozit a pobavíme se nad rekordem nejvíc naháčů na jednom místě. Ale možná některé zklamu. Nebude to vůbec nudismem zavádějící téma.

0: Je právě 7 hodin 40 minut a vy posloucháte Dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina a teď už je tu Miroslav Marek a Naháči.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejvíc naháčů na jednom místě. Ne, nepůjde v našem dnešním listování Českou knihou rekordů o nějaké nudismem zavánějící téma. Půjde o pejsky pro vesměs alergiky. Komunita I Love Naked, kterou spojuje a jejíž aktivity organizuje Renata Horová, se již po páté setkala na benefiční akci Víkend bezsrstých plemen psů. V rámci něho byla neděle pod názvem Naháči na seči věnována pokusu o český rekord v nové kategorii Nejvíc psů bezsrstých plemen na jednom místě. V průběhu 4 hodin se k registraci dostavilo celkem 100 těchto psů. Mezi nimi bylo 58 amerických bezsrstých teriérů, 18 peruánských naháčů, 4 mexičtí naháči, 16 čínských chocholatých psů a 4 bezsrstí kříženci. Při kontrole prováděné komisaři agentury Dobrý den prošli účastníci fotopointem a obdrželi i malý dárek. Partnerem akce byl projekt Pet Boxy, který věnoval ceny pro vítěze závodů s vtipným pojmenováním holoběhy. Setkání proběhlo v autokempu Seč Pláš. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: počasí.
1: Takže buďte na svých cestách opatrní. Teploty se aktuálně pohybují na Vysočině mezi 14 a 18 stupni, v Pelhřimově je právě 16, ve Velké Bíteši 18, Lipnice nad Sázavou koukám 15 stupňů. Zpočátku má být na Vysočině polojasno až skoro jasno, během dne pak začne od západu přibývat oblačnost a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Přidat se mohou i kroupy. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni, na jihovýchodě kraje bude až 27. Foukat má slabý proměnlivý postupně vítr mírný jižních směrů, v odpoledních a večerních bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dobré ráno, dobrý den, ahoj, čau, čauky mňauky. Jak se zdraví naše makovičky?
1: Proč se lidé mezi sebou zdraví?
2: Trvala dost.
3: Abych se pozdravili hezky a řekli hezky dobrý den.
4: Aby si mohli spolu povídat a byli spolu kamarádi.
5: A byli slušní.
6: Protože kdyby jsme nemluvili, tak bychom se třeba nemohli na něčem domluvit.
7: Kdyby jsme nepozdravili, tak by to nebylo slušný.
8: A kdyby jsme nezdravili a ten druhý by řekl dobrý den, tak by to nebylo hezký, kdyby ten druhý by to neřekl.
1: A jak můžeme pozdravit kamaráda?
9: Ahoj.
10: Jak se máš?
11: Nebo čau, čau, džus, bus, autobus.
12: Čau.
11: Dobré ráno.
13: Když přijde na hřiště a někde tam je, tak řeknu ahoj, budeme si spolu hrát.
14: Čau, kámo.
15: Ahojky.
1: A když já půjdu odsud pryč, tak co mi řeknete?
16: Nazdar za mnou.
1: Proč mi neřeknete nazdar?
17: To se říká jen chlapové někdy.
18: Protože je to neslušný.
19: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Kraj Vysočina rozdělí mezi myslivecké spolky 150 tisíc korun. Brtnice vykácí duby v ulici u pivovaru, nahradí je jinými stromy na jiném místě. Bronzové medaile na světovém šampionátu získali Angličané po výhře nad Francií. Bude slunečno, přes den se zamračí a sprchne nebo zabouří, teploty do 27 stupňů. Dobré nedělní ráno vám u zpráv přeje Karel Pěška. Celkem 150 tisíc korun obdrží od kraje myslivecké spolky na Vysočině. Finanční dar má podpořit především práci s dětmi a mládeží. Spolky peníze využijí například na přednášky ve školách, kroužky nebo nákup vzdělávacích pomůcek.
4: Peníze si mezi sebe rozdělí celkem 5 okresních spolků z Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Třebíče, Jihlavy až Žďáru nad Sázavou. Kraj Vysočina podporuje myslivecké spolky tímto způsobem již 7. rokem. Podobně podporuje i další spolky, jako jsou včelaři, chovatelé nebo zahrádkáři. Julie Kavková, Český rozhlas.
2: O pokácení 6 dubů v ulici u pivovaru rozhodlo město Brtnice. Arboristické vyšetření ukázalo, že jsou dřeviny ve špatném stavu. Místo nich nechá radnice následně vysázet náhradní stromy ve vhodnější lokalitě.
5: Arboristický posudek totiž mimo jiné zmiňuje i stísněné podmínky pro růst stromů. Kořenový systém je omezený obrubníky a asfaltem. Současně odborníci odhalili zhoršený zdravotní stav dubu. Mají narušené kmeny kvůli silničnímu provozu. V ulici u pivovaru je navíc v plánu oprava vozovky a výstavba chodníků, což by stromy také poškodilo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Premiér Andrej Babiš dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta. Petr Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dnu festivalu Colors of Ostrava. Prezident doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
6: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
2: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119. Zraněných je téměř 17 tisíc. Informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. V jeho americké zemi pomáhali také mezinárodní záchranné týmy, včetně českého.
7: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze ze 6-4, přitom už po poločasu vedli 4-0. 3 góly Angličanů dal útočník Saka, za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem. Fotbalisté FC Vysočina ve svém závěrečném přípravném utkání před startem druhé ligy nestačili na Pardubice. Prvoligovému týmu na domácím stadionu podlehli 0-5. Do nové sezony Jihlava vstoupí v pátek 24. července, kdy na svém hřišti změří síly s Viktorií Žižkov.
3: Počasí.
2: V Humpolci nebo Libici nad Doubravou je právě 15 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 17. Dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne přibude oblačnosti. Hlavně kolem poledne a odpoledne se dostaví déšť nebo bouřky s možností silných nárazů větru, vydatných srážek a menších krup. Teploty vystoupí na 22 až 25, na jihovýchodě kraje při slunečním svitu až na 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 pozor v úseku Velký Beranov, Velké Meziříčí, mezi 119. až 141. kilometrem ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři, provádějí údržbu, omezení je ale vždy pouze u krajnice. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jste vlastenci? Jak se takové pravé vlastenectví vlastně projevuje a co má společného s tvarohem? Tak to už za pár minut vysvětlí spisovatelka Markéta Hejkalová v dnešním rozhlasovém sloupku.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje, přejeme vám pohodovou neděli. A jak se pozná pravé vlastenectví, tak nad tím se v dnešním rozhlasovém sloupku zamýšlí spisovatelka Markéta Hejkalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: V poslední době se o vlastenectví mluví spíš záporně než kladně. Možná proto, že někteří vlastenci, někdy se jim dokonce říká opovržlivě vlastenci, to se mi ale nelíbí, hlasitě a okázale předvádějí, jak nenávidí některé jiné národy. A to se mi líbí ještě míň. Jestli také dělají něco dobrého pro svůj národ, tedy pro nás Čechy, to už je jiná otázka. Myslela jsem na to při nedávné dovolené v Řecku. Všude tam zdůrazňují a propagují svůj jogurt. Pravý, originální, autentický, tradiční řecký jogurt. Druhou propagovanou pochutinou tam byla řecká káva, Greek coffee. Řecký jogurt byl opravdu vynikající. Řecká káva někomu možná chutná. Mně tolik ne, prostě obyčejný Turek, ale to se tam nesmí říkat, i v Řecku jsou vlastenci. Po návratu jsem při nákupu zírala, jak u nás máme pestrou nabídku mléčných výrobků. Ricotta, mascarpone, cottage cheese, feta, mozzarella. A co náš český tvaroh? Obyčejná, ale přitom velice zdravá, dobrá a výživná potravina, obsahující mnoho bílkovin, minerálních látek a vitaminů. A navíc s mnohostranným využitím. Tvaroh lze použít na ovocné knedlíky, slané pomazánky, sladké krémy. A kdo by neznal staré dobré brambory s tvarohem? Nakonec jsem tvaroh našla. Krčil se spolu s podmáslím mezi proteinovým ajranem a bezlaktózovým skyrem a svým českým původem se nijak nevychloubal. Což je možná škoda. Některé národy jsou vlastenecké málo, jiné až moc. Jako vždycky, i v tomto případě je nejlepší, ale zároveň nejtěžší najít zlatou střední cestu. Já jsem vlastenecká umírněně, za to dvojnásobně. Za svou druhou vlast považuji Finsko, kde jsem několik let žila. Výhodu to má třeba při sledování hokejového utkání mezi našimi zeměmi. Už předem vím, že to dobře dopadne. Vyhrají buď naši. Češi nebo Fini. Na národnosti až tolik nezáleží. A neplatí to jenom v hokeji.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodin 18 minut, co mu hladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, možná i někde z nějakého tábora. A na letní příměstské tábory musím dodat, že nechodí v létě jen děti, ale i seniori. Jeden takový uspořádali tento týden v Čebíně na Kuřimsku. Seniori na něm trénují paměť, jemnou a hrubou motoriku a navíc mají společnost. Více o tom uslyšíte už za pár chvil v naší reportáži.
1: Počasí.
0: A já teď ještě zmíním teploty na Vysočině, ty se teď pohybují mezi 17 a 20 stupni Celsia. Moravské Budějovice 20 stupňů, stejně tak je v Měříně a Humpolec 19. Ráno očekáváme polojasno až skoro jasno, během dne pak začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a zejména poledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni. Při déle trvajícím slunečním svitu na jihovýchodě kraje bude až 27. Foukat k tomu má slabý proměnlivý postupně vítr mírný jižních směrů. V odpoledních a večerních bouřkách a přeháňkách se ovšem změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 8 hodin 23 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Výlet za kulturou, zpívání písniček, tvoření dekorací nebo třeba trénování paměti. I tak může vypadat příměstský tábor. V Čebíně na Kuřimsku ho tento týden zorganizovali speciálně pro místní seniory. Aktivity jim mají pomoct třeba s motorikou a taky s navázáním společných nebo společenských kontaktů a propojením generací. Jeden den vyráběli keramiku a na pomoc jim přišli děti z mateřské školy.
1: Dívejte se, uděláte takhle šištičku, mrkvičku, takhle ji zvednete nahoru a uděláte další váleček.
2: Z mateřské školky přišlo do čebínského Senior Pointu zhruba 15 dětí. Jedné skupince dává pokyny seniorka Hana Režná, která dřív sama ve školce pracovala.
1: A budete hádat, co z toho bude?
3: Já vím, co. Šnek.
1: Přilepíme. A máme šnečka, že?
3: Vyrobil jsem 3 srdíčka. Tady tohle má být povrch dortu.
2: Chlubí se svým výrobkem Vilémek.
3: A tohle jsou čokoládový zapíchnutý ozdobený srdíčka. Tohle ještě trošku ozdobíme takhle. Tohle jsme tady dali kutičky a 4 lístek.
2: Seniorka Marie Novotná pracuje ve dvojici s 5letou Karolínkou.
1: Budu se snažit vyválet takovouhle placičku a Karolínka si u nás dobí kytičkama. Řekni, že tady máme žebříček, máme lebedu, že?
4: Pro koho to bude?
3: Pro mámu.
1: Jsme doma zavření, nudíme se, nemáme co dělat, starý babky, tak jsme rádi, že se pokecáme, sejdeme. No a děcka noc za náma chodí, že? A my vždycky zapomeneme zase, jak se jmenovali, oni jsou hodní.
2: Při keramice podle organizátorky Pavlíny Drábíkové seniori procvičují prsty, úchop věcí, ale i hlavu.
4: Každý dítě si najde svou babičku, jako v uvozovkách svou babičku, a vlastně je to propojení, že i ty naše babičky dostávají tu šanci si pohrát s těma dětma, děti jsou nadšený z toho. Vlastně ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojený.
2: Příměstský tábor má seniory i dostat do kolektivu. V létě totiž často kvůli horku nevychází ze svých domovů.
4: Aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit. My jsme včera měli výlet a popisovala mě to vlastně jedna seniorka, že ten výlet pro něj značil něco úžasného, že šla vlastně do muzea, dívala se a říká mě, a víš, co mě teďka čeká? Teď mě čeká jenom to, že přijdu domů, zavřu se do kuchyně a sedím v kuchyni.
2: Letos se na čebínský příměstský tábor přihlásilo 20 seniorů. Hana Novotná, Český rozhlas. You got it!

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Jsou tu aktuální zprávy a ve studiu s nimi Karel Pěška.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Téměř celé Česko dnes zasáhnou bouřky. Výjimkou bude jen severozápadní polovina republiky. První stupeň meteorologické výstrahy ze 3 platí od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet vítr, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Na jižní Moravě ale zůstává zvýšené riziko vzniku požárů. Zdravotnická zařízení na Vysočině se zapojují do výzkumu infekce lidským papilomavirem, který pořádá Univerzita Palackého v Olomouci. Takzvaný kloktací odběr provádí pro studii od dobrovolníků třeba Jihlavská stomatologická klinika Art Dent. Odběru se účastní především její pacienti, ale přijít může kdokoliv. Podvodníci se znovu vydávají za pojišťovnu VZP. Prostřednictvím odkazu vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodné stránky sice vypadají jako web VZP, adresa odkazu se ale od toho oficiálního liší. Pojišťovna upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Pokud už to udělali, mají kontaktovat policisty a svou banku. Americký prezident Donald Trump se dnes zúčastní finále mistrovství světa ve fotbalu. O titul šampionů se utkají Argentina a Španělsko. Hrát se bude ve státě New Jersey na stadionu v East Rutherfordu, který pojme 82 000 diváků. Bronzové medaile na světovém šampionátu získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápasu o třetí místo přestřílel Francii 6-4. Kvalifikaci na velkou cenu Formule 1 v Belgii vyhrál Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý skončil Max Verstappen a na třetím místě dojel úřadující mistr světa Lando Norris. Ten ale bude v dnešním hlavním závodu, který začne v 15 hodin, startovat kvůli penalizaci až z 12. pozice. V Přibyslavi je teď 17 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech 19. Dnešek bude nejdříve slunečný, postupně se zamračí a hlavně kolem poledne a odpoledne se přidá déšť nebo bouřky. V noci hrozí silné nárazy větru, vydatné srážky a menší kroupy. Naměříme 22 až 25, na jihovýchodě Vysočiny při slunečním svitu až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 teď buďte opatrní mezi Velkým Meziříčím a Měřínem na 138. kilometru ve směru na Prahu. Jsou tam popadané OSB desky z vleku ve všech pruzích. Posádka vozidla je teď sbírá, na místě jsou i policisté. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Velké rosolovité koule z Velkého dářka už inspirují i výtvarníky. Vymýšleli, jak můžou pro někoho nepříjemné bochnatky sloužit k umění. Ale třeba i k závlaze. Více uslyšíte v našem vysílání za pár chvil.

0: 8 hodin 40 minut, s vámi Český rozhlas Vysočina. Přejeme dobré nedělní ráno. Vody ve velkém dářku znovu plní bochnatky americké. Nepůvodní druh drobných živočichů tvoří rosolovité kolonie. Plavcům neškodí, ale některé vylekají. Jsou velké jako fotbalový míč. Z velkého dářka se navíc rozšířili i do nedaleké retenční nádrže a do nového rybníka. Zatím jen do nejbližších ploch nedaleko samotného pramene Sázavy.
1: My to máme i vylovený.
2: Tereza Ptáčníková se sestrou si kusy rosolovitých bochnatek přivezla na lehátku.
1: Až na to šlápli a mysleli jsme si, že to je nějaká mrtvá ryba nejdřív, protože ono to je jako porostlé na tom kamení. Tak jsme se toho lekli a vylovili jsme to.
2: Odvážíte se klidně sáhnout?
1: Jo, tak to mě to nevadí. To je takový slizký hodně, no.
2: Co pak s tím?
1: Dáme to zpátky do vody. Na těch rukách.
2: Nad využitím bochnatek z velkého dářka se víc zamysleli i něco odzkoušeli výtvarníci toho času na takzvaném plenéru v Jimramově.
3: Tak vidíme, že už dostali jakýsi bílý povlak nesourodý, který kopíruje tu strukturu.
2: No, odsud to vypadá, jako kdyby v malém sudu byl naložený malý mozek.
3: Toto jsme přejezdili buď srdce, anebo mozek.
2: Jan Karpíšek, který se zrovna navléká rukavice pro práci s bochnatkami.
3: Ten má uvnitř vrostlý list z nějaké větvičky. A já tady mám napnutý velký akvarelový papír, který jsem si předem zvlhčil arabskou gumou. Velmi dobře drží vodu, což byl další impuls k úvahám o tom, jestli by se v budoucnu nedali používat jako přírodní hydrogel k rostlinám, ke stromům. Náš výzkum zde je praktický, nevědecký, intuitivní. Taky zkusíme rozříznout nožem. Je to jako do másla. Nebyl to list, byla to řasa. Uvnitř, uprostřed. A mně se tam líbí ta zelená, takže ji tam zkusím dostat na ten papír. Ještě bez pigmentu. No, otisknout přímo tu strukturu. Zajímavou se si podařilo spíš s tou barvou.
4: Pokud bude nějaký schopný kuchař a vymyslí nějaký dobrý recept, tak se bochnatky potom třeba lidi poperou.
2: Žertuje Petr Kulhánek z rybářství Kinský. Pro hospodaření na dářku způsobuje kolonie nepůvodního živočicha jen menší potíže.
4: Při vypouštění rybníka uspávají mříže, takže se rybník třeba vypouští díl a musí se prostě ty mříže čistit od těch bochnatek.
2: Větší rozšíření potoku Sázavy nečeká i kvůli tomu, jak je bochnatka náročná na kvalitu vody. Ze Žďárska, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Tak já nevím, jak vy, ale já si určitě nechám na bochnatky zajít chuť a za chvíli přidáme informace o počasí.
5: Léto na velkém dářku. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

8 hodin 45 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, doznívají Kors a na zahradě Jihlavského stříbrného domu se konají hudební čaje o páté, letní podvečery plné jazzu, swingu, reggae i šanzónu a začínají od 17 hodin. Dnes 19.

0: Máme většinou skoro jasno až polojasno a vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Teď ráno to s tím počasím vypadá velmi pěkně, ale co se stane během dne?
0: Ano, je to tak, ještě ráno můžeme počítat převážně malou oblačností, ale od toho západu nám začne ta oblačnosti přibývat, nejčastěji až na zataženo, a kolem poledne potom očekáváme déšť nebo četné přehánky. Na některých místech se mohou vyskytnout i bouřky. Nedá se vyloučit, že by mohly být i takové silné. To hlavní nebezpečí spočívá hlavně v těch nárazech větru. Ty mohou dosáhnout i rychlosti kolem 70 km za hodinu, případně i nějaké intenzivnější srážky. Ty srážkové úhrny mohou v bouřkách dosáhnout klidně i hodnot kolem 30 mm a také se nedá vyloučit i výskyt menších krup. Co se týká nejvyšších teplot, tak ty očekáme od 22 do 25 stupňů, ale na jihovýchodě kraje, kde by mohlo nám nejdéle svítit, tak ty teploty by mohly vystoupat až 27 stupňům a na večer už by nám potom té oblačnosti i srážek mělo začít ubývat. Vítr ten ze začátku ještě slabý, proměnlivý, přes den bude spíše mírný, jižních směrů do 25 km za hodinu a v těch bouřkách a přehánkách už se nám potom začne měnit na severozápadní a přechodně i výrazně zesílí.
1: Pojďme přidat ještě také biopředpověď na dnešek.
0: Tak ta je na stupni číslo 2, což je střední zátěž.
1: Uh-huh. A co pondělí, jak to bude vypadat po neděli, ochladí se?
0: Tak ochladí se nám, ty nejvyšší teploty už očekáváme od 18 do 21 stupňů, na jihovýchodě kraje mohou ale vystoupat až 23 stupňům, převažovat ze začátku bude malá oblačnost, jasno až polojasno, úplně se nedá vyloučit, že v údolí by se mohly vytvořit i nějaké ojedinělé mlhy během noci a přes ten den bude takové polojasno až oblačno, je tam jenom drobná šance na odpolední přehánky a vypadá to, že spíše pokud by se vyskytly, tak by se to mělo týkat té severní části kraje a vítr nám k tomu bude vát slabý, během nepotom mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu a na večer by měl začít slábnout.
1: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí. Já děkuji za informace, tolik Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně a naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Za chvíli přidáme také for Jardy Hypochondra pro dobrou náladu a po 9. hodině otevřeme, jako již tradičně, příběhy z Vysočiny. Tak určitě zůstávejte s námi.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Ládo, řekni fór.
1: Fór, říkáš? No tak já mám rád ty fóry o blondýnkách. To takhle novomanžel se ptá své ženy blondýnky. Hele, prosím tě, proč už půl hodiny držíš tu husu za krk? No tady je přece v kuchařce napsáno 3/4 hodiny mírně dusíme.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policisté stále prošetřují vážnou nehodu dvou autobusů na Znojemsku. Stomatologové v Jihlavě testují pro Olomouckou univerzitu lidi na papilomavirus. Angličané zdolali Francouze a na fotbalovém mistrovství skončili třetí. Sluníčko během dne vystřídají mraky, místy zaprší nebo přijde bouřka, teploty do 27 stupňů. Připravené jsou zprávy. Pěknou neděli přeje Karol Pěška. Policisté dál vyšetřují srážku dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. Včera dopoledne se při ní zranilo 47 cestujících, 7 z nich utrpělo těžká nebo středně těžká zranění. Oba řidiči měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. Podle mluvčí moravské policie Petry Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší. Do výzkumu infekce lidským papilomavirem Univerzity Palackého v Olomouci se zapojují i zdravotnická zařízení na Vysočině. Takzvaný kloktací odběr provádí pro studii od dobrovolníků například stomatologická klinika Art Dent v Jihlavě. Odběru se účastní hlavně tamní pacienti, přijít ale může kdokoliv, uvedla stomatoložka Tatiana Vrbková.
3: Množí se totiž strašně rakoviny krku a lékaři ORL chtějí vědět, jestli to nemůže mít souvislost s lidským papilomavirem. A ten může být i v ústech. A my to zkoušíme pouze z výplachu z úst. Je to jenom jedno plivnutí do zkumavky, ale může si to vlastně přijít udělat jako jakýkoliv člověk na 40 let.
2: Výzkumníci v případě pozitivního nálezu dají účastníkům studie vědět a nabídnou jim případná další vyšetření. Petr Pavel oznámil svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta v příštím roce. Řekl to v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na festivalu Colors of Ostrava. Podle Pavla je v tuto chvíli na konečné rozhodnutí ještě brzy.
4: Vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
2: Petr Pavel také odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říká například premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a někteří další představitelé vládní koalice. V jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku, která je nedílnou součástí řecké mytologie. V současnosti je na seznamu přes 1200 lokalit ze 170 zemí. Česko jich má 17, například historické jádro Prahy nebo Lednicko-Valtický areál na Moravě.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Anglie obsadili třetí místo na fotbalovém mistrovství světa. V Miami přestříleli Francii 6-4.
5: Francouzi střelili všechny své góly v druhém poločase a diváci do poslední chvíle věřili ve srovnání, potvrzuje Gabriel.
6: Jsem vděčný za ten druhý poločas. Kdyby to zůstalo 4-0 jako po první půli, tak bych byl naštvaný. Nakonec jsme si užili výbornou hru a hodně gólů.
5: Hattrick zaznamenal Angličan Bukayo Saka. Dvě branky střelil kapitán francouzského týmu Kylian Mbappé, který je z 10 góly zatím nejlepším střelcem šampionátu. Hned za ním je Argentinec Lionel Messi, který nastoupí v dnešním finále proti Španělsku. Po 14 letech se s francouzskou reprezentací rozloučil trenér Didier Deschamps, kterého od září nahradí Zinedine Zidane. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Fotbalisté FC Vysočina svůj poslední přípravný duel před začátkem druholigové sezóny prohráli na domácím stadionu v Jiráskově ulici. Nestačili na prvoligové Pardubice a podlehli jim 0-5. Novou sezónu jihlavští fotbalisté zahájí v pátek 24. července, kdy na svém hřišti přivítají Viktorii Žižkov.
1: Počasí.
2: V Přibyslavi je teď 17 stupňů, ve Velkém Meziříčí a nebo Dukovanech 19. Dnešek bude nejdříve slunečný, postupně se zamračí a hlavně kolem poledne a odpoledne se přidá déšť nebo bouřky. V nich hrozí silné nárazy větru, vydatné srážky a menší kroupy. Naměříme 22 až 25 na jihovýchodě Vysočiny při slunečním svitu až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Vysočina.
2: Náměstí nad Oslavou musíte až do 18. hodiny počítat s uzavírkou ulice Sadová. Důvodem je Anenská pouť, která se tam koná Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je 9:05 hodině a na Českém rozhlasu Vysočina otevíráme příběhy z Vysočiny. A v tom prvním vás naučíme vyrábět bylinkové bonbony. Tak si to nenechte ujít, už za chvilku.
0: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Když přijde nějaké to nachlazení, sáhne většina z nás po bylinkách. Už naše babičky a prababičky věřili v sílu lipového a bezového květu, heřmánku nebo máty. Většinou pijeme čaje nebo užíváme sirupy, jak jsme zvyklí. A třeba paní Zdeňka Tulisová z Budče na Žďársku, tak ta se rozhodla zkusit vyrobit také bonbony. Bylinek jí roste kolem domu spousta, tak má z čeho brát.
2: V kuchyni nad váhou s mističkou stojím se Zdeňkou Tulisovou. Jak vás to napadlo pustit se do bylinkových bonbonů?
3: Já jsem chtěla něco vymyslet, aby se to dalo mlsat a zároveň, aby se to dalo i do čaje, kde se to dá rozpustit.
2: Ten bonbonek můžu zalít vodou v hrnečku a mám čaj.
3: Ano.
2: Recept jste už nějaký měla na začátku, nebo jste metodou pokus omyl zkoušela?
3: Pokus omyl. Ne každý cukr je na to vhodný. Potom jsem zkoušela třeba živou rostlinu a to nešlo.
2: Proč to nejde z čerstvé bylinky? Protože to mi přijde, tam je toho hodně v těch silicích.
3: Ale když udělám karamel, tak ta živá bylinka tam začne pěnit, jak je ten karamel horký.
2: Tím lépe, protože vy teď můžete bonbonky vyrábět v zimě, v létě.
3: Dá se to dělat celoročně.
2: V lékárně si nejčastěji kupuji šalvějové. Já se tady tak dívám. Meduňka, šípek, kopřiva, rakitník chrpa, šalvěj, máta, bezový květ. Děláte i rýmovník.
3: Spoustu bylinek pěstuji a suším. Příroda nám toho dává hodně.
2: Vy jste mi slíbila, že mi ukážete, jak na to. Máme tady rendlík, vařečku, váhu, mističku, silikonovou formu s malými čudlíky,
3: ano.
2: Nádobku se sušenou bylinkou, já si čichnu. To je šalvěj.
3: Šalvěj, ano, přesně šalvěj. Tak, je to šalvěj.
2: Šalvěj, tu sama pěstujete.
3: Ano.
2: Sušíte v sušičce?
3: Ne, suším na vzduchu.
2: Tak a v ruce máte krystalový cukr.
3: Ano, krystal.
2: Krystalový bílý. Cukr bílý. Sypeme. Vidím to na 10 deka.
3: Ano, karamel rychle tuhne, takže se to nedá vážit po více gramech.
2: Budeme cukr karamelizovat.
3: Ano, zapneme sporák a až se cukr rozpustí...
2: Musíte míchat?
3: Hned ne, ze začátku nemusím, až karamel je vidět a až se úplně rozpustí, tak teprve potom tam dám sušenou bylinku.
2: U karamelu je riziko spálení, takže musíte
3: Musíme
2: mít ten
3: hlídat.
2: Správný okamžik.
3: Musím hlídat.
2: Nic jiného v tom bonbonku není, než opravdu ten čistý karamel a bylinka.
3: Bylinka. Zkoušela jsem to i s medem, jenomže to nejde, protože když se ty bonbonky potom dají dohromady, tak se to lepí.
2: Třeba citron jste neskoušela, protože je tam ta sladkost karamelu.
3: To je sice hezký, ale zas je to tekutina. To bych musela mít citron, kde nastrouhám kůru a kterou zase usuším.
2: A vy nechcete používat chemii, takže kyselina citronová nepřichází v úvahu?
3: Ne, v žádném případě.
2: A už se nám to tam rozpouští.
3: Ano.
2: To je rychlovka.
3: Když se nám to rozpustí, tak to hned vypnu a dám tam právě...
2: Hned do toho horkého přijde bylinka. Krásně hnědne karamel.
3: A to je právě ten moment, kdy já tam nasypu...
2: Sypeme bylinky a po lžičkách. Dali jsme do těch 100 gramů cukru dvě vrchovaté lžičky kávové.
3: Promíchám to.
2: A už to voní. Ona ta bylinka jak se zahřeje. A rychle.
3: A musím lít.
2: Jdeme k formě. Jak rychle tuhne?
3: Za chvilku je to úplně vychlazené.
2: Zaplnili jsme nějakých 24 bonbonků. A už tuhnou.
3: Jde to i krásně vyloupat a má to krásnou i barvu a tvar.
2: Z Budče Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Já ještě doplním, že fotografie z přípravy karamelu i lití do formy najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz a pojďme dál. Každý může tančit. Taneční festival Correspondence to v našem kraji dokazuje každý rok. I letos se publiku představila skupina místních amatérských tanečníků a my vás za nimi zavedeme už za malou chvíli.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Končiny.
1: Během letošního ročníku Mezinárodního tanečního festivalu Correspondance ve Žďáře nad Sázavou slavnostně otevřeli nové kulturně kreativní centrum. Vše zahájil tanec, na kterém se podíleli 30 dobrovolníků z řad veřejnosti ve věku od 15 let až po seniorky. Nazvali ho Insane a pochází z dílny francouzského choreografa Albana Richarda, který jej uvedl už v několika městech pokaždé s místními obyvateli. A výsledek? Výsledek se liší podle toho, jak tanec pojmou nadšení amatéři a jak se zapojí do tvůrčího procesu.
2: I begin this work, Insane, Peace with Inhabitants in France.
3: Na této práci jsem začal ve Francii, v Normandii a v několika městech v Litvě. Kaunas, Klaipeda, Vilnius. Pokaždé to bylo s místními obyvateli.
2: Marie, she's so insane in Lithuania. Yeah, let's do it in GR.
3: A když přijela Marie Kinsky do Litvy, kde tanec Insane viděla, hned řekla, tohle prostě musíme udělat ve Žďáře.
2: We can work with everybody, like with everybody.
3: Pro mě je to pokaždé otázka toho, jak do tance zahrnout každého, ve smyslu každé tělo, mladé, staré, malé, velké, dokonce i lidi, kteří nejsou zkušení nebo profesionální tanečníci, protože mám rád, když objevují proces vzniku takového tance. Jde tam o představivost, sdílení, vztahy s ostatními lidmi různého věku, takže vlastně o to, jak společně vytvoříme komunitu.
4: Tento tanec má otevřít nové kulturně kreativní centrum.
2: Yeah, a new version of Insane.
3: Ano, chceme, aby ho touto novou verzí tance Insane lidé postupně objevili. Myslím, že to bude krásné, protože i ta budova je krásná. Ale pro mě je mnohem důležitější, jak každý člověk propojí ten svůj způsob tance, pohyb páteře, dechu, očí s těmi ostatními. Je to vlastně demokratický proces. Každý má svou osobnost, způsob vyjádření, ale výsledek vytvoříme všichni dohromady.
2: We try to build something all together.
4: Alban Richard svou choreografii ve Žďáře nad Sázavou představil a mezi tím se skupinou pracují tři další choreografové. Viktor Černický, Hana Polanská a Agáta Pérez Jarošová. Všichni jste tanečníci a teď jste tady v úplně jiné roli. Zprostředkováváte nápady a myšlenky někoho jiného.
5: Pro mě je to zajímavá rola, protože jsme taky mediátory v ideí, jako když někdo prekladá, že to dílo nám úplně nepatří, ale vlastně my hledáme tu cestu, jak ho přeložit od toho autora vlastně k tým tanečníkům, netanečníkům.
6: Právě je to zároveň jako něco, co v tom současném tanci novým trendem. Tanec se dostává do té společnosti skrze práci s těma komunitama.
7: To, co mi přijde úžasný, je, že máme ten stejný cíl. Víme prostě, jak to přibližně má vypadat. Tohle, co mi přijde super, že si tam hledáme vlastně tu kreativní cestu.
4: Ta skupina nejsou tanečníci. Jak se vám pracuje s takovou skupinou?
6: Mně se s tím pracuje hrozně dobře, protože to dílo je udělané tak, aby to mohli tančit všichni. Aby my jsme zase znova zažívali obyčejní lidé to propojení skrze tanec.
5: Myslím, že Hanka to celkem pěkně zhrnula. Osobně mám velmi rád prácu s lidmi, kteří každý má prostě nějaké jiné tělo, nějaké jiné zkušenosti, nějaké jiné pohybové schopnosti. Ta virtuozita je možno právě v tom, že každý z nás může tancovat, kde nejde možno o to, kdo jako vysoko zdvihne nohu, ale o to, jako celá ta skupina se dokáže přizpůsobit zase tomu jedincovi.
4: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Já ještě dodám, že 50-minutový tanec Insane zahájil festivalový víkend ve Žďáře nad Sázavou tento pátek a jednou z účinkujících byla právě i kolegyně Dáša Kubíková. Nechce se vám každý den zalévat? Zasaďte kytky do trubek. Ano, možná jste to už slyšeli a jestli ne, tak si počkejte na třetí příběh z Vysočiny a vysvětlíme vám to.

0: Léto u stříbrné studánky na Křemešníku. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
1: Sino sa amor.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněl famózní Andrea Bocelli a jeho slavná píseň Země, lásky, vesmíru, naděje a věčnosti. Úplná nádhera, která mě dostala na zahradu, kde vidím, jak mě krásně rostou kytky, aniž bych je zalila.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Samozřejmě díky jednomu dobrému nápadu. Dobré nápady totiž často přicházejí náhodou a často tehdy, když člověk pracuje na něčem jiném. A přesně tak vznikl i zavlažovací systém Luboše Noska z Kostelní Myslové. Právě během sucha veder, které teď v létě panují, ušetří spoustu běhání z konví.
2: S Lubošem Noskem stojím před zvláštním zavlažovacím zařízením. Já se to pokusím jednoduše popsat. Na celé boční stěně chalupy tady máte v několika patrech, 1, 2, 3, 4, 5, v 6 patrech, takové ty oranžové odpadní roury průměru nějakých 10 centimetrů a máte v tom zasazené květiny.
3: Původní myšlenka byla moderní, na internetu všady hydroponie, takže jsem zkusil tam hydroponicky to pěstovat, jahody, květiny, ale tam se mi to úplně neosvědčilo, ty kořeny mi zahnívaly, rostliny zahnívaly, spíš jsem neměl to dobře udělané pro vzdušnění, takže letos jsem to změnil, dal jsem větší spát, aby voda pouze protekla.
2: Ono to jde cik-cak?
3: Čerpadlo vytlačí vodu úplně do nejhornější trubky a to, co ty kytky nevypijou, tak vlastně voda odteče postupně těma trubkama zase až dolů a vrátí se do nádoby jednou denně. Možná teď jsou hice, tak dám, nastavím dvakrát denně na 1/4 hodiny, aby voda čerpala.
2: Časovač tady vidím na stěně.
3: Ano.
2: Máte to promyšlené. Takže ten spát je řešení, že jedna trubka jde doleva, pak jde na druhou stranu a je to propojené těmi zelenými hadicemi zahradními. Dívám se nahoře, afrikány, nějaké pelargonie, petunie. Jsou to kytičky, přemýšlíte i o zelenině. Tamhle vidím jahůdky dole.
3: Nějaký jahody tady mám, ale jako člověk, co toho sní, lepší na oko se podívat.
2: V jednotlivých trubkách jsou zářezy čtvercové a v tom jsou zasazené květináčky. Je to takový ten tenký plastový sadbový květináček. Já tady vytáhnu jedno kvítí a dívám se dole. Kořeny lezou a pěkně to tam cáká. Je tam voda. Ty kytky si odeberou, zbytek odtéká. Já si tam dovedu představit rajčata, okurky, tady ty jahody, ale i třeba nějakou tu bylinku.
3: Ty firmy jedou hlavně zeleninu v těch halách, ale jedou to hydroponicky, no, ale je tam potřeba nějaký to provzdušnění té vody a prostě to...
2: To chce ještě domyslet.
3: Domyslet. A hnojení řeším, že rovnou do té vody rozpustím, předsedím koňský koblih, který dodají naši konici a to je vlastně hnojení těch rostlin.
2: Ponorné čerpadlo. Máte tady sice místa spoustu, ale myslím, že by to právě šlo využít pro lidi, kteří nemají velkou zahradu, nemají prostor, tak si prostě trubkami zaplní celou stěnu.
3: Hlavně ty stěny, že se okrášlí, člověk se nemusí ohejbat, slimáci to nežerou.
2: Jak to, že to nežerou slimáci? Není to na zemi?
3: Není to na zemi, no, není to na zemi. No.
2: Z Kostelní Myslové Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Já myslím, že úplně geniální zavlažovací systém Luboše Noska, který také najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Vědra na hašení požárů ze slámy nebo z textilu? Skutečně se taková dříve vyráběla a my vám už za chvíli také prozradíme, jak je možné, že jimi voda neprotekla ven.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Vysočiny.
1: V horkých dnech, jaké panují v posledních letech na celém světě, se musíme dávat obrovský pozor na oheň. Když totiž přiletí červený kohout, jak se lidově říká, vypuknutí požáru, je to vždycky tragédie, dokonce i s dnešní nejmodernější technikou a rychlými auty. A co teprve v dřívějších dobách, tehdy se hasilo ručně, voda byla mnohdy daleko a všechny stavby z hořlavých materiálů. V Hasičském muzeu v Přibyslavi najdeme názorné ukázky prvních způsobů hašení ještě před příchodem prvních stříkaček.
2: Hašení požáru právě proto, že dříve ty rybníky nebyly hned u měst, takže se postavila soustava vysokých žebříků k ohnisku požáru a na principu samospádu vody se hasilo, takže voda putovala z rybníka přes ty vysoké žebříky až k té stříkačce, která byla někde u toho domu. Mohl se teprve hasit požár až potom dodání té vody. Vědra byla textilní, slaměná nebo kožená a vědra musela být vymazávána smolou anebo fermeží po každém úkonu. To jsou takový ty původní vědra ještě před železnejma nebo plastovejma vědrama.
3: Vysvětluje Iva Macková, konzervátorka a muzeoložka Hasičského muzea v Přibyslavi.
4: Vy jste říkala, že vlastně to jde soustavou žebříku až ke stříkačce.
2: Ano, ta stříkačky byly buď přenosné, to znamená, že se musela naložit na vůz a vůz tím teprve někam mohl odjet.
4: To muselo nosit velká spousta lidí.
2: Domy byly dřevěné a byly blízko u sebe, takže před každým domem musela být káť s vodou nebo s pískem, aby bylo možné hned hasit. A většinou, když teda někde se něco zapálilo, tak aspoň půlka toho schořela. Takový ty první pokusy nebyly třeba úplně moc úspěšný, ale aspoň to byly nějaký začátky.
3: Další zajímavosti z historie hašení požáru u nás se týkají hadic. Jak se vyráběly a také jak se čistily.
2: Tenkrát se používaly tyhle ty pračky na hadice, protože jak byly ty vlákna z přírodních materiálů, tak ty hadice se více špinily. Dřevěná pračka na hadice, jsou na tom takové kartáče. Tato pračka byla na železné tyči a v železné kádi se vlastně přes tyto kartáče dávaly hadice, které se propíraly v té vodě a ty hadice byly vlastně z přírodních vláken. To bylo vlákno lněné nebo prostě třeba i kopřivové mohlo být. Protože první hadice hasičské byly tkány na stavech, už v roce 1891 to bylo ukázáno na první jubilejní výstavě v Praze. A tam bylo několik takových stavů, které obeplétaly ty hadice. A tady máme vlastně ten pletací stroj. Jádro té hadice je gumové, protože tlak vody není stejnoměrný v té hadici, tak proto se kostra té hadice tvořila z toho vlákna v těch 80. letech už umělého vlákna, které obeplétalo tu hadici a tvořilo tu kostru, aby vlastně ta hadice nepraskla.
4: Já jsem si to představovala, když jste říkala, že se hadice tkaly na stavech. Jak se může na rovném stavu utkat něco kulatého?
2: Takovýhle stav.
4: A tady teď vidím, že to je stav vymyšlený a zkonstruovaný, aby to šlo do kulata. A to bylo i v tom roce 1890.
2: No, asi nebyl z kovu. Jako z kovu nebo takhle konstrukčně vyřešený, ale už to prostě museli mít vymyšlený a bylo tam několik stavů.
3: A nakonec na ukázku ještě jedna z prvních hasičských sirén.
2: Stačí malinko zapumpovat. Dobrý. A tady to zmačkneme.
3: Z Přibyslavy Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Na konci 19. století zabili u Nového Veselí četníka. Dodnes to připomíná kámen poblíž onoho místa. Byli tehdy viníci potrestaní? Dozvíte se to v dnešním posledním příběhu z Vysočiny. Ale teď už tu jsou američtí Starship a návrat do roku 1985.

0: Za nenápadnými kameny u cest, v polích a lukách se často skrývají dramatické příběhy. Jeden takový v hájku nad Novým Veselým na Žďársku. Text je na něm už špatně čitelný, ale novoveselští mají dobové fotografie, noviny i texty ze starých soudních spisů a příběh o vraždě četníka Jana Špačka a my jsme si ho mohli vyslechnout do nejmenších podrobností.
1: S Marcelou Vencelidesovou jsem uprostřed louky na okraji Nového Veselí na Žďársku a jdeme k pomníčku se zajímavým nápisem.
2: Na tomto místě byl zavražen četník.
1: Už jsme u pomníčku zavražděn a oloupen dne 5. března 1884 v noci.
2: Není to přesné místo té tragické události.
1: Aha, jak jo? Je to možné?
2: No, protože když se koukneme takhle přes ten rybník, tak tam je les. A ten četnický strážmistr vlastně byl ze Žďáru. A takový ty pochůzky těch četníků asi znamenaly obejít několik vesnic, vrátit se na základnu a tam prostě podat hlášení, co kde, který vsi se událo.
1: No, našlapali se.
2: Našlapali se, ano. Tehda slyšel zvuk řezání dřeva, že vlastně tam asi dochází k nějakému lesnímu pichu. No tak na ně udeřil, poznal dva výtečníky.

0: pamětníky. Teď šupem zpátky do veselí a ohlásím vás starostovi a bude se to řešit.
1: Takže na černo řezali dřevo.
0: V noci je chytl u řezání dřeva. Když kouknete, ten les je někde tamhle v těch místech.
1: Ano.
0: Nový veselí tady takhle za tím kopcem. A někde v těch místech, když kouknete tady tím směrem asi 200 metrů.
2: Vidíme budeč tady za polem.
0: Začali prosit četníka, že teda to nechtěli udělat. Zastavili se, ať si odpočnou, no ale v té chvíli prostě se to zvrtlo, že ho jeho vlastní šavlí ubodali v podstatě.
1: A tam tedy ten pomníček stál původně.
0: Celý roky tam stával, no ale potom v 50. letech, když se scelovali pole a rozorávali meze, tak vlastně co s pomníčkem, tak byl přetažený takhle sem.
1: Víte, co mě ještě zaujalo, že jsou tam přesně daná jména a příjmení těch hříšníků.
0: To nás zajímalo, jaký byl potom jejich další osud.
1: Zavřeli je nebo dokonce poprava?
0: No.
1: Vy tady máte kopii Národních listů a ze kdy to je? Z roku 1884?
0: Ano, v pondělí 10. března 1884, takže opravdu pár dní potom, co se to událo. Článek končí tím, že Svoboda i Škoda byli pak zatčeni a odvezeni do vazby vyšetřovací. A kopii z toho soudního spisu zde máme taky.
1: Jménem jeho císařského veličenství.
0: Týká se to Jakuba Škody, ještě než došlo tady k tomu soudu, tak František Svoboda, ten starší z těch dvou mužů, spáchal v tom vězení sebevraždu.
1: Oběsil se na ručníku, na okenní mříži celi, je tady napsáno.
0: A Jakub Škoda, to je ten druhý, byl uznán vinným a potom odsouzen. A
1: tady smrti vlastně, provazem.
0: Ano. No a i on vlastně 28. července, vlastně ještě než byl ten rozsudek vykonán, tak on tam na tuberkulózu zemřel.
1: Takže se v Šibenice vlastně ani nedočkal. Víte, co mě taky zaujalo, jak brzy ten soud byl po tom činu.
0: No.
1: 10. března se stala ta vražda.
0: A soud tady máme 19. června.
1: Tři měsíce a byli odsouzeni.
0: No. A měli tušku, papír, zasedali, jezdili dráhou, ale většinou nějakým povozem nebo pěšky. My teď máme výhodu, že vlastně můžeme ten archiv navštívit a bádat.
1: A dozvídat se. Od Nového veselí Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: A to je tedy z dnešních příběhů z Vysočiny vše. Najdete pěkně pohromadě na webu vysočina.rozhlas.cz, pokud byste se k ním chtěli vrátit. Po 10. hodině otevřeme pochoutkový rok, tak si dále užívejte určitě naší společnost s recepty pochoutkového roku. S vámi se v tuto chvíli loučí Lídie Jakubičková a budu se těšit zase naslyšenou příště.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. 150 tisíc korun kraj Vysočina rozdělí mezi myslivecké spolky. Jihlavští hráči amerického fotbalu vnitře obhajují Czech Bowl. Sluníčko během dne vystřídají mraky. Místy zaprší nebo přijde bouřka. Teploty do 27 stupňů. Připravené jsou zprávy. Pěknou neděli přeje Karel Pěška. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci svým obětem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, popsala mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
0: Mluvčí Plívová také upozorňuje, aby lidé nikam nezavdávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policisty a svou banku. Celkem 150 tisíc korun obdrží od kraje myslivecké spolky na Vysočině. Finanční dar má podpořit především práci s dětmi a mládeží. Spolky peníze využijí například na přednášky ve školách, kroužky nebo nákup vzdělávacích pomůcek.
3: Peníze si mezi sebe rozdělí celkem 5 okresních spolků z Pelhřimova, Havlíčkova, Brodu, Třebíče, Jihlavy až Žďáru nad Sázavou. Kraj Vysočina podporuje myslivecké spolky tímto způsobem již 7. rokem. Podobně podporuje i další spolky, jako jsou včelaři, chovatelé nebo zahrádkáři. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: Americká armáda 8. noc po sobě útočila na Irán. Velitelství jejich sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za 2 zabité americké vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při íránském odvetném útoku. Cílem byly pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Irán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Íránský nejvyšší vůdce ajatoláh Mujtaba Chamenei prohlásil, že pokračující americká ofenzíva je důkazem toho, že podpis prezidenta Trumpa je bezcenný.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Anglie na mistrovství světa získali bronz. V zápasu o třetí místo zdolali Francii 6-4. Hattrickem se blízknul Angličan Saka. 2 góly poražených dal útočník Mbappé, který z 10 góly vede tabulku střelců turnaje o 2 branky před Argentincem Messim. Právě Argentina dnes bude hrát finále proti Španělsku. Duel začne v 21 hodin. Obhájit Czech Bowl se dnes pokusí hráči Vysočina Gladiators. O trofej pro nejlepší tým nejvyšší domácí soutěže v americkém fotbalu budou hrát vnitře proti tamnímu týmu Knights. Trenér Vysočiny Roman Fiala upozorňuje na ofenzivní sílu slovenského týmu.
4: Oni obecně mají skvělý playmakery. V podstatě v tuto chvíli tam mají na pozici wide receivera v tuto chvíli rekordmana České ligy, ať už v počtu nachytaných jardů nebo touchdownů.
0: Zápas začne v 16 hodin a 30 minut. Pokud Vysočina vyhraje, bude to její 4. Czech Bowl v historii.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě nebo Telči je teď 20 stupňů, v Moravských Budějovicích 22. Dnešek bude nejdříve slunečný, postupně se zamračí a hlavně kolem poledne a odpoledne se přidá déšť nebo bouřky. V nich hrozí silné nárazy větru, vydatné srážky a menší kroupy. Naměříme 22 až 25, na jihovýchodě Vysočiny při slunečním svitu až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebíčku na výjezdu z obce Nová Ves k Třebíči se stala nehoda. Havarovalo tam osobní auto, jezdí se pouze jedním pruhem. Na místě jsou i policisté. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč si vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: brání. Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nezostanu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové jako řekněme plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
1: Pamatuju, já byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
0: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
0: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
0: A trochu té hladké mouky.
2: Pochoutkový rok.
0: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
0: To znamená, jenom pro připomenutí, smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek, a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
1: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
0: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
0: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
1: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
0: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
1: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
0: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrájíme. My ho máme ale docela nadrobno.
1: Přesně.
0: Takže teď co?
1: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
0: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
0: Trochou jenom.
1: Podlejeme troškou vývaru z hub.
0: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
0: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
0: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: Mícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
2: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přezelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
2: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
2: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
2: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly, to si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: Jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst v jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita.
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech Pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařili. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, že jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě. Chutí. Že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu je, jako je to skvělý skvělý jako strávník a dívat se na něho, jak jako jí, tak je radost.
1: Či je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a
1: i slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak ji podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Jak přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý by stříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně. Prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebudete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li podčálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Hasiči v Česku od začátku roku evidují už téměř 900 lesních požárů. Brtnice vykácí duby v ulici u pivovaru, nahradí je jinými stromy na jiném místě. Sociální sítě společnosti Meta jsou momentálně nedostupné. Odpoledne přibude oblačnosti, místy sprchne nebo zabouří, teploty do 27 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Od začátku roku evidují hasiči už téměř 900 lesních požárů. U osady Kadolec na Jindřichohradecku zasahovali letos hned 4x. Přibližně polovina lesních požárů přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. Nejčastější příčiny připomíná mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
3: Nejčastěji jde o porušení zákazu zakládání ohňů v lese, jejich nedostatečné uhašení nebo odhozené nedopalky cigaret. Dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Nejvíce požárů se eviduje ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina, kde místní okolnosti a povaha porostu mohou přispívat k vyššímu riziku požáru.
1: O pokácení 6 dubů v ulici u pivovaru rozhodlo město Brtnice. Arboristické vyšetření ukázalo, že jsou dřeviny ve špatném stavu. Místo nich nechá radnice následně vysázet náhradní stromy ve vhodnější lokalitě.
4: Arboristický posudek totiž mimo jiné zmiňuje i stísněné podmínky pro růst stromů. Kořenový systém je omezený obrubníky a asfaltem. Současně odborníci odhalili zhoršený zdravotní stav dubů. Mají narušené kmeny kvůli silničnímu provozu. V ulici u pivovaru je navíc v plánu oprava vozovky a výstavba chodníků, což by stromy také poškodilo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociálních sítí Facebook nebo Instagram. Meta se zatím k problému nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby společnosti od zbytku internetu.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Anglie slaví podruhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V duelu o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která přitom po poločasu prohrávala už 0-4. K vítězství Ostrovanů pomohl 3 góly třídelník Bukayo Saka, který hat-trick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdříve se zdálo, že půjde kopat Jude Bellingham. Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že hned byl rozhodnutý pokutový kop zahrát sám.
5: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hat-trick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
1: Světový šampionát dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem, které začne v 21 hodin. A fotbalisté FC Vysočina ve svém závěrečném přípravném utkání před startem druhé ligy nestačili na Pardubice. Prvoligovému týmu na domácím stadionu podlehli 0-5. Do nové sezóny Jihlava vstoupí v pátek 24. července, kdy na svém hřišti změří síly s Viktorií Žižkov.
2: Počasí.
1: V Humpolci je právě 18 stupňů, ve Vatíně 22, Třebíč hlásí 25. Během dne se obloha zamračí a hlavně kolem poledne a odpoledne se přidá déšť a bouřky. V nich hrozí silné nárazy větru, vydatné srážky a menší kroupy. Teploměr ukáže 22 až 25, na jihovýchodě Vysočiny při slunečním svitu až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Jihlavě se musí vyhnout ulici Úvoz. Je uzavřená z důvodu oprav povrchu vozovky. Nehody teď nejsou hlášené šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krátce po 11. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a přeji příjemnou a pohodovou neděli. I dnes vyrazíme za pár minut do Zíhavské zoologické zahrady. V naší pravidelné výpravě se tentokrát zastavíme u okřídleného savce Kaloně. Může působit trochu nebezpečně a zda takový skutečně je, to uslyšíte v reportáži za pár minut.
7: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: Ale ještě předtím přichází písnička Ještě si je tu šanci dej, tak se jmenuje song, který má na svědomí Helena Vondráčková. Tak ať se vám líbí i dnes, v neděli je 19. července.

0: Skalón je letající sa vec pripomínající netopíra. Môže pôsobiť trochu strašidelne. V Jihlavské zoo ho chovají a tam také zistíme, zda sa pred skalónem máme mít na pozoru.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Zvíře, o ktorom si budeme povídať, vzbuzuje možná nechuť, možná strach nebo i respekt. Naša chovatelka Peťa ani jedno z toho k tomu nepociťuje, tomuhle zvířetí. Bavíme sa o kaloních a jak bychom je mohli predstaviť, co je to za zvířata?
3: Je to létající savec, je to jeden z tých větších druhů kaloniů. Vyskytuje se na ostrově Rodriguez, je to endemitní druh, vlastně už vymizel v jednu dobu, nebýt vlastně programu Geralda Darela, tak už by kaloní nejspíš na světě nebyly. Posledních pár kousků odvezl k sobě do zoo na Jersey a tam se podařilo je znovu rozmnožit. Z Jersey pochází i ta naše skupina.
2: Takže jsou to takový trochu světoběžníci.
3: Jsou to světoběžníci, mají za sebou plán světa.
2: Já jsem říkala, že způsobují nechuť, ale to je možná spojeno s tím, že hodně lidí si představí, že netopír a upír je jedno a to samé. Jak to vlastně je?
3: To určitě ne. Naši kaloní jsou za jedno bíložraví, milují sladkosti, milují ovoce, krev jim nic neříká. Je to vlastně mýtus, jediní netopíři, kteří se dokážou živit krví, žijou až v Americe, takže u nás vůbec nehrozí, že by někdo byl napadený netopírem. Tihle kaloni jsou striktně bíložraví.
2: Co mají u nás nejraději? Čím je krmíš?
3: Kdybych je krmila tím, co mají nejraději, tak by za chvilku spadly z větví. Milou sladkosti, milou banány, jablíčka, melouny, hrušky, hrozny, všechno sladký, takže se to musí trošku omezovat a spíš se tam přidává víc zeleniny, mrkve, kedlubny, petržel, okurky, cukety.
2: Tím chce říct, že kdyby se krmila pouze tím, co mají rádi, tak by nám popadaly ze stropu, že by se neudržely na
3: zemičkách. Jo, museli bychom vyměnit víc dřevo, museli bychom dát silnější větve, protože je moc chutná. Mm-hmm. Jsou to velcí jedlíci, teď je tam 30 kaloňů, takže jsou to 3 veliký mísy nakrájeného ovocno-zeleninového salátu a do rána to zmizí, jak když vymete.
2: Takže kaloň může být tlustý?
3: Určitě.
2: A jak to teda mají? Jsou celý život vzhůru nohama?
3: V podstatě jo, dokonce jsem viděla i porod. Porod probíhal taky vzhůru nohama. Máma se vlastně jenom na chvíli otočila, aby to mládě vypadlo a hnedka se otočila s ním zpátky. Otočí se vlastně hlavou nahoru, pouze když vylučují, poloze v klidu, vlastně jsou pořád zavěšení. Jiný okamžik potom, když letí, tak se otočí hlavou nahoru.
2: A kdy létají? Přes den nebo v noci?
3: Zpravidla vylétávají jakoby se soumrakem, ve svém prostředí vydávají se za potravou na stromy, kde se teda schání to zralý ovoce a plody. Vlastně celou noc jsou aktivní. Ve dne spí zpravidla. A žijí ve velkých koloniích, je to jedna veliká hlučná skupina. Když se potom člověk dostane do té struktury, tak vidí, že jsou tam menší rodinky, který spolu fungují. Je to většinou samec a jeho samice plus mláďata.
2: Takže můžeme říct, že v podstatě naše ubikace funguje jako bytovka, kde je několik rodin.
3: Ano, je tam krásně vidět hierarchie, hlavně když donesu ráno krmení, tak ty starší matky, takový ty maminy, jsou na řadě první, potom jejich samci a pak taková ta omladina a takový ti mladěši, co ještě nemají tu pozici, takže prvně matky.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: Já ještě doplním, že článek a fotografie k dnešnímu pořadu Pojďte s námi do zoo najdete i na našich internetových stránkách a sociálních sítích. Ty teď mají výpadky, jak jsme slyšeli ve zprávách, tak věřme, že společnost Meta vše brzy obnoví.

0: ráno v Trnavě, kapela Žalman a spol, nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Horké počasí netrápí pouze nás v Evropě. Dlouhá řada dnů, kdy teplota neklesne pod 30 stupňů Celsia a navíc vysoká vlhkost do vzduchu. Tak vypadá letošní červenec v jihokorejské metropoli Soulu. Korejci ale mají v boji s horkem a vlhkem prověřeného spojence. Více za pár minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

zda jsem vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní pažbě.

0: mi voní
1: dým. Tisíce rozprašovačů vody, provizorní fontány nebo mobilní brouzdaliště pro děti i pro dospělé. I tak čelí další vlně veder jihokorejská metropole Seoul. Ale Korejci v těchto dnech ocení ještě jednu vychytávku, se kterou už mají dlouholetou zkušenost. A navíc se jim bude hodit i v zimě. Ze Soulu nám to přiblíží zpravodaj David Jakš.
2: V 16-milionovém Soulu s vámi komunikuje kde co. Souprava metra si vystřihne fanfáru, když vyjíždí do stanice. Semafor žádá o chvíli strpení, než přehodí červeného panáčka na zeleného. A na toaletách na hlavní stanici imigrační policie zní optimistický valčík. Zřejmě proto, aby vás tu uklidnili, že s vašimi vízy a všemi těmi razítky to nakonec dobře dopadne. Jeden z hlasů je pro místní lidi ale obzvlášť důležitý. Naviguje horkem schvácené chodce do takzvaných cool center, neboli ochlazovacích stanic, kterých jsou po městě stovky. A protože jihokorejská populace patří mezi nejstarší v celé Asii, a myslet na staršího je tu odvěkou konfuciánskou tradicí, běžným koloritem letního Soulu jsou takzvaná cool centra. Ochlazovací stanice, kam ve dne v noci může přijít každý, kdo cítí, že další cesta po rozpálených ulicích už je na hraně, a přišel čas si odpočinout.
3: Je to výborná věc. Přijdu sem vždycky tak unavený, že mi nevadí, že ta klimatizace je zapnutá velmi silně. Sedím tu tak půl hodiny, ale když potkám někoho zajímavého, je to i déle.
2: Směje se pan Siwon. Nejčastěji mají cool centra po dobu menší autobusové zastávky, kam se vejde maximálně 10 lidí. Dveře těsně přiléhají, aby se dovnitř nedostal horký vzduch z ulice a můžete si tu dobít i mobilní telefon. Ale pozor, nejíst, nepít, nekouřit a nenocovat.
4: To je v pořádku, nejsou to přeci noclehárny. Tady si jen odpočineme, schladíme se a za chvíli jdeme dál.
2: Vysvětlí paní Ha Yun. Jeden z největších ochlazovacích bodů stojí na světoznámém náměstí Kwanghwamun a vypadá jako obří nafukovací motoristická přilba. Sehnat tady ale místo na jedné z židlí je teď, v době horkého korejského léta, věc velmi nejistá. Navíc si tu v klidu nepopovídáte, protože klimatizační jednotka nastavená na 18 stupňů je velmi hlučná. Ledový vzduch uvnitř stanu člověku připomene, že už za pár měsíců, až korejský poloostrov sevře mrazivý vítr ze Sibiře, se tyhle prostory promění v ohřívací centra. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
5: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Evropě padla další historicky velmi pevná hranice. Mezi Španělskem a Gibraltárem se už nekontrolují osobní doklady. Hranice je volně prostupná. Přivítalo to hlavně přes 15 000 lidí zaměstnaných ve službách a různých firmách v Gibraltáru, kteří denně dojížděli ze Španělska. Byli jsme u toho, když se hranice otevřela, a vy můžete být také, když budete poslouchat naše vysílání i za pár minut.
1: Kup mi den, kup mi noc.

0: Španělsko a Velká Británie dospěly po více než 300 letech k velkému usmíření. Otevřeli společnou hranici na Gibraltaru. Už tam není potřeba ukazovat cestovní doklady a stát frontu na odbavení. Gibraltar, tedy malý cíp země s charakteristickou skálou na samém jihu Španělska, ovládá Velká Británie od začátku 18. století. Tento týden veškeré osobní kontroly zmizely. Oddechlo si hlavně více než 15 000 pendlerů, kteří denně dojížděli za prací z hraničního města La Linea de la Concepción do Gibraltaru. Jejich radost z otevření hranice tam zaznamenal náš reportér Pavel Novák.
1: Je to jako v Cimrmanovském dobytí severního pólu. Jdu na sever a jdu na jih, ale tady je, jdu ze Španělska do Británie na Gibraltar a udělám otočku a jdu zase z Gibraltaru do Španělska. Funguje to! Žádná kontrola, žádné ukazování pasů, žádné ukazování osobních dokladů a skrz otevřenou bránu směrem Gibraltarské skále projíždí stovky a stovky elektrických koloběžek, mopedů, aut. Procházejí lidi s baťohy na zádech. Zkrátka jdou do práce, protože je 7:30 ráno.
2: Monika, trabajo en una compañía de auditoría.
3: Jmenuji se Monika a pracuji v Gibraltaru v auditorské firmě. Bude mi to připadat zvláštní, protože pracuji v Gibraltaru od roku 2008. Jsem odsud z Linie a hranice tu byla vždycky. Zjednoduší se její přecházení. Hlavně v létě se tady vždycky dělaly fronty nás, zaměstnanců a taky turistů. To už nebude.
1: Pan Celestín přijel k gibraltarsko-španělské hranici na kole. Tady v Andaluzii žije už přes 50 let, ale narodil se v provincii Castilla León. Je rád, že je hranice otevřená, že je prostupná a věří tomu, že už se to nikdy nevrátí zpátky.
4: Claro que es una ventaja muy grande, no lo mismo tener que poner pasaporte.
5: Jasně, že je to velká výhoda. Nemusíme ukazovat pasy ani osobní doklady. Všichni můžou tam i zpátky projít úplně svobodně. Stejně jako když cestujeme do Francie nebo jinam.
1: Rodina paní Nikoli z Londýna byla trošku rozčarovaná z toho, že najednou byla hranice zase na chvíli zavřená, ale je to kvůli tomu, že se odehrával slavnostní ceremoniál a na něj přijel španělský premiér Pedro Sánchez. Paní Nikola je ale ráda, že k tomu otevření hranice došlo. Co si ona pamatuje, tak vždycky Gibraltar byl součástí Velké Británie a teď to bude daleko jednodušší, jak pro ty, kteří tam pracují, tak pro turisty přejít hranici a podívat se, co tam vlastně je, jak to tam vypadá a třeba také zajít na bezcelní nákupy právě na gibraltarskou stranu.
6: Šli jsme se sem podívat a řekli jsme si, že je zajímavý to prostě vidět.
1: A jmenujete se?
6: Matilda Hofschneiderová. Ale je to strašně zajímavý vidět i místní, jak tudy prochází najednou volně a i odstraňování těch bariér. Když se podívám tady vlastně na přesně policisti, tady najednou retardéry mizí, všechny ty brány a tak dále, tak se demontují. Takže nějaká jako opona padla.
1: Přímo tady na hranici je autojeřáb, který zvedá a bude odvážet budky, na kterých je napsáno Policia Nacional. Po kontrolních stanovištích tu zbyly jenom betonové desky jejich základů. Začíná nová éra pro Gibraltar, pro Španělsko, pro Evropu. Z gibraltarsko-španělské hranice Pavel Novák, Český rozhlas.

Věděli jste, že naše území bylo kdysi plné sopek? V rubrice Co v učebnicích nebylo, vám o tom víc poví už za chvíli Martin Písařík. Konkrétně hned po písnice Marcely Holanové. Jmenuje se Ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Chtěl bych napsat báseň,

11 hodin 54 minut, za chvíli nedělní poledne, čas oběda a také zpráv Českého rozhlasu Vysočina. Přijde s nimi do studia Tomáš Kolátor, no a po 12. popoledni, jako každý den, písničky na vaše přání. Už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace. Cesty.

0: Máme 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Na jižní Moravě a ve Slezsku se můžou přidat i přívalové deště. V srpnu začne bourání mateřské školy v Polné. Ruská armáda vyslala na ukrajinskou metropoli Kyjev největší počet balistických raket od začátku invaze. Během dnešního dne se postupně zatáhne a zaprší. Lokálně i silné bouřky s nárazy větru nebo kroupami. Zprávy jsou tady, přináší je Tomáš Kolátor. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
2: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
0: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Demolice stávající budovy mateřské školy na Podhoře v Polné začne v srpnu. Plánuje to vedení města. Na podzim pak na stejném místě začnou zedníci stavět nové zařízení pro předškolní děti, ovšem s vyšší kapacitou.
3: Po dobu výstavby nové školky budou děti dočasně docházet do tříd ve středisku volného času Tempo. Jejich úpravy v těchto dnech finišují. Kromě větší kapacity bude mít nová mateřská škola i vývařovnu s kapacitou 1500 strávníků. Radnice v současné době eviduje poptávku od více než 1300 lidí. Nová školka by měla být hotová nejdéle za 28 měsíců od začátku demolice. František Jirků, Český rozhlas.
0: Rusko při nočním útoku na ukrajinský Kyjev odpálilo největší počet balistických raket od začátku války v roce 2022. Uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, podle kterého se jednalo zhruba o 40 balistických střel. Potvrdil také, že útok má i oběti, konkrétní čísla ale zatím neuvedl. Ukrajinské letectvo informovalo, že protivzdušná obrana sestřelila asi polovinu střel. Ukrajinská armáda v noci naopak zaútočila na dvojici ruských ropných tankerů v Černém moři.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Anglie vybojovali na světovém šampionátu třetí místo. V Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul. Finále Argentina-Španělsko má výkop ve 21 hodin. A tady Pogačar ovládl 14. etapu cyklistické Tour de France. Slovenec zaútočil ve stoupání v závěrečných kilometrech a vyhrál tak už po čtvrté na letošní Tour. V cíli ve francouzských Vogézách pak mluvil o výjimečné kulise utrati.
4: Musím poděkovat všem fanouškům, kteří vytvořili podél silnice neuvěřitelnou atmosféru. Myslím, že to bylo něco nezapomenutelného. Davy lidí stály všude, nejen u cesty, ale i na stráních kopců. Nikdy jsem nic podobného neviděl a moc jim za tu podporu děkuju. Byl to skvělý zážitek a takový způsob závodění se musí líbit nám všem.
0: Dnešní etapa, která peloton zavede do Alp, začne po 13. hodině. Pogačar vede v celkovém pořadí o 4,5 minuty před Dánem Vingegaardem. Nejlepší Čech Matyáš Vacek je na 38. místě.
1: Počasí.
0: V Jihlavě aktuálně prší a hřmí a mají tam 24 stupňů. V Černovicích nebo Libici nad Doubravou naměřili 21. Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech bouřky, které mohou být i silné, s kroupami a nárazy větru až 70 km za hodinu. Večer ubývání srážek a oblačnosti, teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Horní Cerekvi na Pelřimovsku opatrně přes železniční přejezd. Přestala tam fungovat světelná signalizace, tak se nezapomeňte rozhlédnout.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A jelikož je krátce po 12. hodině, volat můžete také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Začínají písničky pro Vysočinu a já vám přeji dobrou chuť k obědu, hezký poslech a těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
5: A teď taky Daliborem Jandou.

A jak se říká opakování matka moudrosti, tak vám připomenu všechny možnosti, které vás spojí se studiem Českého rozhlasu Vysočina a také s vaší oblíbenou písničkou. Telefonní linka 22 155 49 99. Psát můžete také SMSky ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. A internet vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A pojďme splnit písemné přání. Zahrajte prosím písničku ideálně v němčině pro moji kamarádku Linu, že jí moc gratuluji k získání velmi zajímavé práce a držím palce, ať se jí daří. Hanička podepsána. No tak já jsem přemýšlel, jakou písničku třeba v němčině zahrát, tak abychom jí všichni znali. A tohle známe všichni. Karel Gott und die Biene Maja. Tak ať se líbí.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A zavolal Jarda Zdačic, kterého zdravím ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, my dnes písničkou zase zamíříme na Slovensko a dáme si písničku s Marikou Gombitovou a Miroš Birkou, která se jmenuje V slepých uličkách. Já Jožku pošlu pro tebe a pro všechny posluchače, pro tu nedělní pohodičku, krásně nám to zalejvá, jak jsme se o tom bavili, takže zatím doufám, žádný pohromy nepřijdou už.
1: Tak uvidíme, doufejme, že všechno bude v pořádku, doufejme, že třeba ano, i to sucho se tak trošku podaří zkrotit. Posíláme ano, písničku. Díky, měj se hezky. Ahoj. No a samozřejmě splním i vaše hudební přání. Do 13. hodiny je v tuto chvíli ještě daleko. Spousta písniček před námi, tedy písniček na vaše přání. 22 155 49 99. To je telefonní linka do našeho studia. Já se těším na vaše zavolání. Pozdravy, vzkazy i gratulace. No a tohle už je výše zmíněná dvojka. Miroš Birka a Marika Gombitová.

0: fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku, potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A protože vím, že písničky pro Vysočinu posíláte nejenom, nebo posloucháte nejenom na Vysočině, v České republice, na Slovensku, ale všude možně po světě, v zahraničí i v Rakousku, ve Vídni, tak si teď dovolím poslat ještě jednu písničku právě k našim jižním sousedům a je to pro naše posluchačky a posluchače, pro Haničku, pro Linu a pro Heinze, strávím také šťastné cesty do Zadaru, kdo jiný rakouský než Falco. Vy je na calling. Hezký poslech.

nejpopulárnější a nejznámější rakouský zpěvák Falco zemřel v roce 1997 v Dominikánské republice při nehodě. Jeho ostatky ale najdete na centrálním hřbitově ve Vídni, tak pokud budete mít cestu do Vídni a chcete zapálit svíčku nebo dát Falcovi na hrob kytičku, rozhodně máte šanci. Pojďme splnit další přání, tentokrát opět z internetových stránek, tedy vysočina.rozhlas.cz formulář písniček pro Vysočinu a z něj cituji. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny zase jednu pamětnickou písničku Mně se líbí Bob, kterou v roce 1965 naspívala Ivone Přenosilová. Děkuji, Jarek Střeště.

Zahrajte pro moji milovanou svatku písničku od Vaša Patejdla a kně si moja. Díky, Jarda Střebíče. Tak to je SMSka, která k nám také dorazila, já jsem za to moc rád. A písnička už doráží za vámi všemi, nebo letí po rozhlasových vlnách vám všem, kteří nás posloucháte. No a připomínám, že splním i vaše hudební přání. 22 155 49 99. Linka do našeho studia, ale teď už mlčím, protože tady je písnička z filmu Fontána pre Zuzanu, Vašo Patejdla.

Fontána, to bude na pořád.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zahrajte pro všechny, kteří si užívají prázdniny a dovolené, nějakou hitovku od DJ Boba z 90. let. Díky moc, Honza z Batelova. Tak to je další SMSka, která k nám dorazila. No a po jejím přečtení pochopitelně musí následovat písnička, protože byla objednána skladba od DJ Boba. Nic jiného znít nemůže. To dá rozum. DJ Bobo, Everybody.

90. let se podíváme ještě více do historie díky zprávě, která dorazila přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Dobrý den, už dlouho jsem neslyšel ve vašem vysílání písničku Proč žiješ rád, kterou zpívají Zdena Lorencová a Jan Přehoučil. Tak prosím, zahrajte ji pro mě, pro radost a potěšení. Jan z Lanžhota. Tak vidíte, máme tady pozdrav z Jižní Moravy a také písničku, kterou posílám vám všem. Proč žiješ rád?

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A právě výše zmíněné, uvedené telefonní číslo vytočila, zavolala a dovolala se paní Marie, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Přeju pěkný den, zdravím všechny posluchače a dávám zahrát pro dobrou náladu od Aleše Ulma Pozdravuj svoji mámu. Ta písnička se mi hodně líbí.
1: Dobře. Tak ať vám udělá radost i dnes v neděli, ano. 19. července. Mějte se krásně, ano. Těším se zase brzy naslyšenou.
2: No, díky, děkuju, naschledanou.
3: Pozdravuj

Za 8 minut už tady bude 13. hodina. Dnešní písničky pro Vysočinu, písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina končí, ale ty další se chystají zase zítra. Mezi 12. a 13. budeme plnit vaše přání. Teď se chystají také zprávy s Tomášem Kulátorem úderem 13. hodiny. A po 13. jako každou sobotu a neděli v létě o prázdninách zámecké léto. Tak se těšte. A já se těším také. Naslyšenou po hodině 14.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Jihlavském muzeu pokračuje rekonstrukce. Archeologové našli pozůstatky po ustájení koní. Zemřel lékař Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Vysočina Gladiators dnes v Nitře obhajují checkball. Dnes zaprší lokálně i silné bouřky s nárazy větru nebo kroupami. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Důkazy o historickém dlouhodobém ustájení koní objevili archeologové v Jihlavském muzeu. V objektu nalezli zbytky steliva, podkovy a udidla. Archeologický průzkum je součástí rekonstrukce muzea. Práce mají být hotové v zimě, přiblížil hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
4: Budoucí edukační centrum ve dvoře muzea na Masarykově náměstí v Jihlavě je už stavebně téměř dokončené. Probíhá dokončení interiérových prací, síťování a vybavování prostor. Součástí nového objektu je i střešní terasa a prosklený multifunkční prostor, který bude sloužit jako ateliér nebo jako pozorovatelna pro hvězdné oblohy.
2: V současnosti dělníci připravují zázemí pro vzdělávání. Od začátku roku evidují hasiči už téměř 900 lesních požárů. Přibližně polovina jich přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. Nejčastější příčiny připomíná mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějová.
5: Nejčastěji jde o porušení zákazu zakládání ohňů v lese, jejich nedostatečné uhašení nebo odhozené nedopalky cigaret. Dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Nejvíce požárů se eviduje ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina, kde místní okolnosti a povaha porostu mohou přispívat k vyššímu riziku požáru.
2: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS.
3: Sport.
2: Obhájit checkball se dnes pokusí hráči Vysočina Gladiators. O trofej pro nejlepší tým nejvyšší domácí soutěže v americkém fotbalu budou hrát v Nitře proti tamnímu týmu Knights. Trenér Vysočiny Roman Fiala upozorňuje na ofenzivní sílu slovenského týmu.
6: Oni obecně mají skvělý playmakery. V podstatě v tuto chvíli tam mají na pozici wide receivera v tuto chvíli rekordmana české ligy, ať už v počtu nachytaných yardů nebo touchdownů.
2: Zápas začne v 16 hodin a 30 minut. Pokud Vysočina vyhraje, bude to její čtvrtý checkball v historii.
3: Počasí.
2: V Pelhřimově je 18 stupňů, v Telči 21. Dnes očekáváme zataženo až oblačno. Na většině území se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech bouřky, které mohou být i silné s kroupami a nárazy větru až 70 km za hodinu. Večer ubývání srážek a oblačnosti. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 130. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno před Měřínem stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A pokud jedete z Humpolce do Pelhřimova, tak očekávejte zdržení, tvoří se tam kolony.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak, někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo. Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriózní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohleto se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Měsíčku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: To je takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné,

0: tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tysové, dominanty a tak dále a tak dále.
1: Vykropíte, plejete?
0: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
1: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tysy? Nebo
0: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
1: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
0: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
1: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
0: No, musíme u těch pyramidálních tysů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
1: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
0: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
1: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
0: Jo, je to tak.
1: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
0: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
1: Aha.
0: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
0: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
1: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
0: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek

0: majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
1: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
0: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
1: Jste hrdý Čech?
0: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. V srpnu začne bourání mateřské školy v Polné. Španělé s Argentinci se dnes utkají o titul mistra světa ve fotbale. Během dnešního dne se postupně zatáhne a zaprší, lokálně i silné bouřky s nárazy větru nebo kroupami. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré odpoledne. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace složená převážně z podnikatelů odletí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadrženého Čecha v Číně.
2: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
0: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury legitimizuje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. Demolice stávající budovy mateřské školy na Podhoře v Polné začne v srpnu. Plánuje to vedení města. Na podzim pak na stejném místě začnou zedníci stavět nové zařízení pro předškolní děti, ovšem s vyšší kapacitou.
3: Po dobu výstavby nové školky budou děti dočasně docházet do tříd ve středisku volného času Tempo. Jejich úpravy v těchto dnech finišují. Kromě větší kapacity bude mít nová mateřská škola i vývařovnu s kapacitou 1500 strávníků. Radnice v současné době eviduje poptávku od více než 1300 lidí. Nová školka by měla být hotová nejdéle za 28 měsíců od začátku demolice. František Jirků, Český rozhlas.
0: Rusko v noci vyslalo na ukrajinský Kyjev přes 40 balistických raket, nejvíc od začátku invaze. Na síti X to uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Ukrajinské úřady zatím hlásí nejméně jednu oběť.
4: Rusko nasadilo střely různého typu, včetně desítek raket Iskander, hypersonických střel Zirkon a dronů. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že zasáhli i vícepodlažní obytný dům. Podle BBC hlásilo údery nejméně 5 kyjevských čtvrtí. Další ruské rakety a bezpilotní letouny dopadly na 20 různých míst na Ukrajině. Oznámila to ukrajinská armáda. Uvedla taky, že její síly zasáhly 2 ruské tankery v Černém moři a jeřábové plavidlo v Azovském moři. Všechny 3 cíle podle ukrajinské armády sloužily k podpoře ruských válečných operací na Ukrajině. Helena Berková, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Na stadionu MetLife u New Yorku se dnes rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se tam utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. Přípravu týmu narušily toxické zplodiny z požáru v Kanadě i bouřky. Dnes se ale mají podmínky zlepšit.
5: Argentinští fanoušci ovládli náměstí Times Square, jiné newyorské ulice pro změnu zaplavila voda po přívalových deštích. Kvůli bouřce svůj trénink museli posunout Argentinci a Španělé ho úplně zrušili. Dešť ale pomohl pročistit vzduch od kouře z požáru. Ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Humpolci a Třebíči je 17 stupňů, ve Vatíně 15. Dnes očekáváme zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech bouřky, které mohou být i silné s kroupami a nárazy větru až 70 km za hodinu. Večer ubývání srážek a oblačnosti, teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně projíždějte kolem Štěpánova nad Svratkou, stala se tam nehoda auta. A očekávejte zdržení, pokud jedete z Humpolce na Pelhřimov, tvoří se tam kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A krátce po 14. hodině vám přeji příjemné a pohodové nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Kam vyrazit s rodinou na výlet? Co třeba prohlédnout si Dalešickou přehradu z paluby lodě Horácko? S jejím kapitánem Milanem Jahodou si budu už za chvíli povídat.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: Ale pochopitelně ani v nedělním odpoledním vysílání nechybí písničky, které nestárnou. Tohle je jedna z nich. Kapela Turbo Hráč a vzpomínka na 80. léta 20. století na československé pop music scéně.

0: V nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina vás teď pozvu na vodu a na loď. Na telefonu je Milan Jahoda, kapitán lodě Horácko. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne posluchačům i vám.
0: Když se rozhodnu, že vyrazím na loď, vyrazím k vám na Dalešickou přehradu, mohu přijet na nějakou tu zastávku, jak se říká, na blind? Budu dlouho čekat, než připlujete? Jak to máte s jízdním řádem?
1: Máme to tak, že my vyplouváme z Kramolína, což je to přístaviště kousíček od Hráze, a teďka o prázdninách každý den v 10, ve 13 a v 15.30 po přehradě do Koněšína a zpátky.
0: Mm-hmm. Jak je na tom přehrada s vodou? Protože to si budeme povídat, všude slyšíme informace o tom, že je sucho, že je málo vody. Dotklo se to nějak Dalešické nádrže?
1: Postupně nám voda v přehradě ubývá, ale pro provoz lodní dopravy to nemá vůbec žádný vliv.
0: A když přijedu na kole, vezmete mě také na loď, protože je velmi populární objevovat krásy přírody i Vysočiny ze sedla kola. Mohu vzít s sebou kolo na loď?
1: Tak Dalešickou přehradu je třeba objevovat z paluby lodě, protože když pojedete kolem přehrady na kole, tak z ní moc mít nebudete, ale samozřejmě, když přijedete do některého z našich přístavišť, tak vám kolo vezmeme a můžete se právě pokochat tou přírodou v paluby lodě.
0: Mm-hmm. To si budeme povídat, ten pohled na tu přírodu z vodní hladiny je prostě neopakovatelný, jedinečný a originální. Přesto, měl byste nějaký tip, kde třeba na vaší plavbě vystoupit a kam se podívat také jinam než na vodu?
1: No, těch krásných míst kolem přehrady je spousta a řekl bych, že v každém z tom přístavišti, když vystoupíte, tak určitě najdete nějakou výhlídku nebo nějaké zajímavé místo, které stojí za navštívení.
0: A nějaký konkrétní tip třeba můžete zmínit?
1: Tím, že teďka máme méně vody, tak se dá dojít suchou nohou na zříceninu hradu Kozlova.
0: Říká Milan Jahoda, kapitán lodě Horácko, který byl naším dnešním hostem přes telefonní linku. Děkuji za vaše zajímavé informace a přeji krásné léto.
1: Taky přeji krásné léto, zejména cestujícím, kteří se přijdou svíst na loď a plout s námi po Dalešické přehradě. Mějte se hezky a nashledanou.
2: Léto na Dalešické přehradě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina, kapela Ace of Base ze Švédska, písnička Always Have, Always Will. Případnou kandidaturu na druhé funkční období oznámí prezident Petr Pavel příští rok. Řekl to v exkluzivní debatě radiožurnálu s moderátorem Liborem Boučkem na Colors of Ostrava. Více za pár minut.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Prezident Petr Pavel v příštím roce oznámí, zda bude znovu kandidovat. Řekl to na Colors of Ostrava v exkluzivní debatě s moderátorem radiožurnálu Liborem Boučkem. Mluvil také o rozdělené společnosti a vlivu sociálních sítí. Podle prezidenta mají moc otrávit atmosféru ve společnosti a je na čase něco změnit.
1: Abychom i na sociálních sítích měli svoji identitu. Protože budeme-li na sociálních sítích vystupovat pod svým jménem a tváří, v naprosté většině případů se budeme chovat mnohem kultivovaněji, než když se můžeme schovat za anonymitu a pak si bez jakéhokoliv postihu na kohokoliv vylít kýbl špíny.
2: Vyzval Petr Pavel k diskuzi ne o regulaci, ale o změnách ve fungování sociálních sítí. Kandidaturu v příštích prezidentských volbách zatím nepotvrdil. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přitom už dříve řekl, že kampaň už vede.
1: Já si nemyslím, že bychom rok a půl chtěli opravdu žít v kampani. Na druhou stranu vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu. Proto jsem připraven ve vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne.
2: Prezident Pavel vyzývá ke spojování rozdělené společnosti.
1: My jsme bohužel z různosti názorů udělali osobní bitvy, osobní nepřátelství. Místo toho, abychom se o tom jiném názoru dokázali bavit, ale hlavně snažit se najít nějakou cestu, ze které potom vyjdeme alespoň částečně spokojení oba.
2: S moderátorem radiožurnálu Liborem Boučkem našli shodu snadno. Třeba na tom, že mají dát na své manželky ve věci případné účasti na finále Wimbledonu.
1: Na základě velice racionálních úvah mé ženy. Nakonec jsem byl rád, že jsem tam nevyrazil, protože bych
3: manželky jsou nejracionálnější, znám to.
1: Manželky většinou více pro nás dobré.
3: Naprosto, přesně.
2: Rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem uslyšíte taky v pondělním speciálním hostu radiožurnálu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Víkendové vysílání Českého rozhlasu Vysočina bývá také ve znamení regionu rekordů a kuriozit. A do něj se právě teď vydáme s Miroslavem Markem. No, dnes to bude trošku lehtivé téma.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejvíc naháčů na jednom místě. Nepůjde v našem dnešním listování Českou knihou rekordů o nějaké nudismem zavánějící téma. Půjde o pejsky pro vesměs alergiky. Komunita I Love Naked, kterou spojuje a jejíž aktivity organizuje Renata Horová, se již po páté setkala na benefiční akci Víkend bezsrstých plemen psů. V rámci něho byla neděle pod názvem Naháči na seči věnována pokusu o český rekord v nové kategorii. Nejvíc psů bezsrstých plemen na jednom místě. V průběhu 4 hodin se k registraci dostavilo celkem 100 těchto psů. Mezi nimi bylo 58 amerických bezsrstých teriérů

Při kontrole prováděné komisaři agentury Dobrý den prošli účastníci fotopointem a obdrželi i malý dárek. Partnerem akce byl projekt Pet Boxy, který věnoval ceny pro vítěze závodů s vtipným pojmenováním holoběhy. Setkání proběhlo v autokempu Seč, Pláž. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Někdy se historická památka zachraňuje tak, že ji restaurátoři musí nejdřív rozebrat. Platí to třeba pro fiály z baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kterou nechala vystavět královna Eliška Rejčka. Restaurátoři teď opravují plášť této národní kulturní památky. My se za nimi podíváme za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď vlastně taky směřujeme do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu za Andreou Kvapilovou, kterou zdravím a vítáme ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak jak to vypadá u nás na Vysočině s počasím? Kde všude teď prší nebo neprší?
2: Tak v té západní části kraje, tam teďka je, postupuje pás přeháněk, bouřek, míří to postupně k východu. Co se týká teplot, tak ty se nám teďka nejčastěji pohybují od 13 stupňů na západě až po 19 stupňů na východě. Vítr ten nám vane většinou teďka mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu.
0: Takže tu a tam nám prší, jak to bude pokračovat dál?
2: Tak ještě stále během odpoledne musíme počítat s nějakými přehánkami, bouřkami. Nedá se vyloučit, že by stále mohly být někde i takové silnější, hlavně co se týče těch nárazů větru. Ty by mohly dosáhnout i hodnot kolem 70 km za hodinu. A potom na večer už očekáváme, že už by nám měly postupně začít srážky i oblačnost ubývat.
0: A co nás čeká v noci a zítra?
2: Tak noc a ráno tam čekáme, že bude malá oblačnost, jasno až polojasno. Nedá se vyloučit, že zejména v údolí by se nám mohly vytvořit ojedinělé mlhy. Ty nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů, ty nejvyšší od 18 do 21 stupňů, ale na jihovýchodě kraje mohou vystoupat až 23 stupňům. Během dne už bude převažovat takové polojasno až oblačno. Je tam malá pravděpodobnost výskytu přehánky a to spíše v té severní části kraje.
0: Já jsem četl, že v tom příštím týdnu by se mělo docela výrazně ochladit. Jak to vidíte?
2: Tak v úterý tam ty nejvyšší teploty očekáváme od 18 do 22 stupňů, ve středu od 20 do 24 stupňů a čtvrtek tam nejčastěji ty teploty od 17 do 21 stupňů.
0: Takže nás čeká opravdu ochlazení a snad i nějaká ta dešťová kapka, aby to sucho bylo trošku menší.
2: Tak je tam nějaká šance na přehánky, nejvíce to vypadá v úterý, tam hlavně ta severní část a potom nejvíc ve čtvrtek.
0: Andrea Kvapilová a výhled na nejbližší dny. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Proudy řeky táhnou k nám tvou

0: kousek, je tam napsány 1 SV, číslo 45. To znamená Fiala číslo 1, severovýchodní strana, kousek 45.
1: Tohle zrovna je zachovaný a může to zůstat?
0: Musí to zůstat, protože to má hodnotu historickou.
1: A něco ale bylo teda rozbitý.
0: Rozbitý to... a to musíme nahradit, přesně tak.
2: Podle stavby vedoucího Vlastimila Tomáška hrozilo jejich zřícení.
3: Vzhledem k tomu, že neměli žádné vnitřní ocelové výstuhy a došlo k degradaci malty, tak ty cihelné sloupy už byly natolik v havarijním stavu, že jsme museli celé rozebrat.
2: Podobně restaurují celý plášť baziliky. Letos začali se západním štítem.
3: Musíme se dostat na původní maltu, která není zdegradovaná, a potom provádíme celkové restaurování toho cihelného zdiva, to znamená jeho doplňování speciálními maltami. Jo, vyměňujeme i cihly a provádíme celkovou opravu toho cihelného zdiva.
2: Jde totiž o národní kulturní památku, vysvětluje Petr Holub z Národního památkového ústavu.
4: Jednoznačně ta obnova baziliky a fasádního pláště je specifická, to zejména významem té stavby v celé české gotice. Je to první stavba, která byla v tom cihlovém plášti, v podstatě v tom fasádním výrazu cihlovém, postavená na území Moravy právě díky osobnosti Elišky Rejčky.
2: Ta nechala baziliku ve 14. století vystavět a dodnes je tam pochovaná. Dělníci současně kolem baziliky opravují taky ohradní zeď starobrněnského kláštera. I tam řeší zachování historického rázu.
3: Znamená to doplňovat to pokud možno originálními materiály. V tomto případě to byl vlastně kámen z Červeného kopce, který se těžil tady za řekou s Fratkou asi 2 kilometry odsud. Samozřejmě je to i speciální způsob ložení cihel a kamenů.
2: Doplnil Vlastimil Tomášek. Práce výjdou na 80 milionů korun. Hotovo bude v roce 2028. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Jihlavském muzeu pokračuje rekonstrukce. Archeologové našli pozůstatky po ustájení koní. Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Vysočina Gladiators dnes vnitře obhájí Checkball. V noci srážky už neočekáváme, zítra déšť jen výjimečně s teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Důkazy o historickém dlouhodobém ustájení koní objevili archeologové v Jihlavském muzeu. V objektu nalezli zbytky steliva, podkovy a udidla. Archeologický průzkum je součástí rekonstrukce muzea. Práce mají být hotové v zimě, přiblížil hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
3: Budoucí edukační centrum ve dvoře muzea na Masarykově náměstí v Jihlavě je už stavebně téměř dokončené. Probíhá dokončení interiérových prací, síťování a vybavování prostor. Součástí nového objektu je i střešní terasa a prosklený multifunkční prostor, který bude sloužit jako ateliér nebo jako pozorovatelna pro hvězdné oblohy.
2: V současnosti dělníci připravují zázemí pro vzdělávání. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
4: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
5: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
4: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
6: Vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
4: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS.
7: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Argentiny a Španělska dnes nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
8: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
2: Finále mezi Argentinou a Španělskem začne ve 21 hodin našeho času. A zhruba za hodinu a půl začne také souboj mezi Vysočina Gladiators a slovenskou Nitrou o checkball. Reportáž vysočinského celku z přípravy na finále nabídneme před 15:30.
7: Počasí.
2: V Žďáře nad Sázavou je 16 stupňů, v Dukovanech nebo Telči 17. V noci bude pršet, nebo spíše pršet nebude a vyjasní se, teploty kolem 10 stupňů. Zítra bude převažovat polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přehánky, spíše v severní části kraje. Teploměry naměří 18 až 21 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku máme hlášené dvě nehody. První se stala na hlavním tahu u Štěpánova nad Svratkou. Druhá pak u Radotína. Opatrně také na Pelřimovsku u Číškova taktéž havarovalo auto.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A doufám, že si užíváte příjemné a pohodové nedělní odpoledne s naším vysíláním. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina vám všem přeji příjemný a pohodový poslech. Jste vlastenci. Jak se takové pravé vlastenectví vlastně projevuje a co má společného s tvarohem? To už za pár minut vysvětlí spisovatelka Markéta Hejkalová v dnešním rozhlasovém sloupku.
10: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
9: A nechybí u toho ani Dalibor Janda. Pojď, dáme řeč.

0: Jak se pozná pravé vlastenectví? Nad tím se v dnešním rozhlasovém sloupku zamýšlí spisovatelka Markéta Hejkalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: V poslední době se o vlastenectví mluví spíš záporně než kladně. Možná proto, že někteří vlastenci, někdy se jim dokonce říká opovržlivě flastenci, to se mi ale nelíbí, hlasitě a okázale předvádějí, jak nenávidí některé jiné národy. A to se mi líbí ještě míň. Jestli také dělají něco dobrého pro svůj národ, tedy pro nás Čechy, to už je jiná otázka. Myslela jsem na to při nedávné dovolené v Řecku. Všude tam zdůrazňují a propagují svůj jogurt. Pravý, originální, autentický, tradiční řecký jogurt. Druhou propagovanou pochutinou tam byla řecká káva, Greek coffee. Řecký jogurt byl opravdu vynikající. Řecká káva někomu možná chutná. Mně tolik ne, prostě obyčejný Turek, ale to se tam nesmí říkat, i v Řecku jsou vlastenci. Po návratu jsem při nákupu zírala, jak u nás máme pestrou nabídku mléčných výrobků. Ricotta, mascarpone, cottage cheese, feta, mozzarella. A co náš český tvaroh? Obyčejná, ale přitom velice zdravá, dobrá a výživná potravina, obsahující mnoho bílkovin, minerálních látek a vitaminů. A navíc s mnohostranným využitím. Tvaroh lze použít na ovocné knedlíky, slané pomazánky, sladké krémy. A kdo by neznal staré dobré brambory s tvarohem? Nakonec jsem tvaroh našla. Krčil se spolu s podmáslím mezi proteinovým ajranem a bezlaktózovým skyrem. A svým českým původem se nijak nevychloubal. Což je možná škoda. Některé národy jsou vlastenecké málo, jiné až moc. Jako vždycky, i v tomto případě je nejlepší, ale zároveň nejtěžší najít zlatou střední cestu. Já jsem vlastenecká umírněně, za to dvojnásobně. Za svou druhou vlast považuji Finsko, kde jsem několik let žila. Výhodu to má třeba při sledování hokejového utkání mezi našimi zeměmi. Už předem vím, že to dobře dopadne. Vyhrají buď naši. Češi nebo Fini. Na národnosti až tolik nezáleží. A neplatí to jenom v hokeji.

0: Domácí soutěž v americkém fotbalu čeká dnes finálový zápas. Proti Nitře v něm nastoupí Vysočina Gladiators, pro které jde o pátou finálovou účast za posledních 6 let. Hráči z Jihlavy se poprvé v klubové historii pokusí obhájit Czech Bowl. Jak se na zápas připravovali, řekneme za chvíli v reportáži.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku, potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Obhájit Czech Bowl, trofej pro nejlepší tým nejvyšší domácí soutěže v americkém fotbalu, se dnes pokusí hráči Vysočina Gladiators. Finálový zápas odehrají vnitře, kde se jim postaví domácí Knights, kteří ve stejné soutěži triumfovali před 2 lety.
1: Pojďte i do toho tréninku dát maximum, bude tam hodně týmových věcí, ať projdeme co nejvíc věcí v týmu. Ať jsme co nejvíc připravený, jo?
2: Roman Fiala jako hráč získal z Gladiátory 3 Czech Bowly. Letos ho čeká premiéra v pozici hlavního kouče.
3: Nevím, jestli na začátku se někdo čekal, že skončíme základní část 9-1. Jo, 9 vítězství, 1 porážku, kdy ta porážka byla fakt jako těsná.
2: Nejtěžší úkol, ale před Gladiátory ještě stojí. Poprvé obhájit Czech Bowl.
3: My jsme takový tým lichých roků, dalo by se říct, tak doufám, že se nám to letos povede zlomit a uděláme pro to maximum. Oni obecně tam mají skvělý playmakery. V podstatě v tuto chvíli tam mají na pozici wide receivera v tuto chvíli rekordmana České ligy, ať už v počtu nachytaných yardů nebo touchdownů, že letos zlomil vlastně rekord.
4: Chalani, na loptu!
2: Vysočina zvládla i změnu na klíčové pozici quarterbacka. Jana Dundáčka letos nahradil Vít Bezecný.
5: Pro mě to je první Czech Bowl jako starting quarterback, ale vlastně už třetí v pořadí s týmem a to, že vlastně budu moc hrát se spoluhráčema, kterýma se známe takto dobře, je pro mě jako úžasná zkušenost.
2: Kromě protihráčů se připravuje i na prostředí, které vnitře připraví domácí fanoušci.
5: Ta jejich podpora tam určitě bude veliká. Co jsem tak jako slyšel, počítá se s nějakýma 3000 fanouškama a ještě stadion pod Soborem je akusticky velmi dobře zařízený, že tam je fakt slyšet každý slovo, takže to bude rachot.
2: Boj o 4. Czech Bowl v historii zahájí Gladiators v neděli o 16:30 odpoledne. František Jirků, Český rozhlas.
6: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

Petr Mank dospíval a my se za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina budeme zase věnovat sportu. New York je dnes hlavním městem fotbalu. Finále mistrovství světa Španělsko-Argentína tam začne ve 21 hodin našeho času. A někteří New Yorkčané se na to naladí nočním fotbalem, kterému během šampionátu propadli. O půl čtvrté ráno se s nimi byl zahrát i náš zvláštní zpravodaj a my se na to podíváme hned po písničce. To přichází Elton John a Jože Kolář vám přeje od mikrofonu příjemný a pohodový poslech.

0: mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
1: New York je zvyklý na pozornost celého světa. Při valném shromáždění OSN, novoročních oslavách na Times Square nebo při týdnu módy. Dnes i přes sobotní přívalové deště a přes problémy s toxickými splodinami z požárů bude poprvé hostit finále fotbalového mistrovství světa. Stadion sice leží za řekou Hudson už ve státě New Jersey, ale město New York si fotbal adoptovalo. Po dobu šampionátu ho New Yorkčané hrají doslova ve dne v noci, jak si vyzkoušel i náš zvláštní zpravodaj.
2: Je 3:30 ráno a město, které nikdy nespí, dokazuje, že se transformuje také do fotbalového města. Hřiště v Chelsea Parku na Manhattanu je plně osvětlené a dvě partičky tady hrají fotbal 7-7.
3: Když starosta Mamdani přišel s tímhle projektem, že během šampionátu budou hřiště v různých částech New Yorku otevřená celou noc a kdo přijde, může se přidat a hrát fotbal, tak jsem nemohl odolat. Hraju fotbal celý život, sleduju ho a je skvělé mít mistrovství světa za domem a mít možnost si s ostatními New Yorkčany takhle zahrát.
2: Svůj zápas právě dohrál a do půl těla, spocený, odpočívá tady na lavičce Andreas. Ten bydlí v Brooklynu, ale noční fotbal na Manhattanu se mu hrozně líbí a říká, že se snaží jezdit teď každou noc.
3: Doufám, že to nechají i po mistrovství, protože myslím, že teď nebudu schopný spát v normálních časech. Je 3:30 ráno, já jsem rozhycovaný, spánkový režim mám úplně na ruby, ale bylo to intenzivnější, než jsem čekal. Spřátelil jsem se tu s lidmi, které jsem tu potkal poprvé. A hlavně jsme se všichni bavili.
2: Na jednom z hřišť chybí jeden hráč, takže mě okamžitě tady odchytili a už si navlékám v 3:45 ráno žlutý rozlišovák.
4: Tied. OK.
2: Je to zatím nerozhodně. A už jsme dostali dva góly. A modrým to docela jde. Místy je to kolotoč.
5: How come the crazy idea to come play like at 3:30?
6: Když se svých spoluhráčů ptám, co je přivedlo k tak bláznivému nápadu, jako přijít hrát fotbal ve 3 ráno, tak zmiňují starostu Mamdaniho a skupinka, která právě dokončila zápas na vedlejším hřišti, natáčí krátké video a vyzývá starostu, aby projekt nočního fotbalu zachoval. Během dne se v New Yorku hrává fotbal ve stylu, kdo přijde, ten hraje, třeba v Central Parku, na plážích a dalších místech, ale na noc se hřiště zavírala, takže tento noční program ve stylu brazilského Ria, kde se taky hrává celou noc, je v New Yorku novinka.
7: God willing, you know, this will continue.
6: Na areál a na zápasy tu od 11 od večera do 7 do rána dohlíží mladík, který se představuje jako Goofy.
7: We do mixed age, mixed level.
8: Chodí sem lidi různého věku, různě fotbalově zdatní, muži i ženy. Je to šance pro ty, kdo nemůžou hrát nedělní ligu malého fotbalu, nebo si chtějí jen tak kopnout po 5-10 letech. Lidi jsou tu pokaždé do 3-4 do rána, pak je to klidnější, ve 4 se i v New Yorku spí, ale od 6 už zase přicházejí. Většinu nocí tu bývá plno.
6: Andreas se mezi tím chystá k odchodu z plácku na Manhattanu a říká, že kouř z požárů v Kanadě mu teď nepůsobil problémy, i když o den dříve kvůli tomu byly i tyto noční fotbaly zrušené. Doufá taky, že to nenaruší dnešní finále světového šampionátu Španělska s Argentinou. Na zápas nejde, ale komu bude fandit o tom, co by Američan s mexickými prarodiči přemýšlí jenom chviličku. Bude to Argentina a Messi, podle něj nejlepší hráč, který kdy byl k vidění. Očekává vyrovnaný zápas a těsné vítězství Argentinců. Z New Yorku, který nikdy nespí, protože hraje fotbal, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Fédo, řekni fór.
1: Tak co říkáte třeba černý humor, co? Takhle temný večer, jo? Po hřbitově chodí muž, rozhlíží se, až přijde k jednomu z hrobů a začne z něj odsouvat žulovou desku. Jeho konání vyděsí postarší vdovu, která jde právě kolem. Halo, pane, co to děláte? Muž však pokračuje dál. Desku z hrobu už má z poloviny odsunutou a paní křičí, prosím vás, to se nedělá, nechte je odpočívat v pokoji, proč to děláte? Muž odsune celou desku z hrobu, vyskočí chlapeček a holčička, hned se mu radostně vrhnou kolem krku a křičí, tati, tati, vdova omdlíno a když ji pak muž křísí, vysvětluje jí, co se lekáte, paní? Co se lekáte? No, šli jsme s manželkou do kina, no tak jsme děti dali na večer k našim.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Také dnes vám nabídneme váš oblíbený pořad Hvězdné návraty. Patrik Rozehnal vám tentokrát zprostředkuje příběh skromné a citlivé hvězdy, která život zasvětila divadlu na Pražských Vinohradech. Jmenovala se Hana Maciuchová. Určitě se vám vybaví jako Anče z Krkonošských pohádek, jako Vlastička z Chalopářů nebo Olinka z Lahůdek v seriálu Žena za pultem. Tyto role i spoustu dalších si připomeneme. Zazní také osobní vzpomínky a krásné písničky. Začínáme po 16. hodině. Inženýrská, Rangers a Plavci právě teď. Hezké odpoledne. Já.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Barokní sochu anděla posledního soudu na Žďárském dolním hřbitově čeká oprava. Dvěma krizovým linkám pro dospělé i děti hrozí omezení provozu nebo zánik. Organizace Cesta z krize přišla o část státních peněz. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. V noci srážky už neočekáváme, zítra déšť jen výjimečně s teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Opravou projde jedna z dominant Santýnyho dolního hřbitova ve Žďáře nad Sázavou. Farnost nechá zrestaurovat středovou sochu anděla posledního soudu, která i s podstavcem měří více než 3 metry. Dílo z počátku 18. století odborníci naposledy upravovali před 25 lety.
2: Restaurátoři budou pracovat přímo na místě. Návštěvní hodiny hřbitova to ale neomezí. Celkem práce na Santýnyho hřbitově vyjdou na necelého 500 000 korun. Farnost chce letos také dokončit restaurování lavic v hlavní lodi baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Žďárském zámku. Opravy trvaly 4 roky, stát budou přes 1 000 000 korun. Restaurování čeká i 2 portály na faře a prvky v kostele na Zelené hoře. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru irozhlas.cz zatím nereagovalo. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
3: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
4: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale první státem mimo 11členou skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Ve finále mistrovství světa ve fotbale se dnes utkají Argentina a Španělsko. Zatímco jeho Američané titul obhajují, Španělé můžou trofej získat po 16 letech. V argentinském kádru je hned 17 hráčů z předchozího šampionátu v Kataru, mezi nimi i golman Emiliano Martinez, který na setkání s novináři vyzdvihl příznivce své země.
5: Fanoušci jsou absolutně šílení v porovnání s ostatními zeměmi. Vidět je slavit v Argentině ve 2 hodiny ráno, kdy je tam teď zhruba 13 stupňů, tedy docela zima, pro nás hodně znamená. Pracujeme všichni tvrdě na tom, abychom do naší země stejně jako před 4 lety přinesli radost.
0: Utkání Argentina-Španělsko začne ve 21 hodin českého času. Už za půl hodiny se pokusí obhájit checkball hráči Vysočina Gladiators. O trofej pro nejlepší tým nejvyšší domácí soutěže v americkém fotbalu budou hrát vnitře proti tamnímu týmu Knights.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je aktuálně 15 stupňů, v Moravských Budějovicích 19. V noci pršet nebude a vyjasní se, teploty kolem 10 stupňů. Zítra bude převažovat polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přehánky. Teploměry naměří 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor v obci Záborná u Polné. Střetla se tam 2 auta a na místě operují policisté.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
7: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
6: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
7: Mluví se o vás po celé Praze.
6: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
7: Nevím, kdo by měl přijít.
6: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
7: Proč mě?
6: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
7: Tak pokračujte.
6: Čím třeba?
7: Nazývání věcí pravými jmény.
6: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
7: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
6: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
7: A to vás baví?
6: Baví a posluchače taky.
7: Řekla bych, že to musí být nuda.
6: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
7: No dobře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

lásko, si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudný jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tedy paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to tak... já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: No,
3: je, škoda, že jsem nehrál mlináře. Tady.
2: Je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A do dneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec jako bez zábran, jako každý, kdo dělá věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan. A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
4: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
4: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
4: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
4: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
4: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
4: Ale neví. To je právě to. Kdybych jí to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
5: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
6: Já jsem polívka.
5: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
6: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
5: Říkám, že chci.
6: A že kdybyste chtěla...
5: Neslyšíš, co říkám, že chci?
6: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
5: Co si to dovoluješ?
6: Co vy na to?
5: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
7: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14-letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám
4: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Hořní. Třeba šato Radině.
7: Prosím,
6: slušnám,
7: pane doktore.
6: Pane Hořní, to jste neplný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, chování, co? Neumí pogratulovat, doktore. No,
8: tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný.
8: No jo, ale učitel.
9: Tě to je.
6: A tom se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, seděl doktor. No.
10: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle kraju.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
10: No tak, děti. Teď.
6: Pozor.
10: Si přibíjeme.
6: Na tu promoci.
10: Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
10: Učitelskou.
6: Tak šup.
10: No vem si, jdete si tam z kraje, tam můžeme
6: A pijte to pomalu, děti.
10: Je to drahý.
6: Radině, radině to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
2: To je legrace.
8: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
6: No děti, to jste řekl moc dobře, děti, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Co vám, mě by zajímalo, z čeho budete živit?
6: No, co, to oni mají vystaráno, to z vlastinek tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
8: My jsme si mysleli zatím u nás.
6: Co?
8: No jako zatím.
6: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
8: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se berem.
6: Aha, tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
6: Musím něco řek, no. Řekl jsem něco?
10: Ale vůbec nic.
6: Je to pravda, ne?
2: Ano, je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
6: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
8: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na pláci setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak... ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to, jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
4: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
9: Kde?
2: Ve vinárně! Jsi hluchá, netoč se nebo ti ustřínu ucho.
10: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
4: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
4: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
10: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
10: Tak to pust z hlavy, děvenko.
6: Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, hm?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Často vzpomínám, jak na černobílý film.

0: líbí. Víte, že je trápení, člověk pak chce mít. Mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc, doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kdy bude svajba. On tě snad ten darevák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, já skáru. Vyneš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všechny máte nervově zroucenou holku a vy mě čtete televizi o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zroucenýho?
4: Letina Civilková je tam zroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě podle to povídáš. Já se budu starat o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
5: Celý her, nechtěl bych to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza.
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství. No,
5: to si poslušte, vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková potvora, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešatět a nosit brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brýle ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přijít.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilén. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. Čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, hajdej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Nepřed a vy dva mazat. A nech si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráči odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1960.

0: Cichové, Jiří Bartoška.
1: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
2: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
1: Pár měsíců.
2: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
1: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
2: Není jaksi ve formě, že?
1: Nevím.
2: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
1: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
2: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
1: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
2: No tak pojďte. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
1: To, zamkněte dveře.
2: Ne, díky.
1: Ježiš, to nejde vydržet.
2: Máte rozčuchané vlasy.
1: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
2: To si rozhodně nechte pro sebe.
1: Zůstaňte.
2: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
3: To je OK. Myslím, že půjdu.
2: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
3: Pro mě taky.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
3: To udělala vaše paní.
0: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
4: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo, na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. ten Ešus odplul do Německa.

0: Pecka.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. V participativním rozpočtu Moravských Budějovic zvítězily venkovní herna a vánoční výzdoba. Vysočina Gladiators se pokouší obhájit titul nejvyšší české soutěže v americkém fotbalu. V noci srážky už neočekáváme, zítra déšť jen výjimečně s teplotami do 21 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
2: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
3: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
4: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
3: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Vítěze participativního rozpočtu vybrali obyvatelé Moravských Budějovic. Z menších záměrů do 100 000 korun vyhrála vánoční výzdoba obce Jackov. Hlasovalo pro ní 114 lidí. Na větší záměr poskytne radnice až 400 000. Lidé si vybrali venkovní hernu, popisuje nezávislý místostarosta Moravských Budějovic Jan Švaříček.
5: Ve velkých projektech zvítězil projekt Zelená herna pod širým nebem. Máme ve městě na ulici Mojmírová takový nevyužitý zelený plácek a paní, co to navrhovala, tak tam navrhovala petánk, nějakou hernu pro děti, kolotoč, zelené lavičky, takže vznikne nějaké příjemné místo.
0: Jordánská armáda sestřelila 3 íránské rakety. Ty mířily na cíle poblíž města Akaba na území Jordánska. Incident se obešel bez obětí nebo materiálních škod. Útoky jsou součástí pokračujícího ostřelování mezi Spojenými státy a Íránem. USA v odvetě za páteční zabití 2 amerických vojáků na základně v Jordánsku opakovaně ostřelovaly íránské území. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšetřuje jeden z těchto úderů, který zasáhl výstavbu iránské jaderné elektrárny Darchovin. Sport. Před pár minutami začal Czech Bowl. V něm se hráči Vysočina Gladiators snaží v zápase proti Knights z Nitry obhájit titul nejvyšší české soutěže amerického fotbalu. Aktuální skóre v první čtvrtině je remízové 0-0. A fotbalisté Argentiny a Španělska dnes nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, jeho Američané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
6: Lamine je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
0: Finále mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: V Žďáře nad Sázavou mají 14 stupňů, v Dukovanech nebo Košeticích 17. V noci pršet nebude a vyjasní se, teploty kolem 10 stupňů. Zítra bude převažovat polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přeháňky. Spíše v severní části kraje. Teploměry naměří 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Dálnice D1 je taktéž plynulá. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je krátce po 17. hodině a já vám přeji příjemné pohodové pozdní nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Pořad Stopy fakta tajemství tentokrát představí chlapce z ulic New Yorku, potomky přestěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu. Více si o nich povíme za pár minut.
8: Dobré odpoledne s Jožou Kovářovou.

0: topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Hrdina, který zmizel, aneb legenda o ztraceném praporu.
2: V sobotu 26. listopadu 1921 okolo poledního nastupuje v newyorském přístavu na zaoceánský parník Toloa, kromě dalších cestujících, kteří se těší na vlet do Havany, vyšištilý muž v kulatých brýlích. Do knihy pasažerů se zapisuje jako právník z Wall Streetu. Není to ale právník jen tak nějaký. Už dva roky ho Amerika oslavuje jako jednoho z největších hrdinů nedávno skončené velké války. Muž se ubytuje v kajutě na pravoboku. Je odtud možné snadno a nepozorovaně proklouznout na horní promenádní palubu. Nějakou dobu odpočívá na lůžku a pak zajde do kuřáckého salonu. Loď pluje Atlantikem, stále na jih, vstříc Kubě, a tento 37. cestující je nyní v obležení mužů a žen. Kdekdo touží být v jeho blízkosti, kdekdo ho nutí, aby vyprávěl o válečných zážitcích. Hrdina zdánlivě ochotně vzpomíná na válečné peklo, které v daleké Evropě prožil. Vydatně povečeří, ještě vykouří pár cigaret a půl hodiny před půlnocí se náhle omluví. Vrací se do své kajuty. Na postel položí 9 připravených obálek s dopisy a s nadepsanými jmény adresátů. Pak proklouzne na horní promenádní palubu. Je opuštěná. Pomalým krokem dojde k zábradlí. Nakloní se přes něj a v zápětí padá do temného moře. Někteří svědkové budou tvrdit, že zastekli výstřel, z čehož lehdo usoudí, že se cestující ještě před pádem zastřelil. Druhý den se napříč Spojenými státy rozletí tragická zpráva. V moři zmizel národní hrdina Ameriky, velitel legendárního ztraceného praporu, jehož vojáci si ve Francii uprostřed Ardenského lesa prošli neuvěřitelným peklem. Major, později podplukovník Charles W. Whittlesey.
3: Dne 2. října 1918 obdržel Whittlesey rozkaz od generála Roberta Alexandra, aby co nejrychleji postupoval Ardenským lesem a nestaral se o udržování kontaktů s jednotkami nalevo, napravo nebo vzadu. Tyto rozkazy, jak dodal generál Alexander, jsou přímo od generála Pershinga a stanovují, že se máme zmocnit Ardenského lesa, pokud to bude možné, frontálním útokem, bez ohledu na to, jaké budeme mít ztráty.
2: Citovali jsme z knihy Dona Lawsona Spojené státy v první světové válce. Zmíněný generál Robert Alexander velel v první světové válce 77. pěší divizi. Jehož součástí byla i jednotka majora Whittleseyho. A generál John Pershing to byl hlavní velitel amerických expedičních sil. Major Whittlesey přijal rozkaz se zjevnými rozpaky. Dokazuje to ostatně, byť s uměleckou nadsázkou, americko-lucemburský film z roku 2001 Ztracený prapor. V jedné z úvodních scén jsme svědky toho, jak si major Whittlesey v podání skvělého Rickyho Scrodera dovolí s generálem Alexandrem nesouhlasit. V zápěti se odehraje následující dialog.
4: General Alexander, permission to speak freely, sir.
5: Major?
3: Generále, smím něco říct? Mluvte. Dnes ráno jsem v té oblasti ztratil celou četu. Musíme přijmout přijatelné ztráty. Přijatelné ztráty, pane. Útočit na Aragon je sebevražda. Proč to neříká žádný jiný důstojník? Potřebujeme munici, máme málo potravin, nedostatek léků.
2: Generál zápětí majorovi vyčte, že je stále v zajetí Wilsonovy mírové propagandy, což je narážka na amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Ten totiž po vypuknutí velké války v roce 1914 zastával stanovisko, že Amerika má zůstat neutrální. Což trvalo až do 6. dubna 1917, kdy Spojené státy do této války přece jen vstoupily. Když Mary Whittle si pochopí, že se této sebevražedné misi nevyhne, ještě řekne:
3: povedu svůj prapor do Ardenského lesa, ale pochybuji, že ho ještě někdy uvidíte.
2: Než se vydáme s muži, majora Whittlesiho, do Ardenského lesa, pověsme si něco o účasti amerického expedičního sboru v Evropské velké válce. Této válce předcházely, jak píše Don Lawson, několikaté závody ve zbrojení.
3: Zároveň se evropské národy velmi angažovaly ve vytváření obranných aliancí mezi sebou. V jistém smyslu byla tato spojenectví určena k tomu, aby se zabránilo totální válce. Byla však vytvořena způsobem, že útok jednoho národa na druhý by skoro s jistotou právě takovou válku vyvolal.
2: Což se, jak dnes víme, opravdu stalo. Počátek všeho byl, to už známe, v Sarajevu. 28. června 1914 bosensko-srbský student Gavrilo Princip zatřel následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho ženu Joffii. O měsíc později vypovědělo Rakousko-Uhersko srbskou válku. Dne 3. srpna vstupuje spojenec Rakousko-Uherska Německo do války s Francií. Válku Německo vypovídá rovněž Velká Británie. V zápětí Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Rusku. Do války proti Rakousko-Uhersku vstupuje také Černá Hora. Do konfliktu se později zapojí Japonsko, Turecko, respektive Osmanská říše. Spojené státy americké zatím zachovávají neutralitu. Navzdory tomu, že 7. května 1915 torpédovala německá ponorka britskou osobní loď Lusitany. Zahynulo 1198 lidí, mezi nimi 124 Američanů. Jak Don Lawson uvádí, tato událost přivedla Spojené státy na pokraj války.
3: Potom v lednu 1917 ohlásilo Německo, že obnovuje neomezenou ponorkovou válku. Spojené státy i hned odevzdali ultimátum. Jediným ústupkem Německa bylo právo Spojených států, aby jedenkrát týdně jedna jejich loď projela válečnou zónou, pokud bude natřena červenými a bílými pruhy. Většina Američanů to považovala za urážku. Dne 3. února 1917 přerušil Wilson diplomatické vztahy s Německem. 27. března bylo oznámeno, že 4 americké lodě byly potopeny ponorkami. Wilson na to svolal mimořádné zasedání kongresu, aby požádal o vyhlášení války. Válka proti Německu byla vyhlášena 6. dubna 1917.
2: Do léta 1918 dorazilo do Francie na 2 miliony amerických vojáků. Byl mezi nimi newyorský právník a hrdina našeho příběhu Charles W. Whittlesey, aby na počátku října 1918 vedl svůj prapor na sebevražednou misi do Ardenského lesa. Ofenzíva amerických, britských a francouzských sil je nyní v plném proudu. Je to největší nasazení amerických vojenských sil ve velké válce. Ofenzíva bude trvat 47 dní a zahyne při ní 26 277 amerických vojáků. Hlavní síla Američanů a spojenců směřuje nyní na Ardenský les, v němž ale čekají perfektně zakopaní a dokonale vyzbrojení němečtí vojáci. Prapor majora Charlesa Whittleseyho vyráží hned za svítání. Muži postupují hustým lesem. Na obou křídlech je zajišťují francouzská a britská jednotka. Takhle bude později vzpomínat jeden z Whittleseyho mužů, Edward Baker.
3: Ve dne v noci prší, jdeme blátem, spíme v blátě. Těžce dobýváme nepřátelská postavení. Proti nám jsou dobře zakopaní Hunové, kolem nich nekonečné ostnaté pletivo. Takřka neustále do nás pálí kulomety, dělové granáty. Bojujeme o každý strom. 1. října se ocitáme na severním svahu v rokli Charlevoix, nedaleko mlýna, mezi dvěma cestami a potokem. Je to tady hrozné, ale věříme veliteli. Rychle se rozhoduje, do bojů chodí v čele, nic si neulehčuje, nedělá mezi námi rozdíly, je jako jeden z nás.
2: Voják měl na mysli majora Whittlesyho. Co o něm víme? Narodil se 20. ledna 1884 ve Florencii, městě na severozápadě Wisconsinu. Byl nejstarším ze 6 bratrů. Z článku zveřejněném koncem roku 1921 v Appleton Post Crescent se můžeme dozvědět.
3: Charlesův otec se vypracoval od nuly k postu úspěšného podnikatele v dřevařském a později v energetickém průmyslu. Charlesovi bylo teprve 10 let, když mu zemřela matka. Studoval nejprve na Williams College ve Williamstownu, asi 20 mil od Pittsfieldu. Měl výrazný literární talent, stal se redaktorem školního časopisu, psal i do dalších novin. Spolužáci mu říkali hrabě pro jeho aristokratické chování. V roce 1908 získává na Harvardu právnický titul. Se svým spolužákem zakládají v New Yorku soukromou právnickou praxi.
2: Charles Whittlesy, o kterém jeho blízcí vědí, že má mimořádně vyvinuté sociální cítění, sklony k idealismu a touhu pomáhat lidem, kteří se ocitli v nebezpečí, sleduje válečné dění v Evropě. Již v srpnu 1916, tedy ještě před oficiálním vstupem Spojených států do Velké války, absolvuje vojenské cvičení. Rok později je zařazen do aktivní služby. Opouští výnosné místo v právnické kanceláři a v hodnosti kapitána odjíždí do Evropy, do Francie. Slouží u 77. divize. Jeho jednotku tvoří především muži, spíše ale ještě chlapci z New Yorku. Kluci z ulice, pouliční rváči, členové městských gangů, většinou lidé z chudých poměrů, původem Irové, Poláci, Italové, Židé. Whittlesy si z nich udělá odhodlané vojáky, kteří budou schopni za svým velitelem třeba i do pekla. Nakonec se v pekle opravdu ocitnou, uprostřed Ardenského lesa. Je 2. října 1918. Major Whittlesy, jemuž nefunguje spojení, neví, že obě jednotky, které ho na obou křílech zajišťovaly, po krvavých bojích ustoupily.
3: V té době již Němci začali ostřelovat Američany dělostřelecky. Většina Američanů si vykopala hluboké příkopy na způsob liščích nor, ale ty je proti střelám z houfnic neuchránili. Whittlesy vyslal spojku se zprávou zpět k hlavnímu velitelství s žádostí o dělostřeleckou podporu. Když se spojka nevracela a nebyla slyšet žádná spojenecká těžká děla, poslal major dalšího posla se zprávou, pak dalšího a ještě jednoho. Žádný z nich neprošel. Brzy přišla na Whittlesyho velitelství zpráva o tom, že všichni poslové byli Němci zabiti.
2: Píše Don Lawson v knize Spojené státy americké v první světové válce. Major Whittlesy se dozvídá další krutou zprávu. Němci pronikli do prostoru za Američany. Rozmístili kolem nich ostnatý drát a postavili kulomety. Jednotka New Yorkských hrváčů, kteří mají na stejno kolik nášivky s obrázkem sochy svobody, se ocitá v obklíčení. 554 mužů. Spojení nefunguje. Ani telegraf, natož telefon. Poslední spásou zůstávají poštovní holuby. Na obrázcích z první světové války můžeme často vidět vojáky, kteří na zádech nesou klece. Klece z holuby. Citujme nyní v literárně historické studie o peření válečníci.
3: Podle ověřených zpráv měli Američané v čase Velké války k dispozici více než 600 holubů. Starali se o ně vojáci, kteří byli k této službě speciálně určeni. Holuby ale nesloužily pouze jako kurýři. Někteří z nich byli vybaveni fotografickým zařízením a fotili nepřátelské pozice. Výcvik holubů měli na starosti specializovaní odborníci holubáři. Když velitel potřeboval odeslat zprávu, musel ji napsat co nejstručněji. Zpráva se dala do speciálního pouzdra. To se upevnilo k noze holuba. Potom byl holub hozen do vzduchu. Letěl domů ke svému domovskému družstvu za frontou, do svého holubníku, na který byl zvyklý. Jakmile přistál, začalo pracovat signalizační zařízení, zvonek či bzučák. Voják, který měl zrovna službu, věděl tedy, že dorazila zpráva. Jeho úkolem pak bylo zprávu odebrat a poslat ji okamžitě dále, telegraficky, polním telefonem nebo prostřednictvím osobního posla.
2: Whittle se nechal postupně vypustit několik holubů. Němci s tím ale počítali a jejich ostřelovači ptáky zlikvidovali. Američané zůstávají v pasti. Odmítají se však vzdát. Velitel dobře zná rozkaz generál Alexandra. Každé území, které bylo dobyto, nesmí být opuštěno bez přímého písemného rozkazu. Jenomže Whittle si rozkaz k ústupu na rozdíl od obou zajišťovacích jednotek nedostal. Byl totiž bez spojení. Don Lawson píše.
3: Tady jsem a tady také zůstaneme, řekl nyní kapitánu McMurtrymu. Kapitánovi také řekl, aby vydal rozkazy každému jednotlivému muži praporu, aby držel své postavení až do posledního pásu střeliva a aby se pak připravili hájit svůj kousek v terénu v boji muže proti muži, bude-li to třeba. Pátrání po osudech ztraceného praporu a jeho veliteli majoru Whittlesim, který se společně se svými muži ocitl uprostřed Ardenského lesa v týlu nepřítele a kdy se navzdory tomu, že jim došly zásoby, bránili třeba už jen bodáky a noži, pokračuje.
2: Když Němci zjistili, že obklíčeným Američanům docházejí zásoby, nejenom munice, ale také potraviny, vrhali se do nových a nových útoků. Američané, včetně jejich velitele, se bránili, jak se dalo. Když jim došly náboje, bojovali třeba i bodáky, noži, kameny, pěstmi. Němci znovu a znovu útočí, znovu a znovu ustupují. Američané ale umírají po desítkách. Aby toho nebylo dost, prapor majora Whittlesiho, který měl vstoupit do historie jako ztracený prapor, začali odstřelovat vlastní, tedy spojenecká děla. Je 4. říjen 1918, další den v obklíčení. Hlad a žízeň jsou stále urputnější. Muži, kteří se odhodlají plazit se k nedalekému potoku, aby nabrali třeba jen trochu vody, jsou německými odstřelovači nemilosrdně zabíjeni. Citujeme opět Dona Lawsona.
3: Zoufalý major Whittle si žádal o posledního poštovního holuba praporu. Tento statečný malý pták se musí dostat k hlavnímu štábu se zprávou žádající dělostřelce, aby zastavili svou palbu. Tento poslední poštovní holub byl pojmenován Cher Ami, drahý přítel.
2: Příběhu tohoto poštovního holuba, který vstoupil do dějin první světové války, jsme v našem cyklu věnovali svého času samostatný díl. Z něho se můžeme dozvědět, co se odehrávalo poté, co tento poslední ptačí posel byl vypuštěn.
3: Kurýr vzlétá, ocitá se uprostřed zběsilé nepřátelské palby. Zatím se mu střely zázračně vyhýbají, ale jen do času. Je zasažen, padá k zemi. Zatímco Němci jásají, pták znovu vzlétá. Je to zázrak. 25 mil urazí za pouhých 25 minut. Přistává na velitelství. S pouzdraví mou vojáci zprávu. Major Whittle si udává polohu svého praporu. Jsme ostřelováni vašimi děly, pro boha přestaňte. Statečný ptačí posel, celý smáčený krví, je však na pokraji smrti. Je postřelen do prsou, vidí pouze jedním okem, místo nohy mu visí jenom šlachy.
2: Cher Ami však s pomocí lékařů přežije. Jeden z vojáků mu dokonce vyřeže z dřeva malou protézu. Holub pak bude převezen do Spojených států, kde dožije. Američané zůstávají stále v obklíčení. Valí se na ně jeden útok za druhým. Newyorkští gangstři, jak si s tou dávkou cynismu mezi sebou říkají, stále odolávají. Němci nabízejí čestnou kapitulaci. Ve filmu Ztracený prapor vidíme scénu, kdy německý voják, nesoucí bílý prapor, přivádí k americkým pozicím zajatého amerického vojáka. Je to vojin Lovell Hollingshead. Nese písemný vzkaz od velitele německé jednotky majora Henrika Prince. Major Whittle si rozbaluje dopis a pak Vojákům čte.
3: Vojín Hollingshead dělá čest své vlasti a odmítl odpovídat na otázky německých zpravodajců. Ale utrpení vašich raněných je slyšet až v německých liniích. Proto apelujeme na vaši lidskost. Vzdejte se. Vzhledem k současné situaci je zbytečné pokračovat v marném odporu, píše major Prince.
2: Na otázku vojáků, jak jejich velitel na dopis odpoví, major vstane a bílý prapor hodí směrem k nepřátelským liniím. Whittle si později řekne, že na dopis ale vůbec nereagoval. Nepovažoval to za nutné. Boj pokračuje. Spojenečtí letci se pokouší skazovat ztracenému praporu potraveny obvazový materiál. Vše ale padne do rukou Němců. Dva piloti budou zabiti. Major Whittle si nevšímá vražedných útoků. Chodí mezi svými muži, uklidňuje je, povzbuzuje. Němci nyní nasazují plamenomety, ale ani teď americké pozice nedobudou. Potraviny už došly. Obránci se živí třeba listy ze stromů, kořínky. Nejdejší děti newyorských ulic, společenští zatracenci, muži z nejchudších vrstev, jsou, jak se ukazuje, odolnější než kdokoliv jiný. Je 7. říjen. Ztracený prapor je už 5. den v obklíčení. Major Whittle si vysílá dalšího dobrovolníka. Je to Abraham Krotošinský. Podaří se mu zázračně proniknout obklíčením a dostane se na spojenecké velitelství. Tady udá přesnou polohu ztraceného praporu. Opět si otevřeme knihu Dona Lawsona.
3: Krotošinský zhltl trochu jídla a unavený, ale šťastný se dobrovolně přihlásil, že se vrátí s osvobozující skupinou. Oné noci 7. října byl ztracený prapor osvobozen jednotkou pěchoty těžce se probíjející skrze Němce. Whittle si mu za jeho hrdinství osobně poděkoval generál Pershing. Byl povýšen na podplukovníka a vyznamenán čestnou medailí kongresu.
2: Cena ale byla obrovská. Z přibližně 550 mužů, kteří padli do pasti v Ardenském lese, i během 5denního obklíčení bylo 107 zabito, 63 zůstalo nezvěstných a 190 bylo zraněno. Jen 194 mužů bylo schopno dalšího pochodu. Zhruba za měsíc, 11. listopadu 1918, první světová válka skončila. Major Whittle si se stal hrdinou první velikosti, zejména poté, co se vrátil do Spojených států. Všude byl žádaný jako filmová celebrita. Navštívil raněné v nemocnicích, pronášel chvalospěvy na pohřbech těch, kteří sloužili ve velké válce. Je to ale čím dál více unavený. The Monday Evening Club citoval jeho slova určená přátelům.
3: Neuplyne den, abych neslyšel o nějakém smutku či neštěstí, aby mě někdo nenutil vzpomínat na válku. Prokletá válka, která je stále ve mně. Už to nesnesu.
2: Své přítelkyni se svěřuje, že v noci slyší nářek raněných. Má nesnesitelné noční můry. Nemůže spát. Pak přijde 26. listopad 1921. Charles Whittle si nastupuje coby pasažér na zaoceánský parník a v noci, jak už víme, vrhl se přes palubu. Podle jedné verze se stihl ještě předtím zastřelit. Množily se různé spekulace. Důvodem jeho smrti přibyly hlavně únava, výčitky. Americký publicista Martin Klangwelt v roce 2009 napsal:
3: Za obdivem veřejnosti k Whittlesimu se však skrývaly znepokojivé klevety, náznaky, že zavedl své vojáky do pasti, že se mohl vyhnout vysokým ztrátám tím, kdyby se vzdal nebo nařídil ústup. Vojenští historici Whittle si ho zprostili viny, ale ať už se obviňoval nebo ne, míra obětí, které jeho jednotka utrpěla, těžce tížila jeho mysl. Přátelé a příbuzní si všimli, že je čím dál víc depresivní. Byl také nemocný. V noci ho budil drásavý kašel, následek německých plynových útoků. Na svůj odchod se systematicky připravoval. 18. listopadu 1921 si zarezervoval lodní lístek. 23. listopadu nadiktoval závěť. 25. listopadu sepsal podrobné pokyny k vyřizování případů, na kterých pracoval. Sobotního rána zašel ještě za svou bytnou a předal jí šek za prosincové nájemné.
2: V sobotu 26. listopadu 1921 nastoupil Charles Whittlesey na loď. Dál už to známe. A osud 9 dopisů, které Charles Whittlesey zanechal v kajutě, byly předány adresátům, příbuzným a přátelům. Většina z nich však dopisy nikdy nezveřejnila. Charlesův bratr Melza se po letech svěřil, že obálku nikdy neotevřel. Tělo Charlese Whittleseyho nebylo nikdy nalezeno. Na hřbitově v Pittsfieldu ve státě Massachusetts má čestý náhrobek. Zdobí ho prostý bílý kříž.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kaloni letající savec, připomínající netopíra, může působit trochu strašidelně. V Jihlavské zoo ho chovají a tam také zjistíme, zda ho před zase před kaloněm máme mít na pozoru.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Zvíře, o kterém si budeme povídat, vzbuzuje možná nechuť, možná strach nebo i respekt. Naše chovatelka Peťa ani jedno z toho k tomu nepociťuje, tomuhle zvířetí. Bavíme se o kaloních a jak bychom je mohli představit, co je to za zvířata?
3: Je to létající savec, je to jeden z těch větších druhů kaloní. Vyskytuje se na ostrově Rodriguez, je to endemitní druh, vlastně už vymizel v jednu dobu, nebýt vlastně programu Geralda Darella, tak už by kaloní nejspíš na světě nebyly. Posledních pár kousků odvezl k sobě do zoo na Jersey a tam se podařilo je znovu rozmnožit. Z Jersey pochází i ta naše skupina.
2: Takže jsou to takový trochu světoběžníci.
3: Jsou to světoběžníci, mají za sebou plán světa.
2: Já jsem říkala, že způsobují nechuť, ale to je možná spojeno s tím, že hodně lidí si představí, že netopír a upír je jedno a to samý. Jak to vlastně je?
3: To určitě ne. Naši kaloni jsou za jedno bíložraví, milují sladkosti, milují ovoce, krev jim nic neříká. Je to vlastně mýtus. Jediní netopíři, kteří se dokážou živit krví, žijou až v Americe, tak je u nás vůbec nehrozí, že by někdo byl napaden netopírem. Tihle kaloni jsou striktně bíložraví.
2: Co mají u nás nejraději? Čím je krmíš?
3: Kdybych je krmila tím, co mají nejraději, tak by za chvilku spadly z větví. Milou sladkosti, milou banány, jablíčka, melouny, hrušky, hrozny, všechno sladký, takže se to musí trošku omezovat a spíš se tam přidává víc zeleniny, mrkve, kedlubny, petržel, okurky, cukety.
2: Tím chce říct, že kdyby se krmila pouze tím, co mají rádi, tak by nám popadaly ze stropu, že by se neudržely na
3: zemičkách. Jo, museli bychom vyměnit výdřevo, museli bychom dát silnější větve, protože je moc chutná. Mm-hmm. Jsou to velcí jedlíci, teď je tam 30 kaloňů, takže jsou to 3 veliký mísy nakrájeného ovocno-zeleninového salátu a do rána to zmizí, jak když vymete.
2: Takže kaloň může být tlustý?
3: Určitě.
2: A jak to teda mají? Jsou celý život vzhůru nohama?
3: V podstatě jo. Dokonce jsem viděla i porod. Porod probíhal taky vzhůru nohama. Máma se vlastně jenom na chvíli otočila, aby to mládě vypadlo a hnedka se otočila s ním zpátky. Otočí se vlastně hlavou nahoru, pouze když vylučují, poloze v klidu, vlastně jsou pořád zavěšení. Jiný okamžik potom, když letí, tak se otočí hlavou nahoru.
2: A kdy létají? Přes den nebo v noci?
3: Zpravidla vylétávají jakoby se soumrakem, ve svém prostředí vydávají se za potravou na stromy, kde se teda schání to zralý ovoce a plody. Vlastně celou noc jsou aktivní. Ve dne spí zpravidla. A žijí ve velkých koloniích, je to jedna veliká hlučná skupina. Když se potom člověk dostane do té struktury, tak vidí, že jsou tam menší rodinky, který spolu fungují. Je to většinou samec a jeho samice plus mláďata.
2: Takže můžeme říct, že v podstatě naše ubikace funguje jako bytovka, kde je několik rodin.
3: Ano, je tam krásně vidět hierarchie. Hlavně když donesu ráno krmení, tak ty starší matky, takový ty maminy, jsou na řadě první, potom jejich samci a pak taková ta omladina a takový ti mladěši, co ještě nemají tu pozici, takže prvně matky.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: My ještě doplním, že informace, fotografie a článek k dnešnímu tématu najdete na našich internetových stránkách a sociálních sítích. Horko, prut, mračen i falešný požární poblach, ale taky koncerty, na které se nezapomíná. Podle pořadatelů patřil letošní ročník festivalu Colors of Ostrava mezi ty s největší návštěvností. Krátké ohlédnutí za festivalem nabídneme za chvíli. Teď je čas a prostor pro písničku. Iveta Bartošová, Michal David, to je naše věc. Také se vám líbí.

0: Nejsilnější ročník za několik let. Tak hodnotí pořadatelé 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Areál Dolních Vítkovic čtyřikrát po sobě zaplnili 10 000 lidí, aby si užili koncerty hvězd, jako je Moby, LP, tedy Swims nebo 21 Pilots.
1: Twenty One Pilots jednoznačně přilákali nejvíce skalních fanoušků. Ti vzali areál útokem už při otevření a hlídali si místa pod pódiem.
2: Twenty One Pilots, ty byly opravdu parádní, nádherný koncert. Ve čtvrtek LP byla skvělá.
1: Říká Vojta, který přijel z Buštěhradu. Dlouho bude Ostrava vzpomínat i na Mobyho. Poslední dva festivalové dny poznamenalo počasí. V pátek museli pořadatelé kvůli silnému dešti a hrozící bouřce zrušit třeba vystoupení Malkita Singha a některé koncerty posunout. Ale ani voda nebránila promáčeným fanouškům užít si koncert trumpetisty Ibrahima Maloufa. Počasí se neumoudřilo ani poslední festivalový den, kdy se Ostravou prohnala krátká bouřka i s kroupami. Umělecký ředitel Filip Košťálek si ale i přes některé komplikace letošní ročník pochvaluje.
3: Samotné vystoupení byly naprosto nepřekonatelné a nejenom na hlavní scéně, ale na všech scénách, což jsou Colors.
1: Číslo
3: neříkáme. Oproti nějaké blízké minulosti to byl rozhodně rekordní ročník.
1: Osvědčili se podle něj i změny v areálu, jako přesunutí fora Melting Pot do oblasti dolu Hlubina.
3: Melting Pot byl stále naplněný, věřím, že to návštěvníkům umožnilo vidět opravdu více přednášek za kratší čas. No a Steel Stage, obrovský posun v návštěvnosti, písničkáři uhranuli návštěvníky Colors a taky bych vypíchl naši druhou největší stage, protože i tam jsme udělali nějaké úpravy a ta scéna byla vlastně stále plná.
1: Jméno na příští rok zatím Filip Košťálek neprozradil.
3: Ale už teď jednáme a už něco máme přetvrzené.
1: Uzavírá umělecký ředitel festivalu a zároveň vyvrací spekulace o tom, že by se měl festival v budoucnu stěhovat z Ostravy. Z Colors of Ostrava František Kuča, Český rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Předseda sněmovny Okamura odletěl s podnikatelskou delegací na návštěvu Číny. Barokní sochu anděla posledního soudu na Žďárském dolním hřbitově čeká oprava. Vysočina Gladiators se pokouší po čtvrté v historii vyhrát nejvyšší českou soutěž amerického fotbalu. V noci srážky už neočekáváme, zítra déšť jen výjimečně s teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Changchou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
2: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
3: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministra zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
2: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
4: Návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Opravou projde jedna z dominant Santýnyho dolního hřbitova ve Žďáře nad Sázavou. Farnost nechá zrestaurovat středovou sochu anděla posledního soudu, která i s podstavcem měří více než 3 metry. Dílo z počátku 18. století odborníci naposledy upravovali před 25 lety.
5: Restaurátoři budou pracovat přímo na místě, návštěvní hodiny hřbitova to ale neomezí. Celkem práce na Santýnyho hřbitově vyjdou na necelého 500 000 korun. Farnost chce letos také dokončit restaurování lavic v hlavní lodi baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Žďárském zámku. Opravy trvaly 4 roky, stát budou přes 1 000 000 korun. Restaurování čeká i 2 portály na faře a prvky v kostele na Zelené hoře. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 2267. Z toho téměř 900 lidí zemřelo. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na vládní údaje platné k pátku. Podle Reuters to vyplývá ze situační zprávy, která zaznamenala 86 nových případů za posledních 24 hodin. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri a na tuto variantu viru zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba.
1: Sport.
0: Američtí fotbalisté Vysočiny bojují ve slovenské Nitře s týmem Knights o obhajobu Czechballu. Gladiators po prvním poločase vedou 15-0. Italský pilot Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1 a po 6. vítězství v sezóně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Druhý duel Monačan Leclerc s Ferrari před 3. Verstappenem z Red Bullu. A fotbalisté Španělska vyzvou ve finále mistrovství světa Argentince. Úřadující mistry Evropy povede kapitán Rodri, který si důležitost své role v týmu uvědomuje.
6: Vždycky je možnost růstu, vždycky je příležitost ke zlepšení. Jako kapitán jsem udělal další krok dopředu, pokud jde o vůdčí schopnosti. Protože spoluhráči se teď na mě asi budou trochu víc otáčet, hlavně v těžkých chvílích, při pochybách. Musel jsem se posunout, ale jinak se moc nezměnilo, máme vyspělý tým.
0: Utkání Španělsko-Argentina začne ve 21 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Počátkách naměříte 17 stupňů, ve Velkém Meziříčí 16. V noci pršet nebude a vyjasní se, teploty kolem 10 stupňů. Zítra bude převažovat polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přehánky, spíše v severní části kraje. Teploměry naměří 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v kraji Vysočina. Dálnice D1 je taktéž plynulá.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krátce po 18. hodině vám všem přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jako každý den touto dobou i dnes začínají Dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji hezký poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem. Jde.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A můžete také napsat přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu. Dobrý den, prosím o zahrání okolo Zlatý stoky od Veselky pro pana Pavla Marka z Pravíkova k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, spokojenosti, radost, znoučat, pohodu a krásné léto přeje Pepa Jedlička. My se k přání přidáváme.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena. Pojďme se podívat, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosil zahrát bratrovi do nebíčka písničku Stavili tesaři v deníku Mlešení. On tragicky zahynul po rozlišení. A to už je dávno. Mm-hmm. Bylo by mu teď 82 let. Děkuju.
0: A kdo pak posílá písničku?
1: To prosím?
0: Kdo pak nám volá? Kdo pak posílá písničku?
1: Volá Václav tady ze Zbyno z Vysočiny.
0: Dobře, pane Václave, písničku posíláme v podání kapely Babouci. Mějte se hezky, pěkný večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dodačec v tuto chvíli zdravím Jardu a přeji hezký podvečer, ahoj.
1: Hezký podvečer, Joško, ahoj. Já tuhle tu písničku pošlu. Lidus se do Kajiš, Lidus se do Dačic, Ružence do Ružené, do Batova, Věře a Merkovi, Pepovi a Janě a Mílovi do Hřebníka a taky jeho manželce Janě. Ještě písničku pošlu Verče a Marii do Polezimova. Joško, písnička bude taky pochopitelně pro tebe. A písnička se jmenuje Staré psaníčko a zahrajou ji Žadoviáci. Mm-hmm. Joško, příjemný poslech a zase brzy na šešovu. Měj se hezky.
0: Taky děkuju, měj se krásně, ať písnička všem udělá radost. Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A do Dechovek pro Vysočinu můžete telefonovat, to už jsme říkali, 22 155 49 99 telefonní linka, také psát přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář Dechovek pro Vysočinu, a nebo napsat krátkou textovou zprávu SMSku ve tvaru Píseň mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Prosím, zahrajte Soni Shadowové pravděpodobně, protože to je SMSka správně napsaná, bez diakritiky, do její hlavy k narozeninám tam nad mořem. Děkuji vám, Jarka. Posíláme a gratulujeme.

0: Nedělní dechovky pro Vysočinu splní přání teď taky paní Alence Zazvoněvová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožko, já vás srdečně zdravím taky. A pane Jožko, prosím, abych písničku Chaloupky pod horami. Mm-hmm. A bylo by to pro manželé Hodovi a Jaroškou Krpálkou ze Želiva. Samozřejmě také pro vás, vám to chci za to, že jste mi to našel, tu písničku, tak vám děkuji mnohokrát.
0: Já děkuji.
1: A Markovi z Lanžota bych poslal tuto písničku, jestli poslouchá taky, tak mu přeji všechno dobré, hodně štěstí, spokojenosti a klidu a přeji také příjemný poslech.
0: Vám rovněž tak, díky moc, mějte se hezky a písničku
1: taky
0: posíláme.
1: Taky děkuji mnohokrát za zahrátí,
0: naslyšenou.

0: Čas mezi 18. a 19. hodinou je ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vyhrazen dechovkovým přáním. Pojďme splnit další. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hanka z Horních Bohušic. Já bych vás, pane Kolář, chtěla poprosit o písničku, jak jsme se domluvili, pro Věru Leskovou do Druhanova, Janinu Čapkovou do Lučice, Věře a Jirkovi Hlaváčkovýmu do Světlí na Sázavou, Kátě Peclový do Horních Bohušic a Haně Beránkové do Světlé na Sázavou. A byla by ta písnička i pro vás a pro všechny posluchače, který nikdo nedá zahrát. A děkuju vám moc krát.
0: Já také moc krát děkuji a posílám Stříbrňanku, můj rodný kraj, ať všem udělá radost, samozřejmě taky vám. Hezký večer a budu se těšit na slyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

Další písničku posílám do Vídně, Haničce a Heinzovi, kteří se chystají na cestu do daleké země k moři, do Chorvatska, tak ať jim udělá velikánskou radost. Zahrát máme Moravanku, Javorinka Šedivá už putuje.

na zkoušku, zdali je to ona a zda se taky jmenuje, píše pan Václav. My jsme dva bratříci a to je pro bratra Honzu po šťastném návratu z výletu. Děkuji, Václav. Pane Václave, písničku tohoto znění, tohoto názvu jsem nenašel, ale našel jsem dva bratry, Lanchotčanka. Tak co myslíte, je to ona?

Dobrý den, zahrajte písničku Mugrauerovi koně všem, kteří mají rádi dechovky. Josef, tak tohle je SMS-ka, která také dorazila přes naše číslo 90 011 04. Když chcete napsat SMS-ku, je potřeba napsat píseň, tedy toto slovo velkými písmeny, bez háčků a čárek, udělat mezeru a pak napsat váš text v maximální délce 150 znaků a to všechno poslat na číslo 90 011 04. Zpráva stojí rovná 4 koruny a já už posílám písničku Mugrauerovi koně.

0: Na Jižní Moravu zdravím pana Marka, přímo do Lanžhota. Dobrý den.
1: Dobrý den, prosím o písničku Kúpil Jano koňa od Križovianky a pošlu to pro paní Alenku do Zvonějova, které děkuji za písničku. Potom pro paní Marii do Velkého Beranova, pro pana Honzu do Brna, pro Jardu do Dačic a pro všechny posluchače a vám do rádia k nedělní pohodě.
0: Dobře, tak a se všem líbí, mějte se hezky, pozdravujte na Jižní Moravě a zase se nám někdy ozvěte. Naslyšenou.
1: Určitě. Naslyšenou.

Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Sedlák na louce seče od Jižanů k dnešním 80. narozeninám pro paní Marii Novákovou Střebíče. Hodně zdraví, štěstí, lásky a boží požehnání přejí všichni, kdo jí mají rádi. Celá velká rozvětvená rodina. My se k přání přidáváme, no a písničku pochopitelně rádi posíláme.

Dechovky pro Vysočinu končí, čas je neúprostný, za 5 minut už tady bude 19. hodina a tak se s vámi v tuto chvíli loučí Joža Kolář. Děkuji za milou společnost, přeji hezký večer, no a nezapomeňte, že Dechovky pro Vysočinu pro vás máme každý den mezi 18. a 19. hodinou, tedy i zítra.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Gladiators z Vysočiny jsou kousek od zisku Czech Bowlu. V participativním rozpočtu moravských Budějovic zvítězili venkovní herna a vánoční výzdoba. Druhý muž průběžného pořadí Tour de France Vingegaard po pádu v letošním ročníku končí. V noci srážky už neočekáváme, zítra déšť jen výjimečně s teplotami do 21 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Vítěze participativního rozpočtu vybrali obyvatelé moravských Budějovic. Z menších záměrů do 100 000 korun vyhrála vánoční výzdoba obce Jackov. Hlasovalo pro ní 114 lidí. Na větší záměr poskytne radnice až 400 000. Lidé si vybrali venkovní hernu, popisuje nezávislý místostarosta moravských Budějovic Jan Švaříček.
4: Ve velkých projektech zvítězil projekt Zelená herna pod širým nebem. Máme ve městě na ulici Mojmírová takový nevyužitý zelený plácek a paní, co to navrhovala, tak tam navrhovala petánk, nějakou hernu pro děti, kolotoč, zelené lavičky, takže vznikne nějaké příjemné místo.
2: Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali na tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém Baťovském areálu. Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
3: Sport.
2: Tým Vysočina Gladiators sahá po obhajobě Czech Bowlu. Ve finále nejvyšší české soutěže amerického fotbalu vede nad Knights z Nitry 23-0 a do konce zápasu zbývají zhruba 2 minuty. Vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál Remco Evenepoel z Belgie. Ve spurtu tříčlenné skupiny dojel před lídrem Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Druhý muž průběžného pořadí Tour Jonas Vingegaard odstoupil po pádu zhruba 21 kilometrů před cílem dnešního závodu. A fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa obhájce titulu Argentince. Zápas v New Jersey začne ve 21 hodin našeho času.
3: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 20 stupňů, v Černovicích 18. V noci pršet nebude a vyjasní se. Teploty kolem 10 stupňů. Zítra bude převažovat polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se odpoledne vyskytnou přehánky. Spíše v severní části kraje. Teploměry naměří 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči na Vysočině aktuálně jezdí bez nehod, dobře dojeďte i vy.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální. Paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungelt Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl také rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mně to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Ma.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit, tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích. Tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý. Mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta lidí vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolesti a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvíli hovořili s paní primářkou Křemenovou z Toméerovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. No jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhletom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví, někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulované preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Holešově začne festival Hamakom. Blíží se nejsmutnější den v židovském roce a archeologické nálezy poprvé potvrdily pravdivost knih makabejských. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Poznejte židovskou kulturu. Těmito slovy lákají pořadatelé na už 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Ten se koná v Holešově od 21. do 25. července. Co všechno letos nabídne? To prozradí Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Dobrý večer, Hamakom se letos koná již po 26. Bude v něčem letošní ročník jiný než ty předešlé?
2: Dobrý večer. Já se domnívám, že ta dramaturgie je stejná, že my se vlastně pořád snažíme prezentovat židovskou kulturu a židovskou historii města Holešova, která je strašně důležitá. Co je jiné, je samozřejmě ten obsah toho festivalu. Neopakujeme koncerty, neopakujeme přednášky, takže jestliže jsme někdy pozvali někoho, kdo přednášel například na téma židovský hřbitov nebo pohřbívání na židovských hřbitovech, tak my třeba tentokrát máme přednášku na téma dětské časopisy v terezínském getu. Prostě snažíme se neopakovat a naopak rozvíjet to téma, být variabilní.
1: Vy se při organizaci festivalu snažíte zapojit především místní veřejnost. Daří se vám to?
2: Daří se nám to, protože do toho vkládáme workshopy. Velice populární je workshop židovského tance, kdy lidé můžou přijít volně na Holešovské náměstí a společně s taneční skupinou Ruci to vyzkoušet. Je to velice populární. Veřejnost se k nám přijíždí z širšího okolí. Další rozměr toho festivalu je v tom, že my souběžně s festivalem pořádáme mezinárodní workcamp dobrovolníků, který s námi dává dohromady nezisková organizace INEX, a to jsou mladí lidé z celého světa, kteří přijíždějí, aby nám pomohli očistit židovský hřbitov, velice důležitá věc, ale současně se podílejí na tom festivalu. A to je prostě židličky sem, židličky tam. Takový ten běžný provoz toho festivalu, bez kterého by to nešlo.
1: Kdybyste mohla doporučit tři nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Já vidím jako velice výraznou tu linku v těch koncertech, kdy nabízíme klezmerovou hudbu, ale i vážnější hudbu. Pozvala bych určitě na velice populární koncert violončelového dua Jiřího Hoška a jeho dcery paní Vajsové, kteří u nás hrávají pravidelně, pár let u nás nebyli, letos se znovu vrací, takže to je středeční koncert a pak určitě závěrečné takové festivalové defile, které bude v sobotu večer na Zámeckém nádvoří, a to bude pražská formace Der Schanstergop.
1: A na co se těšíte nejvíc vy osobně?
2: No, já se musím přiznat, že já jsem to zmiňovala, jsou to ty dětské časopisy, to je téma, které mě zajímá, protože to souvisí i s mojí rodinou, která má židovské kořeny, takže já bych se určitě ráda podívala na tu přednášku, která bude v pátek, tuším, že to je právě ve spojení s přednášejícím z Židovského muzea v Praze, a určitě se mi budou líbit i divadla. Pozvala bych ve středu na návštěvu u pana Greena divadelní představení, které k nám přijíždí z Ostravy. Je to představení dvou herců, taková malá forma, a tohle je třeba zrovna na zámku, protože ten festival není jenom v prostoru synagogy a židovských památek, ale ten trojúhelník je mezi těmi památkami, zámkem Holešov a centrem města.
1: Říká Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Děkuju moc a ať se vám festival povede.
2: Moc děkujeme. Nasledanou.
1: Verš z ranní bohoslužby Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: V biblických dobách byl ústředním místem židovské víry Jeruzalémský chrám. Postaven byl dokonce dvakrát a v obou případech byl zničen. Podle židovské tradice se tak stalo dokonce ve stejný den roku. Ten dodnes připomíná smuteční den Tiša B'Av. Letos připadá na 23. července, pokračuje Leo Pavlát.
1: Tiša B'Av označuje hebrejský datum, 9. den měsíce Av. V tento den si věřící židé celodenním půstem a kajícnou bohoslužbou s četbou biblického Jeremiášova pláče připomínají zkázu dvou jeruzalemských chrámů. První zničili Babyloniané roku 586 před občanským letopočtem, druhý Římané roku 70. A tehdy bylo třeba odpovědět na otázku, kde a jak bude pokračovat duchovní život Izraele. Jeho zachování spojil Talmud s odkazem na výrok proroka Ezechiela s malými svatyněmi, synagogami. Ty existovaly ještě před porážkou židů ve válce s Římany, ale po ní se v rozptýlení staly ústředním místem židovského náboženského života. Jeruzalémský chrám nebyl jen stavbou. Svým členěním, vybavením, řádem vymezeného přístupu a stanoveným rituálem určoval způsob, jak podle židovské představy stanout před Bohem. Synagoga se naproti tomu otevírala mnohonásobnému shromáždění na nesčetných místech. Takový je i doslovný význam jejího hebrejského označení – dům shromáždění. Byla to v dějinách židů zásadní změna, která proměnila i ritus. Z chrámové bohoslužby, zvané hebrejsky avoda, se stala avoda sheba lev, neboli služba srdce. Právě tak označuje Talmud modlitbu. Synagoga se stala chrámem přeloženým z jazyka místa do jazyka času a textu. Modliteb, ale neméně čtení a studia Tóry. Její pergamenový svitek s textem biblických pěti knih Mojžíšových nikdy nebyl jen knihou v běžném slova smyslu. V synagoze se Tóra stala nositelem reprezentativní svatosti, kterou v chrámu v jiné podobě nesla služba velekněze. Její pláštík, pásk k ovinutí svitku, štít, zvonky na nástavcích či koruně, to vše má svou paralelu v oděvu chrámového velekněze. Tradiční synagoga se přitom k chrámu stahuje i svým uspořádáním. Její duchovní střed představuje svatostánek se svitky Tóry. Je orientován k Jeruzalému, tak jako chrámovou nejsvětější svatyni ho zakrývá opona. Ta se otevírá jen v přesně stanovených okamžicích a i tím připomíná chrámový

synagoga naučila, jak tuto zkušenost uchovat i po jeho zániku. Chrám společenství Izraele učil, jak se k Bohu stáhnout na jediném posvátném místě v určeném čase. Synagoga z pamětí chrámu učí, jak tak učinit kdykoliv a kdekoliv.

0: Izraelští archeologové našli místo 5. makabejské bitvy. Jedná se o úplně první důkazy toho, že vyprávění první knihy makabejské se opírá o reálný základ. Pokračuje Gita Zbavitelová.
1: K nejvýznamnějším izraelským archeologickým nálezům z poslední doby patří zjištění přesného místa bitvy Makabejců proti vojskům krále Seleukovské říše Antiocha IV. Epifana. Makabejci proti Seleukovcům povstali kvůli jejich násilné helenizaci Judska a bojovali proti něm v letech 167 až 161 před naším letopočtem. Povstání popisují první a druhá kniha makabejská. V roce 332 před naším letopočtem obsadil Judsko ovládané Perskou říší Alexandr Veliký. Dlouho pak byl autonomní oblastí, která jen odváděla vysoké daně. V roce 175 před naším letopočtem však nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes z řecké dynastie Seleukovců, která po smrti Alexandra ovládla část jeho říše. Situace židů v Judsku se výrazně zhoršila a když chtěl Antiochos vymítit židovskou víru, židé se začali bouřit. Antiochos vstoupil s vojáky do Jeruzaléma, znesvětil chrám a židovské náboženství zakázal, včetně studia Tóry, obřízky a svěcení šabatu. Archeologové izraelské Bar Ilanovy univerzity teď našli pozůstatky 5. bitvy Makabejců z roku 163 před naším letopočtem. Podle první knihy makabejské i židovského historika Josefa Flavia postupovala Seleukovská armáda na jih od Jeruzaléma s válečnými slony. Bratr Judy makabejského Eleazar vběhl pod toho největšího a zabil ho, ale umírající slon ho rozdrtil. Bitvu vyhráli Seleukovci. Archeologové našli desítky běžnějších mincí, jednu vzácnou bronzovou a tři střely z litého olova do praků. Podle archeologa Dvěra Raviva z Bar Ilanovy univerzity tak odborníci drželi poprvé v ruce předměty z bitvy Judy makabejského. Nalezené střely do praků byly typickou helénskou municí. Na vzácné bronzové minci je bohyně Aténa a granátové jablko symbol dnešního tureckého města Side, kde Seleukovci nejčastěji verbovali žoldáky. Nálezy pocházejí z míst, kudy podle knih makabejských postupovala Seleukovská armáda, aby se s Makabejci střetla. Jde o první nálezy z místa historické bitvy. Vyvracejí dosavadní domněnku, že 5. makabejská bitva se odehrála v místě pozdější arabské vesnice Churbat Zakaria. Střely do praku se však našly na severozápadním svahu kopce, což znamená, že seleukovské střely odpálené z jeho východu místo pozdější vesnice přeletěly a dopadly na opačnou stranu. Přesně tak, jak to popisuje první kniha makabejská. Tyto archeologické nálezy jsou prvním důkazem pravdivosti těchto knih. Makabejci nakonec zvítězili a v roce 164 před naším letopočtem opět vysvětili jeruzalémský chrám, jak si to připomínáme o svátku Chanuka. Judsko se stalo autonomní oblastí a v roce 110 před naším letopočtem získalo úplnou nezávislost.

A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Australské veřejné univerzity budou muset od příštího roku definovat, co považují za antisemitismus, islamofobii nebo projev rasismu vůči původním obyvatelům. Na našich univerzitách ani kdekoliv jinde není místo pro antisemitismus ani žádný druh nenávisti, řekl k tomu ministr školství Jason Clare. Reykjavík otevřel první stále židovské centrum na Islandu. Chasidské hnutí Chabad, které jej provozuje, v něm zpřístupnilo synagogu, společné prostory, obchod s judaiky i košer potravinami. Podle teplického deníku se z ulic Teplic vytrácejí pětní kameny známé jako Stolpersteiny. Ty připomínají oběti holokaustu. Místní židovská obec kvůli tomu podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadené stromy nebo uvolněné střechy. 6 nových vrtů letos uvedou do provozu vodohospodáři v Mělnické Vrutici. V pondělí bude až 25 stupňů. Na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stalé hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do dnešní 6 hodin ranních. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutici dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52. 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
2: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
3: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů s 241 běhy. Vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. V Safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy.
4: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za poslední 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Králové dvoře. Horském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Mikulově je po střetu osobního auta s cyklistou uzavřená ulice 28. října. Policie nehodu vyšetřuje a dopravu odklání po objízdné trase. V pražské Štychově ulici havaroval motocyklista, policie jede na místo a na Strakonické ulici v Praze se ve směru z centra srazil autobus s motocyklem. Nehoda se stala u křižovatky s Nádražní ulicí. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už repríza pořadu Zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a a jejich majitelů.

0: Kdo má rád? Kdo má rád?
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl, na Počtejně, tak i tady, ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Šamaré, pan Šamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. S prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali. A že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to se dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný. A je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívaly, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tysové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tysy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tysů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně.

0: který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
1: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
0: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
1: Jste hrdý Čech?
0: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Kladenští strážníci se připravují na mimořádné situace. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
2: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
3: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
2: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
4: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
2: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kladenští strážníci pokračují v přípravě na mimořádné situace. Nacvičují například jednání se sebevrahem, taktické postupy nebo zásah s dlouhými zbraněmi. Za poslední půl rok trénovali desítky hodin. Několik strážníků se také učí pilotovat drony, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
5: Díky pravidelné přípravě jsou strážníci při zákrocích jistější, lépe spolu komunikují a rychleji vyhodnocují rizika. Přitom nejde jen o mimořádné události. Každý den řeší desítky běžných oznámení od konfliktů mezi lidmi přes domácí násilí až po agresivní osoby nebo dopravní situace.
0: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
6: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak se neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude víc oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V pražské Perutské ulici narazilo auto do dopravní značky a u Lomnice na Brněnsku se převrátilo osobní auto. Na místě pokračují záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taktéž nohu splynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč je vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: brání. Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru, ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené. Aha. Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové. Za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to vzadu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křižkovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, já byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrájíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Tak teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme.

0: přidáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi, zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, criste di gallo. Le criste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly, to si pamatujete ještě jako kluk.
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jednou polivku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst právě u jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jo, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita.
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesně. I to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Či je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se dám na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý by stříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistí, ty okraje účastním ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně. Prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Zeithamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem.

0: Katarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky měly být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
2: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
3: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
4: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
3: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Královéhradecký kraj i v příštím školním roce zaplatí dětem z rodin ohrožených chudobou školní obědy. Aktuálně pomoc potřebuje téměř 1200 školáků. Na tříleté období mezi lety 2025 a 2027 má hejtmanství v rozpočtu vyčleněno přes 33 milionů korun. Rodiče můžou o podporu požádat prostřednictvím školy. O titul Stavba roku Středočeského kraje se letos uchází 46 projektů a budov. Jsou mezi nimi i ty ze Slaného na Kladensku, kde například o školní jídelnu v ulici Na Sadech nebo zázemí atletického stadionu. Do 21. září může o vítězi rozhodovat také veřejnost, potvrzuje slánský starosta Martin Hřabánek z ODS.
5: Každý hlas je pro nás zároveň oceněním práce všech, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb podíleli. Do soutěže jsme se zapojili proto, že chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat. Sport.
1: Barbora Krejčíková vyhrála tenisový turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala 9. singlový titul kariéry. Zároveň je to její první trofej od vítězství ve Wimbledonu v roce 2024. Příští týden má nastoupit na turnaji Prague Open na pražské Štvanici. Pořadatelé ji nasadili jako dvojku za Marii Bouskovou.
0: Počasí.
1: Pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Nohu z plynu v pražské výstavní ulici, havaroval tam cyklista, záchranáři mu poskytují první pomoc. Na D1 u 296. kilometru ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
7: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
6: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
7: Nápodobně.
6: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
7: Koukněme.
6: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
7: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
6: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
7: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
6: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
7: Jo, to můžete.
6: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
7: I ne, mám málo času.
6: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
7: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova a Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrinama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, jak se večeri u té tyče. Takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51. Dejme tomu, jo, 50-51. Takže to ještě bylo, no, před chvílí, soukromý vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu, nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film prej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježišmarjabože, ta hlava mě bolí. Uf, proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, natož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň. Stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starý opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje vílo a málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchyla, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. Nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jakudy mám podle tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom v 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Ježiš, to nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se, jo. A drž hubu.
5: No to je dost. Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, je... maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že? Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika, jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, natož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. No. Co budem dělat?
3: No co, no, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme. A bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy. Zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti. A jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka. Říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl. Jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru. A tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská. Protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky, jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maršo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš moho ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na mě, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: Já jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Na? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláho?
5: No nastar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možný a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že bylo krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíš, oni vás masírují lávovejma kamenama. Já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no. Tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna. No toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, Ježíš, to je horký, proč, taková jsem špinavá. On prý tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst. A byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo. Říkám, hejte, vyndejte mě. A on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studenčka, ale to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně. Tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v malé budce na jevišti.
4: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková, paní nápovědka strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
5: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
5: No pokud vím, dávat jsi chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
5: Cože jsem ti udělal? Dobře, to není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
5: No myslela jsi to.
7: No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
7: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
5: A co vodu?
6: Co já vím. Třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
5: Ale ne, to ještě všecko přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
5: Kde?
6: Z toho ještě byla maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá nesmí se vyhodit.
5: Jo, jsem. Díš, že je po dědečkovi.
7: Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
7: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
8: Co je? Představ si, co jsem našla. Podělí se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
8: Blank. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
8: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
8: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
8: No, před chvílí.
6: No, tak vidíš, třeba to ani není její, no.
8: A či by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
8: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
6: Ali. Už jdu. Už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým? To se zeptej matky. Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky. Blance už je to jedno. Ale mě ne. To máš těžký. Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej. Ještě ty mi to připomínej. No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít. Co jsem mohla dělat? Jože, ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
3: Můžeš to zkusit.
6: Proč já?
3: Protože jsi na řadě.
6: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
3: To si teda řeknem.
6: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
3: Ty seš ale drzá.
6: No, na to ještě doplatím, víš.
3: Trhni si nohou, Vendulko.
6: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dá si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé, Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje Budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už i hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod bič.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je, a to no a na vsi, že jo, tak, a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Podážme tam, jo, tak ale... to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže... Za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni si tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stoj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tu angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni nás chtějí vymítit antibiotikama.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt?

0: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou. Ledas kde?
1: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
0: Možná by si tě víc vážili, kdyby si jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Sanibis začala stávkovat.
1: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
0: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
1: Ale jen na chvilku.
0: Dobře.
2: Stůj, angínový bacile. Já jsem vitamín C. Podoj zbraň, nebo tě zastřelím.
0: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
0: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
0: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
1: Jan, střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit. To by bylo proti všem ženevským konvencím.
1: Je kapenková nákaza.
0: Kde? S ženskýma se neperu.
1: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel čas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Angínový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
1: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
1: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat, jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
1: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
3: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeji vám krásný večer. Za stavu 0-0 finálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, to je stav ve 83. minutě, otevírám dnešní noční linku Českého rozhlasu. A jejím tématem jsou vedra, extrémní vedra, respektive to,

0: jak je přežít, jak je přežívat. Ona vlna extrémních teplot na konci měsíce června v mnohých z nás vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo alespoň výkonného domácího ventilátoru. Ty venkovní čtyřicítky nám tak ještě před letními prázdninami znovu připomenuli, jak důležitý je pitný režim, rozvržení sil a pobyt v chládku. Ale možná jste jako správní kutilové a domácí kutilky přišli na neotřelý způsob, jak přežít extrémní teploty. A nebo jste z paměti vylovili letitý návod, který se vám v tomhle ohledu osvědčil. Tak se nenechte pobízet a byť mnozí z vás teď sledují už uvedený fotbalový zápas, nenechte se pobízet a napište, anebo zavolejte a podělte se s posluchači a posluchačkami noční linky. Řekněte, jak přežít a jak vy přežíváte extrémní vedra. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám dobrý večer, krásnou noc a přeju úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A počasí, takové obvyklé konverzační téma, je vlastně i tématem dnešní Noční linky. Jinými slovy, ptám se vás, jak přežíváte extrémní vedra. Pravda, dnešní přechod studené fronty mírně snížil ty venkovní teploty, takže bavit se dnes o čtyřicítkách je vlastně tak trošku vzpomínkami na minulé dny a možná i na minulý měsíc. Ale přesto, jak přežíváte extrémní vedra? Jaroslave, dobrý večer.
1: To je Jarda Spelzimová, pane Borku, já vás zdravím a také všechny posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, na to chci zapomenout, a teď k tomu tématu. Mm-hmm. Já teda jakoby se držuju ve stínu, jo, když je jakoby možnost, si radši vyhledám stínek sluníčko a pohybuju se většinu dne ve stínu.
0: No tak to je, to je takový obvyklý recept, řekl bych.
1: A hlavně ještě takový i obvyklý asi recept vychlazený pití. Pít ledničky, když se mi nemožný, nebo v restauraci třeba je to dát víc ledu.
0: Jo. A co takhle angína? Máte s ní zkušenosti v těch vedrech?
1: Jako v letě? To jsem ještě neměl. Možná jako menší, ale tak jako dospělý jsem se tady angínu v létě neměl.
0: Ne? No po těch studených nápojích to někdy může přijít. Anebo po klimatizaci.
1: Jo.
0: Cestujete často na dovolenou v létě, nebo spíš volíte?
1: Na dovolenou málo, ne. Málo. Spíš se pohybuju po Pelřimovsku a hlavně tady ty teploty jsou vždycky nižší. Mm-hmm. Já třeba obdivuju ty Moraváky, ty Jižní Moravu, jak tam v těch hicech můžou být, jo. Jakoby tam mají převážně to léto nejvíce jako teplo.
0: To máte,
1: taky zdravím.
0: To máte pravdu. No, dneska jsme tady měli i pár bouřek. Neříkám, jo, že jste plá, ale možná, že ano, a spíš v tom hrála roli ta studená fronta. Takže vy patříte spíše k těm, kteří u 30 stupňů Celsia říkají dost. Takhle by to maximálně, to by bylo maximum.
1: Tak to bylo jako na tu Moravu Jižní se rád vydám na dovolenou, ale můžu tam vydržet maximálně týden.
0: No tak, teď mi tak napadá, když sám zmiňujete Jižní Moravu, majitelé v jiných sklípků mají zřejmě v těch 40 taky svůj recept. Mají zrovna plno práce ve jiném sklípku.
1: No hejte, ale já ještě taky tomu alkoholu, třeba k tomu vínu nebo k tomu alkoholu.
0: No to je nebezpečné ve vedrech. No.
1: Pane Borku, představte si, že já na tu skleničku ani trochu nemám chuť. To je zvláštní.
0: No.
1: V zimě a podzim, anebo jaro je to úplně jiný a tohle to je naprosto takový, úplně umět takový, že jako kdyby byl suchý únor.
0: Jo, takže máte partnerku?
1: Tak momentálně ne.
0: Momentálně ne. No tak spokojenější je během léta, jsem chtěl říct.
1: Jo, jo.
0: Děkuju a mějte se hezky, Jaroslav.
1: Také, mějte se. A hezké léto.
0: Děkuju mockrát. Věřím, že ještě bude. Stín, chlazené nápoje. S tím přišel Jaroslav. Máte nějaký další recept, jak trávit, jak přežít extrémní vedra? Napište o něm na rozhlas.cz/linka a nebo zavolejte. Číslo je 731 800 900, za chviličku ho uslyšíte ještě jednou. Těm z vás, kterým se to nepovede, tedy dovolat se, protože psát můžete neustále, se už dopředu omlouvám, ale myslím si, že dnes, kdy se drtivá většina i stálých posluchačů a posluchaček věnuje spíše fotbalovým povinnostem, ano, teď už běží nastavený čas toho druhého poločasu finálového utkání mezi Španělskem a Argentinou za stavu 0-0, tak i přesto věřím, že se ozvete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a já u telefonu s číslem 731 800 900 vítám paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku. Všichni vás zdravím.
0: Za všechny moc krát děkuji.
1: A já vám teda řeknu, že já mám nové žaluzie venkovní.
0: No, prosím, to je jeden z receptů, jak přežít extrémní vedra.
1: A to vám řeknu, že to teda je vychytávka. Mm-hmm. A máme nově zateplený barák. Takže mě o 5 stupňů klesla teplota. Mm-hmm. Jinak mám jeden větrák, mám v obýváku a v kuchyni, protože já mám 2 káka a jeden mám v ložnici. Tak jsem spokojená, ale byla jsem u dcery, která miluje teplo, jak ví.
0: Ano.
1: Jezdí každý rok do Řecka na Lordos nebo Lardos. Jo, Lardos, no, na to.
0: No na nějaký ostrov zřejmě.
1: Je to no Rodos.
0: Rodos,
1: ale,
0: no.
1: Ale vesnička byla Lardos. A tam je pořád 40 stupňů a oni teď se vrátili z Itálie, tam bylo horko a teďka jsou 14 dní doma, mají novou pergolu, tam mají 40 stupňů, sice mají bazén mají a večer vždycky sedí u bazénu a říkají, my si tak připadáme. Letos poprvé jako v Řecku.
0: Jo, tak to já vám něco povím. Já jsem totiž na dovolenou tentokrát odletal v tom týdnu, kdy tady byly ty největší vedra. A já jsem se vlastně do Řecka jel na Krétu ochladit. Ano, tam bylo přes den krásných, hezkých 30 stupňů.
1: Já jsem říkal, že jdete do Řecka. Vlastně to je na Krétu.
0: To je taky Řecko. I když Kréťanovi řeknete, že je Řek, tak se naštve.
1: No. Ještě půjde se jednou
0: letos? No, Kréťani o sobě říkají, že nejsou Řekové, ale Kréťani, oni na tom trvají, tak jako Moraváci, že jsou Moraváci, jo? Asi tak.
1: Jo, taky. Takže, a oni teďka jsou doma, takže mají chládek a pojedou v neděli poletijou na 14 dnů a to zase tady bude horko.
0: Je, to bude závisti. 2 dovolený během léta. Ale...
1: A můžu vám říct, že ten bazén je bezvadný.
0: No, ptát se vás, jak přežívá ty extrémní vedra, vaše zahrádka asi nemá smysl, když máte 2+ káka, jestli jsem tomu tedy správně rozuměl.
1: Jo, to nemám, ale oni mají krásnou zahradu.
0: No.
1: Ne velkou, ale to se jim nějak nedaří pěstovat. Nic, říkala, třešně nám přežrali ptáci, oni byli v Rosinově, v domku. A všechno je suchý, akorát teda, že mají závlahu trávníku, tak ten mají, jak když mají na Wimbledonu.
0: No tak, ale to bych taky
1: potřeboval. Ale to se nesmí šlapat.
0: Jo tak, to je trávník jenom na dívání.
1: Protože mají záblahu tam, no mají to krásný teda, ale já jsem to teda byla, a tak já říkám, já se jdu vykoupat do toho, ale nevím, jak vylezu, myslím, pro mě bohu musím přijít na siči. protože oni nemají zábradlí, protože mají ten kryt na tom, takže to zábradlí by tam zavazelo.
0: Takže mají tam... Vždycky, když se chcete dostat z bazénu, tak to je vlastně artistický výkon.
1: Mamko, my se tam hodíme.
0: Tam to jde, ale zpátky, to je horší. No, bazén to je další možnost, jak přežít extrémní vedro. To je pravda.
1: Ale je to tam, já jsem tam byla 2 hodiny a oni, že proto ty zpřela návštěvo, byl celou dobu bazén. Já, pan Rič, u vás se nedá na té pergole sedět. Když to je katastrofa 40 stupňů.
0: No, bohužel, je to důsledek současného klimatického dění. No. Paní Ludmilo, moc krát vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ještě jednou vám přeji hodně lásky, hlavně.
0: Děkuju. No a popřejeme Španělům, kterým oba dva fandíme, úspěch.
1: Jo.
0: Zatím 0-0. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Jo, tak to už můžu pustit teď. Děkuji, naschle. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Řekl bych, že na spaní je ještě brzy. Ale pokud odcházíte do svých pelíšků, tak samozřejmě dobrou noc a hezké sny. Tedy noční linka Českého rozhlasu. Tady je Borek Kapitánček a musím poděkovat našemu posluchači, který teď čeká na telefonu za jedno důležité upozornění. Jak jsem se tak díval, ověřil jsem si, pro dnešní vydání noční linky zřejmě nebude možné posílat vaše vzkazy na několikrát zmíněnou webovou adresu. Zřejmě došlo k nějaké technické závadě a já se vám tímto samozřejmě hluboce omlouvám. Budeme to muset nechat pouze na telefonech. No a právě proto říkám, že ti, kteří třeba ještě i teď zkouší svoje štěstí při volání do studia noční linky a nejsou slyšet ve vysílání jako František, ať vydrží, protože za chviličku bude další okénko. Františku, dobrý večer vám přeju.
1: Ano, dobrý večer, pane Borečku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Samozřejmě, že děkuju i za posluchače, ale Františku, když dovolíte, já si na začátek tu otázku trošku pozměním. Tématem noční linky je to, jak přežít extrémní vedra. A vy často ve svém psaní zmiňujete i svoji profesi. Profesi zedníka, nebo stavitele, chcete-li. Aby se to ještě líp neslo, jo, to slovo. Jak se v takovýchto vedrech právě zedníkům pracuje?
1: Tak to jsem právě se na to chystal, že vám to tak řeknu, že se na to asi zeptáte. Hmm. Tak dívejte se, jako zedník jsme si vždycky nasmlouvali všelijaký fušky lidem dělat baráky. Bylo to většinou soboty, neděle, jo. A teď si představte, když bylo třeba 30 stupňů tepla a my jsme řekli, my nemůžeme přijít, je moc teplo, jo. Tak to by jsme moc, hodně těch zákazníků možná naštvali, jo. Takže já vždycky říkám, chlapům, hoši, prostě nerespektujte to sluníčko, musíme se dívat jenom na svou prácu, jestli se potíš, nepotíš, za chvíli jsme nepotíš, byli jsme sluští úplně skoro, jo? Takhle jsem si zvykl dělat v letě a ještě navíc jsem dělal v Řecku rok a tam byly hice 40 stupňů tepla. Teď jsem dělal venkovní fasádu a víte, jak to je v Řecku, to jsou všechno bílé fasády. To bylo do očí, že Řeci po obědě vždycky si jdou lehnou, že jo, spíval já do třech nebo co. A já jsem v tom teplu normálně natáhl třeba fajnovou tu bílou, ale nemohl jsem si to natáhnout 50 metrů najednou, musel jsem třeba 10 hned to postříkat vodou a hladit to, filcovat to, že?
0: Jo, ono to rychle schne, že? Předpokládám. Já jsem teda laik, jo, ale jsem dohaduju.
1: No, samozřejmě, ale nejhorší to bylo na oči, jo? Na oči ta bílá barva, prostě to, tak já jsem vždycky jak přímo ořený v oči a takhle jsem makal, jo? A udělal jsem to všechno tam, no. No a jinak říkám, my jsme si museli říkat na každý počasí, nejenom na teplo, a i na zimu, jo?
0: No to zase ale pomalu tuhne beton, že jo?
1: No, to jasně, no, to se většinou nemohlo, tak ve Víčku někde, jo, ve stavě, jo, když se tam kolikrát topilo, tak jo, ale dělal jsem třeba takový ty luxfery, ty okna skleněný, no, v zimě, já vždycky říkám chlapům, hoši, pěkně se snídejme ráno, pak chvíli bude dělat, pak bude asi svačit, tak to se vždycky tím jídlem, se vždycky muselo, já říkám, přiložíme pod kotel. Když se dobře najíte, tak máte teplotu v těle, jo, tu energii tam máte, jo, a to mám tam do oběda vydržela, no a v obědě se asi znova přiložili pod kotel, jak se říká, no a tak.
0: Takže říkám, když připravovat zedníkům, fuškařům nějaké jídlo v extrémních vedrech, tak něco lehčího zeleninového, jenomže to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem, že?
1: No já skoro v letě moc nejím, jo, a víte, jak já tomu říkám po štatnarsky, že když svítí slunko, že rumpluje zolcna.
0: Rumpluje zolcna, správně, tak no, ať se přiučí i ostatní, nebrňáci. No, Františku, no, když jste zmínil Řecko, jak jste se, protože pitný režim je v extrémních vedrech nesmírně důležitý, jeho dodržování, čím jste se osvěžoval? Vodou, nebo jste si hodně naředil víno?
1: Ne, tak vám to řeknu taky. My jsme tam začali, oni nám začali dávat frape, jo, to je studený kafe. My jsme na začátku nevěděli, že to je prostě kafe, myslím si, že to je nějaký takový nápoj, tak jsme to do sebe házeli třeba každý den 10 kališků. A ti Řeci se divili, říkají, hoče, vám to ještě nic není? Já říkám, proč? No to je kafe, frappe studený, jo? No tak potom už jsme byli opatrní, ale dívejte si, já jsem si vozil šuma tady v těch sáčkách, jo, ten práčkový, a to jsme si dávali do pedláhve do vody, ale to bylo teplý. A já jsem tam vymyslel, takovou, tam byla stavba nová, v té stavbě byl komín novej, do toho komína jsem dal pět lahví zabaleno v mokrým ručníku a do toho komína dole jsem to dal do těch dvířek, a protože tam táhne průvan tím komínem a ten ručník byl mokrý, tak on nám tu pět lahví pěkně ochladil. Jo? No,
0: vy jste na to vyzrál, to je teplotní bilance par excellence. Výborně, výborně. No,
1: a potom nám na to ale řeci chodili. Já říkám, hoši, kolik, tak si to musí přijet tady nějaké Čechoslovák, aby vám ukázal, jak ochladit nápoj, jo? Ale ještě jedna byla věc, když jsme tam ty šumáky nechali na stole v té stavě a šli jsme pryč, tak ten tam hnal koze a pasák a měl ty pse a ty psi nám tam vlitli do té stavby a za chvíli šli ven a oni měli takovou růžovou pěnu u těch vodne. Já říkám, čeho to máli? Šli jsme do té cimly a oni nám ty jazykem ty sáčky roztrhali a ten plášek vylízali. A ten šumák jako, jo? A tím pádem měl by tu pěnu umí, no?
0: Řecký tak. Pes s růžovou mordou. Představuju si no, to. Tak. Františku, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné léto. Bez extrémních veder. Naslyšenou. Ale kdyby se náhodou znovu ty extrémní čtyřicítky dostavily, tak právě proto jsou tu třeba i netradiční rady, jak přežít extrémní vedra. Téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začala poslední půlhodina 19. červencového dne. Ano, za 27 minut bude už nové datum na vašich mobilních telefonech a dalších elektronických zařízeních. No a potom si ještě obrátíme ten list v kalendáři a bude 20. Ale teď v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, vítám paní Marcelu a hned v úvodu našeho povídání na ní mám jednu otázku. Tak nejprve dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: No. A paní Marcelo, mám na začátek jednu otázku. Jste spíše, řekněme, členkou našeho tajného bratrstva, které miluje třicítky a víc, mám tím na mysli teploty. A nebo...
1: Ani ne, protože už teda jsem stará ženská, takže se tomu vyhýbám, pokud možno, stín a tak. A už jako nejezdím ani do těch teplejch krajin, protože tak už taky toho moc nenacestuju. Ale dočetla jsem se kdysi článek, byly nějaký asi vedra, taky tady, tak jsem četla lékařský článek, kde nám radili, abychom, když nám je vedro a chceme se osvěžit, aby jsme se šli osprchovat teplou vodou, nejteplejší, kterou snesem, a takže teda se tím pádem ochladíme. A já jsem říkala, co to je za blbost, že jo. Ale ona je to pravda a já to od té doby dělám, že když už teda opravdu je mi hic i v bytě a už nevím, co bych, tak jdu a osprchuju se teplou vodou a to se to najednou prostě ten organismus se ohřeje a je pořád ještě asi studenější než to kolem, no prostě osvěží to. Já jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to funguje.
0: To jsou zřejmě taje termoregulace, které bych si netroufal tady vysvětlovat. Ono to funguje vlastně nejen zevně, ale vlastně i vnitřně, protože když si dáme, to zase četl já, že když si dáme zmrzlinu, tak se vlastně vnitřně oteplíme a vlastně nás to neosvěží. A obráceně, když si dáme spíš jenom takový teplejší, neříkám horký, ale teplejší čaj, že to nás naopak v těch extrémních vedrech ochladí.
1: No a to bude zřejmě ono a já to teda už leta takhle praktikuju. A naopak, když přijedu na chalupu a je tam ještě zima a samozřejmě i v bojleru teče studená voda, tak zatnu zuby a osprchnu se s tou studenou a hned je mi líp.
0: Rozproudíte krev?
1: Protože se zase ohřeju, že jo? Prostě asi ta termofyzika nějaká funguje.
0: Termoregulace organismu, to je zázrak. No, celý náš organismus je zázrak. Ale paní Marcelo, já moc krát děkuju, že jste těm, kteří poslouchají noční linku na téma, jak přežít extrémní vedra, připomněla jeden možná zapomenutý recept.
1: Ať to zkusej. Někdo řekne, bude si klepat na hlavu a říkat, to je blbost, mě je vedro, já tady padám přímo vedrem a ještě se budu sprchovat teplou vodou, nebo já se sprchuju takovou, a dokud jako vydržím, že jo, ne, abych se opařila, ale prostě teplou vodou, chvilku, no a pak se člověk opře a najednou je strašně osvěžený.
0: No potom ty účty za vodu jsou taky veselé, ale to už nechme být, to je zase jiná kapitola.
1: Když se sprchujete studenou, tak taky platí.
0: Pravda.
1: To si člověk nevybere.
0: No já vycházím z vlastní zkušenosti, my máme průtokové ohřívače, takže tam k tomu ještě přichází ten plyn navíc. No ale to je, to už je trošku jiná kapitolka. Paní Marcelo, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, zdravím vás, přeju vám krásné léto.
1: Já taky zdravím a ať to schválně někdo zkusí.
0: Děkuji za tenhle recept, velice přínosný.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma jak přežít extrémní vedra. Jednu velkou vlnu čtyřicítek už máme za sebou. Kdo ví, co přinesou dnové příští, říkáte si. No a právě proto tady mám prostor pro ty z vás, kteří třeba vyzkoušeli nějaký i neotřelý recept. Na recept, jak přežít extrémní vedra, se za chvilku zeptám paní Dany, která čeká na telefonu 731 800 900, ale pro ty posluchače a posluchačky, kteří svoji pozornost v tuhle chvíli dělí právě mezi noční linku a přenos fotbalového utkání, finálového fotbalového utkání mezi Španělskem a Argentinou, dodávám, že po první polovině nastavené tedy prodloužení, tak abych byl přesný, je stav stále 0-0. No a teď už paní Dana, které se musím zeptat, jestli vyzkoušela nějaký neotřelý recept, anebo jestli by spíš uvítala letní byt někde na Islandu. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer, přeju všem vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě. Já vám můžu říct, že já jsem poměrně otužilej člověk, abych potřeba žít asi létě někde ve Skandinávii, i když i tam, Velká Británie, tam padaly taky extrémní teploty teďko. Takže vlastně já se musím ochlazovat. Vyloženě se ochlazuju. A jedna, která mi tady běží, jeden, dva ventilátory, jeden v kuchyni. Pařit nejsem vůbec schopná, teda to prostě fakt nějaký jídlo za studena. No a nohy ve škopku, věčná věku, ale teplou sprchu na tělo, to je pravda. Paní posluchačka přede mnou to řekla správně. Ona ta termoregulace prostě těla funguje asi tak, že když si dáme vlastně teplejší sprchu, tak pak máme pocit svěžesti. A já teda jsem takový velký otužilec a chodím ráda. Už někdy v dubnu jsem schopna jít do rybníka se zaplavat a prostě tak, ale nemám ráda přeplněnou plovárnu tady u nás Blatný, když tam prostě byla lava na hlavě, tak se tomu vyhýbám vyloženě. No a nohy ve škopku, ventilátory, jeden, dva, tady mám, já prostě v noci neusnu. Já teda vůbec nevím, jak bych vycházela s člověkem, který jako vy má rád horko.
0: Oddělené ložnice, oddělené dovolené, mě tak napadá.
1: Tak, no protože já teda se vyloženě potřebuju chladit a jako já si nevzpomínám, že jako v dětství a v mládí, že by to na mě tak působilo. A je fakt, že teda nebyly čtyřicítky, že jo?
0: No, to je právě otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ono, my máme to věkové zkreslení, řekl bych, protože když jsme menší, když jsme hodně mladí, mimochodem 106. minuta a Španělsko vede 1-0. No, když jsme byli mladí...
1: Fakt jo?
0: Ano, teď zrovna to tam padlo.
1: Zaplať pánbu aspoň za to.
0: Že nebudou penalty, jo, myslíte? No, ještě je před námi část... tady druhá půle prodloužení. Když jsme byli mladí, tak nám nějaké teplo vůbec nedělalo starosti. Ta termoregulace je, řekl bych, v těch teenagerovských nebo dětských letech trošku někde jinde. Ale přesto se vás zeptám, připadne vám, že když jste byla menší, mladší, že prostě nebyly takový extrémní teploty, taková vedra,
1: ne,
0: že nebyla?
1: Určitě nebyly, protože já už teda poměrně taky dost pamatuju, taky už vlastně to táhnu. Já už to tahnu vlastně na 80, že jo, vy na 70 a já na 80. No.
0: Jedete osmý gumy, no, jak se říká.
1: Ano, přesně. Ale já si nespomínám, že by byly tak, že hlavně ten mladý organismus se přizpůsobuje. Má tu termoregulaci prostě takovou vyváženou. A já říkám, já prostě potřebuju, Nohy si dávám do škopku, to zase studenou vodu potřebuji od loktu dolů, jako si pustím, já si dám teplou sprchu a pak si pustím studenou na nohy od kolem dolů a tím se, to je takové vyvážení, protože si vzpomínám, když jsem jezdila do Jeseníku do lázní, tak tam mě vyloženě dělali střídavý koupelé dobře. Takže pak si pustím ještě studenou vodu od loktu dolů a od kolen dolů a vlastně tu teplou sprchu tím zakončím. No a pak si jenom, já tady chodím, já jsem tu sama doma, takže já tady chodím na hota. No, jo, tak maximálně v kalotkách. Vyloženě nepotřebuju.
0: Taky to dělám. Našim psům to nevadí, tak já to dělám doma. Doma vlastně.
1: No přesně,
0: taky.
1: No. Ale víte co, proč si nepolovit, že aspoň tomu tělo, když už to nejde jinak.
0: Máte pravdu. No a když je nejhůř, tak se zase pro změnu inspiruju právě našimi labradorkami. Já si tím břichem klidně lehnu na naši dlažbu, tedy na dlažbu na chodbě, a tam je vám tak krásně chladno. Když už teda opravdu jsou 40, já sice miluju vedra, ale 40 to už je cufíl, jak se říká vám tecu.
1: No, jako já si to nedovedu představit třeba 45 a 50, jo? 50 stupňů, když někde vládne. No to ale jako ono opravdu i umírali lidi daleko větší množství letos, jak byly ty extrémní vedra, ale to nechci být negativní, jo. Takže v Německu snad umřelo snad 3000 lidí, jo. Jako tak už
0: no ono je to vážné téma, já si tady z toho občas dělám legraci, ale je to vážné téma.
1: Ono je třeba si dělat i z vážných témat občas legraci, ale na sáskou to brát, ale jako pro mě vyloženě tohle klima 30 je pro mě tak maximum, co vydržím, když mám někde po ruce vodu. Ale prostě víc už, já 40 bych prostě nepřežila.
0: No tak možná nám příště paní Dana, možná nám příště paní Dana bude telefonovat z norského fjordu, až budou extrémní vedra.
1: Ježíš, já když Tomáš trávil hodně času, když dělal doktorát, tak vlastně můj syn ten mladší a ten právě byl v tom Norsku a říkal, mami, to by bylo klima. Já říkám, neříkej mi to, vůbec mi to neříkej. Nerozčiluj mě ještě ty, dneska tady byl, do víka to jel, protože mě tady se strhly ještě žaluzie, tak mě tady dělal stínění nový a říkal mi, no já jsem přijel z vody a teď jdu zase do Prahy a v pátek zase přijedu. A já si říkám, a pro tebe by bylo ideální někde ty fjordy, prostě to Norsko. Já jsem říkala, prosím tě, neříkej mi to. Neříkej
0: děti
1: mi
0: radost
1: to,
0: života.
1: Mě.
0: Ještě nám takhle nalí naděje dožil, že? No.
1: Přesně. Ale víte co, i moje kočky umíraly tady. Oni fakt se plazili tady po zemi, po podlaze. A jako v tom bytě, a navíc já mám na jeho západ okna, jo, což je teda úplně šílení extrémní. A to je prostě, mám sice krásný výhled, ale už se těším na září, až budou takový ty klidnější. A mějte se moc hezky všichni. Já lituju Moraváky, Jižní Moravu, tam vyloženě ten cíp jižní, jeho moravský, jo, tam, kde mají ty extrémy neustále a teď to sucho a úroda.
0: No to jsem právě teď chtěl říct, to byste měla vidět ty záhumenky a ty zahrádky, jak přímo trpí.
1: Ne, já si to nedovedu představit, protože vy si přece jenom zalejete třeba ty rajčátka, že jo, co máte u domu.
0: Ano, mám. Ale na dešťovku 120-litrovou popelnici, no.
1: No. Ale jako můžu říct, my máme sudy a teď máme zalito teda. Já jsem dneska sice začala smutně, ale nám se tady dneska prohnal takovej dvouhodinový déšť, takovej prudkej. A bylo to jenom tady nad Bohnou a bylo to velice příjemný. Já jsem pak hned vyrazila ven a to jsem byla hned ve svým živlu.
0: Zůstaňme v naději, že nás takové dny ještě čekají, paní Dano. Děkuju.
1: No, já doufám, mějte se všichni krásně, opatrujte se v těch vedrech, vy co už máte nějaký věk a buďte hlavně ve zdraví, no. Protože co víc si přáte?
0: Máte pravdu. Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se krásně a dobrou noc přeju vám všem.
0: Za všechny děkuju a znovu se vás za chviličku zeptám, jak přežít extrémní vedra. Což je téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do nového dne a do nového týdne zbývá už jen necelých 6 minut. No vlastně necelých 7, abych byl úplně přesný. Ale na čas teď tak úplně nehrajeme. Spíš na vaše příběhy a na vaše v tomto případě rady, jak přežít extrémní vedra. Vítám vás při poslechu noční linky Českého rozhlasu a slovo dávám paní Marušce, která volá z jižních Čech. Dobrý večer.
1: Přeji krásný pohodový večer vám, pane redaktore, všem posluchačům. Já jsem si to zařídila trošku preventivně, takže začnu od začátku. Bydlím v paneláku, mám 3 okna, všechny na jeho západ, jako paní Dana, ale mám to zařízené, takže jsem si do každého okna dala do jedné části síť, abych mohla mít, a do balkonu, do celých dveří, abych mohla mít v noci otevřeno. Takže pokud jsou chladnější noci, je to paráda, mouchy nelítají, komaři taky ne, a byt vychladne. Takže to jde. Pokud jsou horké noci, je to trochu složitější, ale taky jsem si poradila bez ventilátoru. Obstarala jsem si bělové sáčky, které se buď dají nahřívat v zimě, anebo v létě chladit, takže je mám v ledničce, takže gelové sáčky si přiložíte tam, kde zrovna potřebujete a je to úplná paráda. No takže to mám takhle, samozřejmě vlažná sprcha, to je bez diskuze, taky pomůže, ale já s tím skoro takhle vystačím. Docela je to fajn.
0: Teď jste mi připomněla těmi gelovými sáčky v dobách, kdy mý synové vyrůstali, rostly jim zuby, tak si vlastně do mražáku dala dávat taková, no vlastně taky taková gelová hmota v takovém obalu a tím oni potom si vlastně prokousávali a chladili zároveň tu

0: to by byla kombinace, paní Maruško?
1: Žaluzie, samozřejmě, to jsem nepodotkla, ty už mám x let. Teda. No. Takže správně, ještě je třeba správně ty žaluzie naklonit taky.
0: Tak.
1: Aby odrážely sluníčko, no. Takže asi takhle to mám, ale fakt s tím vystačím bez ventilátoru, mám také jenom takový jednoduchý věci od Vietnamců, ale to vůbec to není k ničemu. To jsem zkoušela, pak mám asi století ventilátor na teplo a na studený vzduch, ale jako ono, to tak nefunguje. A klimatizaci nemám, no takže to mám takhle, ale fakt výborné, já nemám žádný problém, úplně paráda.
0: Děkuju mockrát, aspoň mám co poradit mé máti, protože ona v těchhle vedrech trpí, řekl bych, jako 90%.
1: Ale jsou úplně nejlepší, opravdu. Jsou dobré i právě, když vás něco bolí a hřeje to, že jo, pokud koleno hřeje, tak je dobrý chladivý sáček, pokud nehřeje a bolí, tak zase je dobrý ten studený zadničky, že jo.
0: Tak.
1: Studený, pokud je koleno teplé, tak studený a ovráceně, pokud není teplé, tak teplý, tak. A to pomáhá i na bolest, když hovoříte o máti, tak určitě by se jí to hodilo.
0: Vyřídím.
1: Nejenom na koleno, ale na leco, co bolí.
0: Vyřídím s velkými díky. Mějte se hezky.
1: Mějte se
0: a naslyšenou.
1: Hezky. Zdravím vás všechny posluchače. Dobrou noc. Přeji všem.
0: Naslyšenou. Ještě jedna krátká zpráva pro ty, kteří, jak už jsem jednou říkal, dělí svoji pozornost mezi noční linku a případné dění ve finálovém utkání mezi Španělskem a Argentinou. V tuhle chvíli už běží nastavený čas prodloužení a tím pádem od titulu Španěle, kteří teď vedou 1-0, zbývá, tedy dělí už jen necelých 5 minut. Po rohu, který kopl Messi, nakrátko, jak se tak dívám, tam bude další rozehrání ze značky rohového kopu, předpokládám. Ano, zřejmě došlo k nějaké chybě. No, v příštím vstupu a vlastně už zítra vám řeknu, jak to dopadlo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Teď už platí datum 20. července 2026 a svátek má dnes Ilja. Je-li mezi těmi, kdo poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, někdo tohoto jména? Gratuluju a přeju zdraví, štěstí a lásku. A pokud možno ne extrémní vedra. A tím už jsem se jemně dostal k tématu, které platí i pro další část Noční linky. Jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký svůj vlastní recept? Bylo jich tady pár,

0: A byly tady i některé, které jsme vylovili z paměti. No tak to je to sprchování teplou vodou, které zmínila paní Marcela. Ovšem, teď na telefonu čeká další posluchačka, je to paní Emma, která volá z Javorníku v Jeseníkách a chce nám říct něco, čemu se jejími slovy budeme divit. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane redaktore. Možná se budete divit, ale já jsem narozená v červnu ve znamení raka, ale já miluju vodu a horko. Ty vedra, to je pro mě úplně balzám pro moje tělo, pro moji duši. Když napadne první sníh, tak mám depresi.
0: Já vám naprosto rozumím, já jsem taky rak a taky miluju horko, miluju vodu, ale když už to bylo 42 a někdy i 43 na venkovním teploměru, tak už to bylo únavné i pro mě v našich končinách, kde nefouká vítr od moře.
1: Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi, já jsem si chodila v tričku, v kraťaskách, s pejskem na procházku, k nám na zámek, do parku, to jo, k rybníku, šla jsem si zaplavat. Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi. Manžel ten studené limonády, on je blíženec a já rak. Pořád otevřené okna, tak jasně, okna máme otevřené, že to je jasný. Ale nadávali, tam co nadávali, že tak krásně je teplo. A sousedky mi říkají, proč máš na nohách ponožky? A já říkám, já neumím chodit na boso. Ale já jsem si ty bedra prostě vyloženě i v práci, že jsem hospodská, tak lítám jako, už jsem to tady několikrát, jsem se k vám dovolala, říkala, lítám po placu, jo. A já jsem si to užívala, jsem byla úplně v sedmém nebi, opravdu.
0: Já vám rozumím, já s těmi ponožkami tedy rozhodně. Když je venku už jenom 20 během léta, respektive letních prázdnin, tak já ke svým procházkám po zahradě takhle v 8 hodin večer už potřebuju župan. Mně je tam zima.
1: No, tak já v županu chodím ráno v 5 hodin kolem paneláku, když venčím Diánku mého pejska. Ale lidi se mi smel, já říkám, no a co, ježišmaraš, já jsem oblečena, o co vám jde?
0: Máte pravdu. A paní Emo, tím pádem recept na to, jak přežít extrémní vedra od vás, nemusíme ani čekat, vy jste prostě rak a máte vedra ráda. Já vám rozumím, já v zimě nemůžu ani dejchat.
1: Opravdu, já to zbožňuji, já si to užívám, to teplo a říkám, přijde zima a když napadne první sníh, já normálně mám psychickou depresi z toho.
0: No, to já
1: to
0: mám.
1: To oblíkání sebe, pejska, to jo, a to. A,
0: ano, to oblékání, jak má na sobě člověk víc než dva kousky oblečení, tak to nestojí za nic.
1: Já se půl hodiny oblíkám, peskový hodin obleček, jdeme ven, ona se vyčurá, udělá potřebu, jdeme za 10 minut zpátky a zase se půl hodiny vyzlíkám a jsem nervní z toho, jo. A takhle v letě ráno, že dobrý, vstanu, hodím na pyžamo župan, vyběhnu 5 hodin ráno, že všichni spijou s pejskem, odpoledne hodím tričko, kraťásky, ponožky, sandálky a už běhám.
0: Rozumím vám naprosto, ovšem musím zároveň říct, že jsme, řekl bych, v menšině. Takže se za chvíli znovu vrátíme k tématu, jak přežít extrémní vedra. A já vám děkuju za váš telefonát. Mějte se hezky, paní.
1: Ještě bych chtěla všem posluchačům popřát krásnou noc, krásné pondělí. A kdybyste někdy jel do Jeseníku, tak se zastavte hotel Pride, restaurace, ráda vás obsloužím.
0: Je, to je hezký. Moc krát děkuju, paní Emo.
1: Natočím vám pivo s takovou pěnou, protože jsem tam dneska měla pražáky a jsem jim natočila pivo, oni si to fotili. A já jim říkám, jako proč si to fotíte? My ukážeme našemu hospodskému v Praze, jak má vypadat správně nazečené pivo. Tak mi to poděšilo.
0: Ten bude mít radost teda. Tak vám děkuju, paní Emo, a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Vy taky, zase zavolám, jak bude super téma.
0: Díky, naslyšenou.
1: Nasledanou. Všechny zdravím i vás. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je 5 minut po půlnoci, je pondělí, píšeme 20. července 2026 a skončilo fotbalové mistrovství světa. Brankou Torrese ve 106. minutě vyhráli 1-0 Španělé a jsou mistry světa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: téhle písničce Hanky Zagorové, tedy zaspívala nám o biografu Láska, si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, dovolím jednu, no, drobnou reakci, respektive návaznost. Víte, já zažil ještě doby, kdy se v kině, v kinech, nebyla instalovaná klimatizace. To dnes je to trošku něco jiného, ale když jsme někdy v létě za velkých veder šli do kina, tak to vám řeknu, tam opravdu bylo nutné sundat některé svršky. Ale teď k tématu. Ono vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. Jak přežít extrémní vedra. Na tohle téma si povídáme s našimi posluchači, v tomto případě s paní Jitkou, která volá z Ráje kuřáků ze Šluknovského výběžku. Dobrý večer.
1: Jak to zraje kuřáku?
0: No, Šluknovský výběžek, no, proto. Paní Jitko, jak přežíváte extrémní vedra?
1: Mizerně. Já teplo nemusím. Já mám radši úd, jak živa zimu.
0: Jo, takže vy jste úplný opak toho, čím je paní Ema. Před malou chvilkou telefonovala a říkala, že 30 je pro ní start života teprve. Jo, 30 stupňů Celsia.
1: Že tak. To je jednoduchý. Pro mě jako takhle na vysvětlení, protože když je zima, člověk se může přioblíct, toho si může zatopit. Když je vedro, tak když se slíkne do naha, tak už ozvládek zipnevá, aby sundal ještě aj kůži.
0: Není co sundat, no, to je pravda. Takže jak to praktikujete?
1: Je to bída, já většinou mám veliký ručník, který máchám většině ve studené vodě. Zlehka to vyždímnu a pak se lehnu a hodím to na sebe. Jenže to pomáhá akorát na tělesní teplo. Horší jako to bylo teď, když byly ty vedra opravdu ke 40 kám, tak byl i ten vzduch v bytě, který jsem měla zatemněný a všechno, tak byl moc horký na dechání, to už pálilo v plicích. A to je daleko horší. Akorát si říkám, že teda znám jeskyni, kam se asi příště na ty vedra odstěhuju. Protože z kameny je, jak známo, vždycky chládek.
0: To je pravda.
1: Tak doufám, že navíc tam najdu příbytek nějaký aspoň pro ty největší vedra. Jinak mám takovou něco, co ostatní lidi asi nemají. Vím o jezírku v lese, ve vysokém lese. Tam je krásná voda, sice tmavá, ale čirá do hloubky. A jelikož je to vysoký les okolo, tak tam je vždycky chladnější voda o několik stupňů, protože venku, v těch rybníkách a v těch různých koupalištích, tam je ta kafe, řekla bych to jinak. A v tomhletom jezírku, tak tam je vždycky chladnější voda. A tam, když si člověk lehne, tak je mu opravdu dobře.
0: No vy jste vlastně naťukla další způsob, který ještě nikdo nezmínil, že právě v lese se můžeme hodně ochladit za extrémních veder.
1: No, když je takový vedro, jak bylo teď, tak aj v tom lese chudáci stromy a zvířata taky trpějí. Dobře, akorát tak hovadům a kousavým hmyzu.
0: Paní Jitko, já vám děkuji za to, že jste i v těchto vedrech, byť tedy dnes máme po přechodu studené fronty, našla sílu a zavolala jste, to muselo stát hrozně moc sil, ale ono pro dnešní vydání noční linky, no říkám, pro dnešní díl noční linky platí, že bohužel nelze psát na rozhlas.cz/linka, našli jsme zřejmě ten důvod, ale bohužel do té dnešní už jen telefonáty. Takže děkuji za ten váš a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

horší. Lítale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je ještě pro dalších 40 minut, jak přežít extrémní vedra. Extrémní teploty jsme si hodně užili na konci června. No a od té chvíle možná přemýšlíme o tom, jak se schladit co nejefektivněji a možná, že někteří z vás, a konec konců takové případy už tady byly, přišli i na nějaký recept, jak to udělat neotřelým způsobem, anebo z paměti vylovili nějaký starý návod, jak se ochladit. Pan Zdeněk je tím, kdo přichází právě teď na telefonu 731 800 900 říct, jak to dělá on. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak já bych měl několik námětů, hlavně pro ty nejvíce trpící, to jsou lidi v panelových domech. Jo. Mm-hmm. Takže vypítřili ty tekutin denně, jo, a zapisovat si to množství, protože starší lidi už potom zapomenou, kolik toho vypili. Jo. Mm-hmm. Já to dělám tak, že okna na sluneční straně polepím bílým papírem, jo, odráží sluneční paprsky a mám větší chládek. Mm-hmm. Rolety se dají postříkat z ručního rozpraškovače, jak i nakytky, tak se dají postříkat vodou. Jo. Mm-hmm. Používat stolní anebo stojanový ventilátor, to se mi taky osvědčilo. No, taky dobrý je naplnit vodou vanu na několik centimetrů a potom odpařováním taky se chladí místnost. Mm-hmm. Podobně působí zavěšený mokrý ručník, jo, třeba přes topení a dát na němu spuštěný ventilátor. Mm-hmm. Minimální oděv nosím, samozřejmě občas se postříkám vodou právě z toho rozprašovače, sprchuju se vlažnou vodou, když jsou vedra, jo, větrát se samozřejmě přes noc, jo, a potom ještě, co je taky dobrý, co mě napadlo, taky jsem to párkrát využil, a ve sklepě paneláku je přece jenom větší chládek, jo, takže si tam člověk může vzít židli a knížku a může tam prostě vegetovat. To už je, co je běžný, že jo, známý, že se nemá konzumovat alkohol a káva a pít pouze dobré alkoholické, nealkoholické pivo, studené čaje, minerálku. No a blížíme se k závěru nápadu omezit vaření a pečení, že jo, protože vzniká teplota, dopřát si polední siestu, jako v Itálii, tam je to běžný, že jo, a ve Španělsku, že mají hodinovou pauzu aspoň. Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. A poslední věta, když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně si beru deštník. A jo, může být i třeba tmavej, ale přece jenom pod tím deštníkem je chladněji, nejsou to přímé paprsky a potěšilo mě, že jsem asi před 10 dny, když byly ty vedra, tak jsem viděl v Itálii taky, že nosí normální deštníky lidi. Jo? Mm-hmm. Takže to by bylo tak všechno, kdo si z toho, co vybere, tak záleží už jenom na něm.
0: Pane Zdeňku, já vám nesmírně děkuji za všechny velmi užitečné rady. Vy jste vlastně racionálně shrnul všechno to, co máme dělat proti extrémním teplotám, které nás možná ještě potkají během letních prázdnin. Takže děkuji a zdravím do Jizerských hor.
1: Taky, mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. Pro tuhle noční linku můžete využít pouze telefon 731 800 900. Omlouvám se za tu nemožnost napsat svůj vzkaz, svůj návod na to, jak přežít extrémní vedra na web rozhlas.cz/linka. Je to technická příčina, přišli jsme na její důvod, ale bohužel pro dnešní vydání noční linky už s tím není možné nic udělat. Takže někdy příště. A to někdy příště přijde vlastně hodně brzy, protože už máme 22 minut po půlnoci. Z dnešní, nebo z té aktuální noční linky už bývá méně než 40 minut. Telefon 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jistě jste už několikrát slyšeli o tom, že počasí je tím nejvděčnějším konverzačním tématem. No a vlastně o počasí si povídáme i během těchto dvou hodin Noční linky. Jak přežít extrémní vedra? A ono to je vlastně vážné téma, protože ta vedra na konci června jednak přispěla k tomu, že se i v Česku přepisovaly teplotní rekordy z naměřených teplot. No všem taky hodně lidí právě následkem extrémního horka bohužel zemřelo. Nejen u nás, to platí pro celou Evropu. Já teď ale nechci bědovat nad vývojem klimatu jako takovým, ale spíš se ptám, jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký recept, jak na to? A dalším, kdo čeká na telefonu 731 800 900, je paní Soňa, která volá z Krnova. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, možná dobré ráno, všechny zdravím, hlavně vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A já jsem si vzpomněla, když si ještě, jak jsme byli jako děcka, moje máma, když třeba byla zima, tak nám pod peřinu dávala termofon s teplou vodou. A jelikož termofon už nemám, tak jsem dala do mražáku petku, naplněnou vodou samozřejmě, a tím se ochlazuju. Ochladím si chodidla, pak si ochladím dlaně, a víte, že to pomáhá.
0: Já bych věřil.
1: Je to asi lepší než ta studená voda, protože máte mokré, že jo, jste celý mokrý potom, ale opravdu tady to funguje.
0: Akorát budete mít mokrý povlečení. Ono se to orosí, že jo?
1: Já si to zabalím do ručníku, jako nebo do tenkého, tenké útěrky, víte, aby to nebylo mokrý. A tím si potom chladím chodidla a dlaně. Ale chtěla jsem říct, tady není to kousek od nás, ale je to v Bělé a tam je takový lesík a v tom lesíku někde z těch hor teče ale velice studená voda. A je tam takový labirint, kterým se musí chodit, ale musíte v tom chodit a zvedat nohy jako čáp. Protože jinak byste tu ledovou vodu opravdu nepřežili. Tam stačí, a myslím, že tam nějak mají cedule, třeba na půl minutky ponořit loktě do té ledové vody. Ale to vám v momentě začne jak jehličky, kdyby vás píchali. Tak je ledová ta voda a je to velice ozdravné. A v těch vedrech, no, letos jsem tam bohužel nebyla, ale opravdu tak ledovou vodu jsem ještě nikde nezažila.
0: Kor v těch vedrech se to hodí. Můžete pro ty, kteří třeba přišli o něco později nebo přeslechli to umístění, říct ještě jednou, kdeže se vlastně nachází tenhle zázračný pramen vlastně?
1: Je to Běla pod Pradědem a je to opravdu v takovém lesíku. Ti, co tam někde v okolí bydlí, určitě to znají. Jo, já jsem tam byla teda dvakrát a je to opravdu tak ledové, že tam nevydržíte ani tu půl minutu ty loktě mít ponořené v té ledové vodě. To je úplně jak jehličky. A jinak, já jsem spíš takový zimní typ, ty vedra vůbec nesnáším a třeba můj vnuk, já bydlím se synem v domě, oni bydlí u dole a nahoře a ti jsou zase rádi chodí i v zimě dole v kraťasách a já mám furt otevřené okna. A ten vnuk, když přijde ke mně nahoru, on vždycky, já tak rád tady jdu, bo ty máš otevřené okna, ty tady máš chladno aspoň, to by nebylo pro vás, že jo, takové chladno.
0: Pro mě ne, ale, no. Ale jak, ne, že bych to chtěl, ale v tomhle jsem taková výjimka, no.
1: No a ten vnuk rád tady chodí ke mně nahoru, protože ví, že mám otevřené furt okna, samozřejmě, když je mráz, tak nemám, že jo, nebo vyvětrám a dobrý. Ale letos jsme zateplili dům a mám nainstalovanou klimatizaci v obýváku a v ložnici.
0: Jak jste spokojená?
1: No právě, že nejsem spokojená, protože nemám ještě připojenou tu venkovní jednotku. Čili klimatizaci mám letos na nic, protože se čeká, až přijde. Ona už byla zapojena, ale já nevím, tam byl nějaký problém, čili to nefunguje, takže mně stačí ta petka s tou ledovou vodou z toho mražáku. To je úplně led, že?
0: Mm-hmm. No, tady je důležité říct, nenaplňujte tu petku úplně, jo? A taky trošku zmáčkněte, protože ona se vlastně tím, že se změní skupenství a známe všichni tu anomálii vody, protože největší objem má při 4 stupních, tak to může prasknout. Pozor na to.
1: Ano, nenaplňuju celou, ale pak mám z toho fakt takový pěkný kousek ledu a opravdu to ochladím si chodidla, ochladím si dlaně a opravdu tak nějak to tělo cirkuluje potom lepší než v nějaké ledové vodě.
0: Paní Soňo, děkuji i za tenhle recept praktickému využití pro ty, kteří poslouchají a zmáhají extrémní vedra. Jejich první vlnu jsme si zažili na konci června a byl bych rád, aby už druhá nebyla. Jenomže my jsme malí pánové.
1: My to nemůžeme rozhodnout, že jo? My se jenom musíme nějak přizpůsobit, aby nám bylo líp.
0: Děkuji moc krát za váš recept. Mějte
1: se hezky. Já děkuji taky a zdravím všechny posluchače, vás taky zdravím, už jsem pozdravila, takže se mějte a pěkné ráno nebo pěknou noc přeji, takže dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem našeho povídání s posluchači a posluchačkami, kteří jsou našpicovaní, tedy mají našpicované uši už od 23. hodiny, je jak přežít extrémní vedra. A já musím přiznat, že už v době, kdy jsem poprvé mluvil s naší, řekněme, stálou posluchačkou Aničkou z Sološnice, to je malý kousíček za hranicemi České a Slovenské republiky, tak jsem se už kdysi dávno před těmi, myslím nějakými 7 lety, kdy jsem poprvé vysílal Noční linku, díval na webové stránky obce Sološnice. A teď jsem to udělal znovu a připomněl jsem si, že vlastně vaše obec je obklopena lesy, tedy aspoň podle té úvodní fotografie. Ano. Je to tak, paní Aničko, dobrý večer.
1: Ano, je to tak, krásný večer, teda už po polnoci.
0: Tak dobré
1: ráno.
0: Ale
1: víte, to je jediné šťastie, že tu máme ozaj blízko les. A ja mám chalupu tak skoro na kopci, takže môžem povedať, že prežívam, no ťažko, ale prežívam, lebo ventilátor nemôžem mať zapnutý, kvôli očiam mám alergiu veľkú, takže to mi veľmi škodí na oči. Tak ja mám vonkajšiu markízu na braku, potom mám hliníkovú roletu zvonku a medzi okenné mám ďalšie žalúzie a ešte tmavý, ťažký záves zelený. Takže ja som to prežila, hoci v byte som mala 31 stupňov. Napriek tomu. Takže bolo to katastrofálne, ale prežili sme.
0: No, ono s tou venkovní markízou, to mě tak připomíná, že naši předkové ani zdaleka nebyli, řekněme, tak neznalí. Oni třeba v Řecku moc dobře ví, proč staví dům, který je vlastně obehnán ještě takovou, no, já nevím, balustrádu. No prostě, že tam mají ty venkovní markízy už vlastně vbudované při stavbě domu, aby to vlastně ochlazovalo ten vnitřek. Jo, ta cirkulace.
1: Ano, víte, čo byste neveril, že čo to zobere slnka, že je to fantastické. Ja si bez toho neviem ani už predstaviť. Lebo ďalšiu izbu mám ako bez to, tam to je chalupa. A tam nemám, tam není treba, ale tu mi pálí slnko od rána do večera, do západu. Takže je to katastrofa. No, ale prešli sme, dúfam, že už také horúčavy nebudú. Najviac ma jedovalo, že nemohla som si poliať záhradu, lebo prachu je strašne veľa. Dneska trošičku napršala, ale to je o ničom. To je v zemi úplne. A keď som pozerala na tie moje rajčiny, tak mi bolo do plaču, lebo hlasili, že budú búrky a čo ja viem čo, no tak radšej nie je tá búrka, jak bola na strednom Slovensku a na východnom, tak to radšej nie.
0: No. To ani neviem, že na východe byla nejaká veľká búrka.
1: Áno, áno. Aj na strednú. No, to príde tak bleskovo, že keď je taký pretrž mračeň, aj tu sme zažili teda veľmi škaredú búrku minulý rok, že ale to prišlo a odišlo. No, takže
0: lokálni búrky, no.
1: Že sme fakt tak pod lesom, že nie som niekde v paneláku. No a ešte jednu radu dám. Mne vždycky doktorka povedala naša, keď som bývala v Bratislave, že boli také horúčavy a tam sme mali len medzi okenné žalúzie, to bolo úplne niečo iné. Včera mala laryngitidu a hovorí, do slanej studenej vody, keď sa kúrilo, treba dať plachtu a zavesiť na okna alebo na dvere, aby sa ten vzduch jako zvlhčil. Lebo to sucho, to není do toho dobre, no, na tie priedušky. Takže fakt, aj toto som robila, teraz jak bolo tak horúco, že som dala na dvere tú plachtu a presne sa to trošku tak, no, zlepšilo.
0: A tá súl, pretože slená voda, ste říkala, tá súl má nejaký dôvod?
1: Áno, že máte pocit, ako keby ste bol pri vody.
0: No tak to jo, to beru, píšu si.
1: Normálne do vandla alebo do laborát dať sol, a tak viacej ako lyžičku samozrejme, a namočiť tam tú plachtu bielu a zavesiť, vyžmýchať a zavesiť. Úplne sa ináč potom dýcha. Klimatizáciu takisto nemôže mať, to mi veľmi škodí. No, bohužiaľ. Ja. Takže ďakujem, pekný večer ešte, to už bude ráno pomaly. Pozdravujem všetkých poslucháčov a som šťastná, že som sa vás dovolala.
0: Pani Aničko, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám léto, které se dá vydržet bez extrémních veder.
1: Já keby to mohla jít tak moru, víte, co tam by mi nevadilo ani 50 stupňů.
0: No, tam je to trošku jiné, tam je trošku jiný vzduch, slaný a fouká tam větřík od moře. To už je opravdu jiná kapitolka.
1: Dobre, tak vám všetko dobre prajem a hlavne zdravie a nech vám to takto stále vysiela, jak máte.
0: Ďakujem pekne. Mějte sa hezky a naslyšenou.
1: Ajdi, všetko dobre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Méně než čtvrt hodina zbývá z té aktuální noční linky Českého rozhlasu, ve které si povídáme, ale hlavně vy, protože vaše příběhy, vaše postřehy, vaše glosy a vaše zlepšováky v tomto případě jsou nejpodstatnější. O tom, jak přežít extrémní vedra. A já jsem si teď naschvál spočítal, kolikátou volající je v pořadí naše posluchačka Mirka, která čeká na telefonu 731 800 900. No, je 12. v pořadí, takže aby noční linka nebyla tuctová, tak ještě budu muset vzít někoho dalšího. Mirko, dobrý večer, dobré ráno.
1: Dobrý večer, moc všechny zdravím. A jak tedy ta hrozná horka řeším já. Mm-hmm. Mám být zděný tedy na obě dvě strany, ráno sluníčko. Na balkon, odpoledne pěkně vytopený obývák na druhou stranu. Mm-hmm. No a teda už jste to vzpomněli, jaká byla krásná léta, to bylo já u Apola celý, to už jsem o tom mluvila, mm-hmm. celé léto, nádherné léto prostě, jsme se koupali a takové extrémy teda nebyly opravdu. No, ale tak teď chci říct, že už v loni to bylo a zase určitou dobu ta horka už byla, tak přišel jsem syn a říká, já se na tebe nemůžu dívat, tak mě dotáhl, koupil teda takovou klimatizaci, která se mě úžasně osvědčila. Vypadá to jako taková malá pračka, a je od toho roura taková jako harmonika poskládaná. A teď ta roura prostě se strčí do okna. Ovšem problém je ten, že nejdříve se do toho okna musí prostě vlepit suchýma zipama igelit, který má uprostřed zip. A ten se potom teda nedobře ten zip a strčí se tam ta roura, pěkně se to upevní. No a teď já si to pustím. Teda není to úplně bez hluku, je to takové trošku hučí to prostě. No a já prostě, když si to pustím, tak studený vzduch a za 10 minut je ten obývák perfektně vychlazený. Tak ono je to sice takové, se zdá primitivní roura do okna, ale mně se to osvědčilo. No, tak toto používám. No a v kuchyni mám ten stojací ventilátor, který se otáčí, tak taky to trošku jako pomůže. Ale děkuju té paní, co se zmínila o těch igelitových takových jako sáček dělený, to vypadá.
0: Gelové tak sáčky, to ano, to byla paní Maruška.
1: No, paní Maruška, teda děkuju jí, protože si to vytáhnu. No, a teď ale jsem ještě chtěla říct, že no tak nějak to přežít musíme. Samozřejmě sprcha a tak. Ale mně se osvědčilo, to mě právě někdo poradil, že normálně do umyvadla v koupelně napustit co nejvíc studenou vodu, no a já se tak jako opláchnu a teď tam strčím ty ruce, včetně loktu, až po lokte, do té studené vody. Chvilku vydržím a to teda nádherně ochladí. Tak to se mě teda osvědčilo, tak ty dvě věci, ta harmonika do toho okna, tady toto, ale ještě mám takovou malinkou pomůcku, to je opravdu takové, jenom když se jde ven, tak prostě prodávají takovou gumovou krabičku, vypadá to jako vysoká peněženka a je to gumový s takovým jako trošku, jsou tam otvůrky. No a teď v tom je vložená taková, vypadá to jako malý ručník, taková utěrka speciálního materiálu. No a to se namočí do studené vody, vyždímám, dám to do té krabičky a jdu ven. A když někde třeba sedíme, tak prostě to vydělám a je to úžasně chladné a taky to trošku pomůže. Takže pomáháme si prostě, jak to jde, no.
0: Princip ale odpařování takovou, v praxi, ano.
1: No, a ještě teda takovou malinkou příhodu s kamarádkama, teda, no je nás pět a z toho čtyři vdovy, takže co máme dělat, že jo. Tak se scházíme každý týden na kartách a dáme si vínečko a tak. Tak jsem jela z Rajhradu, musím pochválit vlaky, vlak Brno-Břeclav, opravdu klimatizovaný, paráda. No ale vylezu z toho vlaku, to jak když vás praští to horko. No a tam jsem koupila, protože tam na tom prvním nástupišti jsou stánky cukrovinky, ovoce, tak jsem koupila nádherné velké třešně, samozřejmě přes 100 kilo, tak mě je pěkně zabalil, abych to mohla nést, tak si to štráchám prostě na tu 12 a zdá se mně teda, že ty 12 opravdu nejsou klimatizované. Tam bylo tak horko, já spocená na tom sedadle a vedle jsem si postavila ty třešně. No nenechala jsem je já tam.
0: Je, 12 je v tomto případě tramvaj, jo, pro Brňáky Šalina, jo?
1: Ano, tramvaj nebo Šalina. No, takže z toho horka jsem byla zblblá nebo co. No prostě někdo si pochutnal na těch krásných třešních. A ještě teda, jestli můžu chviličku,
0: ano, ano.
1: Ještě takový příběh, že prostě z toho horka může být člověk i onemocněn. A mně se to stalo, když ještě žil manžel, tak jsme měli chatu za Brnem a tak, a oni se nám tam nastěhovali vosy. No a ty vosy, že jo, no, večer začali tak jako bzučet, no tak co teď, tak nechtěli jsme jít domů, tak jsme zavřeli tu chatu a tam bylo takový horko v té chatě. Já se ráno vzbudím, nemohli jsme otevřít, aby ty vosy nám tam nenalítali, a já jsem z toho dostala angínu. No. Tak ráno jsme jeli prostě zrovna k doktorce a prostě angína z horka.
0: Tak. Já jsem tady tuhle otázku zrovna položil tomu úplně prvnímu telefonujícímu Jaroslavovi, který měl rád chládek a chlazené nápoje. On říkal, že s anginou v létě nemá vůbec žádné zkušenosti. Já naopak ano, a taky jsem se optal, jestli třeba cestuje. Já jsem to chytl na letišti, to bylo na Majorce a to je obrovské letiště a všude klimatizace venku 40, uvnitř krásných 21, no a výsledek se dostavil. 2 týdny jsem nemluvil, to by měli všichni Pražáci ze mě radost.
1: No. No, bylo to tak prostě. No tak jinak tak nic, no, musíme si pomáhat, jak to jde. Lepší to asi nebude, takže prostě já jsem tady sama, tak si udělám pohodlí a taky dělám, co můžu, no. Ale s těma loktema, jak se strčí do té vody, to se mě úžasně osvědčilo.
0: Moc krát vám děkuju, paní Mirko. A mám už jenom poslední drobnou otázku, která vlastně nesouvisí s tématem. Já už nestihnu vzít někoho dalšího, protože před námi ještě písnička a pak divadlo pro vaše uši. Vy jste zmínila vosy. Máte nějaký recept, když jste nám řekla o svém receptu s mobilní klimatizací a taky s tím odpařováním? Máte nějaký recept na to, jak se zbavit třeba na zahrádce vos? Máte nějaký speciální recept?
1: Právě že potom jsme tam jeli a manžel to jaksi vykuřoval. Jo, jenomže zase jsme měli strach, aby se nezapálila ta chata, ale nějak už si nevzpomínám přesně, jenom si pamatuju ten kouř. Nějak kamoše vzal sebou a tak nějak si pomohli od těch vos.
0: Tak, já to dělám tak, že do prázdné lahve, většinou od piva, protože toho je u nás vždycky dost, dám asi tak 3-4 cm vody a do té vody buď to pivo, anebo něco sladkého, sladký sirup.
1: Ano.
0: A oni tam sami nalezou a už netrefí cestu ven, protože jsou zmámené jednak pivem nebo sirupem.
1: Ano.
0: Tak se mi to tam postupně hromadí. Já vím, že to je pro milovníky zvířat možná něco až příliš drastického, ale takhle jsem si s nimi poradil. Děkuji vám moc krát, Mirko, přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Ano, já vám taky moc. A naviděnou, naslyšenou.
0: Toto byl poslední telefonát té aktuální noční linky. Říkal jsem, že bych měl vzít ještě někoho dalšího, aby to nebyla tuctová noční linka. Takhle

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. I když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, vážení. Náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Humberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krůci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem ji nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjaří sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: A někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle?
5: Beru
2: všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak? Ty to víš, že...
8: Ale přece sem k Hainovým Mézekem chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětín, když zmerčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: Tak o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
3: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
3: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde. A vždycky na šup. A všecko nahonem. To, jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout? Ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
9: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
10: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
10: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: Oh, to jsi ty, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Oh, jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemá.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už houf děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
11: Anton Karas.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
3: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
11: Tady to.
8: No co? 7 marek.
11: Ale ne, tady tohle.
3: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
11: Kerholec, člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si če.
3: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno okolí. Okének.
10: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
3: A tam.
9: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
10: Kůň stojí na zadních nohách hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
9: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává
12: a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
13: Tak, tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
12: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
13: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
12: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
13: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
12: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
13: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
12: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
13: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
12: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny. Táta.
13: Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
12: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
13: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
12: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
13: Tak co mlčíš, Anton? Vzalo ti to dech, co?
12: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
13: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
12: Cože mi vybere?
13: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundury.
14: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
15: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
12: Co to je?
13: Žádný Irčan. Je to Čech.
14: A tak to jsem rád, Charles. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten byl trochu menší.
13: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
12: Co? Tuhle parádu.
13: No to co se ví, ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
14: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
13: No.
14: No jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
15: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata, starý kabát a nové kalhoty přes ruku, za Kerholcem.
13: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko tu musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
15: Tak přišel Antonín Karas, zedník z Horní Sněžné, v podjaří roku 1862, k
3: k cirkusu.
16: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Karholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezuru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Selnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehraju.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Berwitz. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
3: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčileně. Dejte nás na jiné místo v programu.
0: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
3: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
0: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
3: Co tedy máme dělat?
0: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku, ozvalo se od brány, a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
3: Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky.
0: Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
1: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
0: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit.
1: Zamyšlen odpínal Smery postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
3: Hans, kde je Miss?
2: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
1: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubenoučká, bledolící holčička s dlouhýma, tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
4: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
1: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
1: Berwitz práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
4: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Berwitz. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
1: A zapráskav samotamo bičem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky
0: a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
4: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
0: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
4: Ty jsi zdejší?
5: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
4: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
5: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
4: Vašků? To je jméno?
5: No asi.
4: A pojedeš s námi, Vašků?
5: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
4: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
5: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
4: A je to moc těžké skočit na koníčka?
5: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu.
4: No, proč si se neodrazila pravou?
5: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
5: Vždycky.
4: To je divné.
5: To si musím vyzkoušet.
0: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
4: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Hýjo, běž a neplaš se, malá, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
0: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
0: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
0: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
4: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím? Znova, opakovat.
0: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
4: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
0: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
6: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
4: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anton na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropás.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovní. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za k-

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Bervic zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku. A on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Bervicovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte, Selnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane ředitel.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu neznále, je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit to, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo, Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za láhev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servus, Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: To je pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
7: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do housnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené, vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9:20 zkouška Bervicová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím také, Helen. Ty
8: Široká sukně s volány.
9: No jistě.
8: Žlutá bluzička, tady všude budou fritry.
9: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
8: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
9: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá. To přece hraje.
3: Ano, to hraje. Já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
10: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
10: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
11: A teď slon, Aršehir s Bingem.
10: To nevětr. Ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
10: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
11: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
10: Kdybych věděl, že to je André pro slona... Ty to nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
11: A co?
10: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
11: A co by to k sakru mělo být?
10: Kleknout.
11: Kdo?
10: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
11: Ty brvče!
3: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
11: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
10: Vždyť to Himmler Gott nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
11: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
10: Umějí, pane řediteli. Uměj, jakože je Bůh nade mnou, uměj. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
11: Madam?
8: Ředitelka se voutrhala.
11: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup. Cvičí se závěr. Cvičení řídí... Kočí Hans, prosím, zde je má šambriéra. Račte.
12: Tak co jsi tomu říkal, táto?
13: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od čtvrtýho pultu vidím houby a nemanéž.
12: A vy, pane Malina?
14: Prýma, Vašku, prýma. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
12: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerholec.
15: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
12: Vždyť já jsem byl u toho.
15: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým Vraníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
11: Vašku!
9: Vašku!
11: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
11: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat... V Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
16: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
8: mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
8: A její dceři Růžence. O níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak. A jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém srdci i loži. A jiný zase... Prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
16: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
16: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
8: Kam já?
3: Helenka, semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
8: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: první volání bravo a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hansi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až o tu půjde.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.